0: Bude Bůh? Co tam nebude? A co bude v pekle? Peklo to je takový konkrétní místo, o kterém nikdo moc nechce mluvit. Nicméně vím, že v tom pekle, odkud pak už nebude úniku, bude věčná smrt, věčná bolest, věčná tma, věčná nenávist. Jako tom píše Boží slovo, bude tam pláč a skřípění zubů. A to je místo, které já nechci. Já prostě volím Boha a tak jsem se rozhodl, že ho chci následovat a že ho pozvu do svého života, do svého srdce, aby tam byl pánem a spasitelem. A to se stalo právě toho 25. března 1993, kdy jsem jel na první lekci toho kurzu Základy křesťanského života. Tam jsem vlastně celou tu dobu čekal, kdy konečně přijde ta výzva. To bylo úplně nekonečný. Si říkal, to už snad ani ten kazatel nás nevyzve, nebo proč to tak natahuje. A pak to opravdu jako přišlo, taková ta výzva, kdo ještě nevydal svůj život Bohu a chtěl by to udělat, tak teď opakujte po mně. A já jsem byl za to vděčný, že tou první modlitbou mě provedl někdo další, protože jsem zjistil, že je k tomu potřeba notná dávka odvahy promluvit k někomu, koho nevidím, ale komu chci důvěřovat. A někdo si myslí, že víra a náboženství, že je pro slabochy, ale ať si ten konkrétní člověk zkusí v tichu místnosti vyslovit svoji první modlitbu, vidí, co k tomu bude potřebovat sám. Takže to byla taková moje cesta k Bohu, jak se k němu dostat, a jsem za to rád. Teďko vlastně budu slavit 30. narozeniny, ty druhý narozeniny. Vychází to tak, že v 66 letech budu slavit 30. narozeniny. Bible o tom mluví jako nové narození a je to v podstatě o tom, že člověk, který přijme Ježíše do svého srdce, tak se podle Božího slova znovu narodí. To vychází z toho, co nám taky říká Bible, že člověk je trojjediná bytost. Málo kdo si to uvědomuje, ale v podstatě člověk je duše, která žije v těle a má ducha. Bohužel stalo se to, co se stalo, že se lidi rodí s dědičným hříchem Adamovým, takže mají přirozenou schopnost hřešit a každý člověk zhřeší. Nemusí to být denně, ale naprosto každý člověk, jak je psáno, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tak vlastně ten duch je tam v tom člověku, dalo by se říct, mrtvej. Člověk není schopný Bohem komunikovat, dokovať se znovu nenarodí, dokovať se v něm znovu nenarodí ten duch, který tam je z dědičního hříchu mrtvej. Ale ta duše, ta v něm je a ta je stvořená věčná. Když Bůh tvořil člověka, tak ho stvořil k obrazu svému. A to nebylo proto, že by se potřeboval podívat na člověka, aby si uvědomil, aha, já takhle vypadám. Ne, já jsem přesvědčený o tom, že Bůh stvořil člověka jako trojjedinou bytost a jako věčnou bytost. Jako je on sám trojjediný, tak je člověk taky trojjediný. A ve chvíli, kdy pozvete Boha do svého života, tak se stane ten zázrak a ten duch, který tam byl mrtvý, ožije. A člověk se stává kompletní osobností, která opravdu je duše, která žije v těle a má ducha. A v tu chvíli je ten člověk schopný komunikovat s Bohem, s Duchem Svatým, reagovat na jeho vedení, výzvy a tak dál. Takže to jsou takové věci, které jsem si ujasňoval. Je to proces, kterým člověk prochází, ale jsem za to Bohu vděčný, že se mi dal poznat a že s ním můžu být, že s ním můžu žít.
1: Jak se buduje důvěra k Bohu, kterého není vidět?
0: Já se snažím nějakým způsobem eliminovat to, že není vidět. O tom je ta víra, protože je spousta věcí, které nejsou vidět a přesto je máme všechny kolem sebe nebo i v sobě. Třeba strach. Ať mi někdo ukáže, jak vypadá strach, pak ať si ho vezme se zpátky. Jo?
1: Je to něco,
0: radost. To jsou všechno věci, které nejsou vidět a přesto existují. Takže já vírou přijímám, že Bůh je, za prvé s ním můžu mluvit a on mi odpovídá. Můžu s ním komunikovat a on mě vede. Takže pro mě není, tím, že je neviditelný, tak pro mě není neexistující nebo něco smyšlenýho. Takže s tou důvěrou je to pak tak, že tam, kde se dostávám do nějakých těžkých situací a spolehnu se na to, že to Bůh nějakým způsobem se mnou projde a vyřeší, nebo že mě povede k nějakému vyřešení, tak tam se ta důvěra podle mě buduje a posiluje. Náš syn onemocnil v 18 letech těsně před maturitou komplikovaným zánětem mozkových blan a zánětem mozku. Encefalitida a meningitida dohromady v podstatě. Ve chvíli, kdy on v těch 18 letech začal vyslovovat hrozný myšlenky, jakože musí vysypat z baťůšku všechny hopíky a odníst je panu prezidentovi, tak jsem pochopil, že ten jeho mozek najednou začíná fungovat na úrovni tříletého dítěte. A já jsem dostal strašný strach. A Bůh nás tím provedl. A syn byl úplně totálně uzdravený, udělal maturitu a teď prostě úplně už nás obdařil dvouma vnoučkama a je to prostě radost s ním bejt. Takže tam se ta důvěra k Bohu vložně posílila tak, že člověk už jenom pokračuje a pokračuje dál.
1: Mně někdy připadá, že lidé, kteří nemají ten vztah s Bohem, takže to vnímají, že křesťané pro ně je Bůh berlička a možná trošku odchod od vlastních zodpovědností za své činy. A to, že když teda člověk něco chce, tak si má zatím jít, anebo když je nějaká těžkost, tak přece existuje věda, existuje třeba konkrétně v tom zdravotním stavu, jak jste zmiňoval u toho syna, tak jako proč můžu vyzkoušet všechno, co tady vlastně ten svět nabízí, aby ta léčba byla úspěšná, proč ještě se mám jako modlit, nebo...
0: Protože právě tam, kde končí ty lidské možnosti, tak Bůh má tu nadpřirozenou moc dotáhnout a uzdravit. Těch svědectví je celá řada, kdy lidi byli uzdravení, přestože už lékaři vůbec nedávali žádnou naději. A to se nemusí týkat jenom toho zdravotnictví, to může být ve vztazích, kdy se po nějakých neschodách udobří děti s rodičema nebo nějaký další jiný vztahy. Nemusí to být jenom rodina, ale myslím, že takhle nějak je to o tom, že to prostě berlička není. Je to něco, co potřebujeme nutně k životu.
1: Takže nemáte dojem, že byste o něco přišel, že vám není dopřáno třeba něco, protože to Bůh zakazuje podle Bible, nebo že vás to nějakým způsobem ta víra omezuje?
0: Všeho zkuste a dobrého se držte. Takže já to nevnímám tak, jako že bych to měl nějak zakázaný, ale vím, že mi to, když to je špatný a není to v souladu třeba s Boží vůlí, že mi to nepomůže a že mi to naopak může ublížit. Třeba v písmu nikdy nenajdete odkaz na to, že kouření škodí zdraví. A v té době, kdy jsem vlastně Boha poznal, tak jsem ještě kuřák byl. A dokonce to bylo takový, že jsem měl i dny, týdnu, kdy jsem dokázal vykouřit 5 krabiček za ten den. Nebylo to pravidelně, ale často se to i tomu blížilo. Já jsem pak po obrácení usiloval o to, abych se toho kouření zbavil. Věděl jsem, že to je prostě něco, co mě ovládá, co nedokážu sám, i když jsem to zkoušel zase. Stejně jako s tou hudbou, když jsem se pokoušel vymyslet sám hudbu na Boží slovo a nešlo mi to, tak mi nešlo ani z vlastní vůle zbavit se toho kouření. A potřeboval jsem z toho vysvobodit. Jo, to je, jako, to není uzdravený, to není, pravý slovo je vysvobození. Vysvobození z téhle závislosti, kterou jsem nedokázal sám zvítězit, přestože jsem to 3x, 4x zkusil a přišly abstinentní příznaky, kdy jsem byl protivnej a nepříjemný na rodinu, na děti, tak jsem se pak jednoho dne probudil a věděl jsem, že už nikdy kouřit nebudu. A že mě z toho Bůh vysvobodil úplně totálně, rázem a bezbolestně. Jako to byl další důkaz toho, že Bůh existuje, že něco dělá, protože já bych si tohle nevymyslel. A od té doby jsem neměl žádný abstinenční příznak, žádný chutě jako znovu to zkusit. Prostě takhle to bylo rovnou ráz na ráz.
1: Žádné pokušení nepřišlo?
0: Právě že ne, opravdu jako to bylo hotovo.

Dozněl příběh Jana Knížka, který přišel na to, že Bůh je živý, že je to bytost, která vnímá, slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje, že je láska, život, světlo, pravda. A rozhodl se ho pozvat do svého života a následovat ho, protože chtěl být tam, kde je Bůh a nechtěl zůstat bez něj. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět víc, rádi vám na dotazy odpovíme na e-mailové adrese radio7@radio7.cz, na našich sociálních sítích, nebo si pustíte pořad či podcast Základy, který se věnuje otázkám víry v 16 zastaveních. Za tým Rádia 7 se pro dnešek loučí a naslyšenou opět příště se těší Milan Remeš.

0: cicha ciszy zazní amen.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

Než se dopočítáš jedné, všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za

i za tři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodeje.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Přemysl Štěpánek z hudebního vydavatelství Indies Scope. Já tě vítám, pěkný večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak Přemku, my se tady scházíme, abychom si představili aktuální novinky, budou to jak úplné novinky, tak nějaké reedice, kompilace a stejně tak i připravované tituly, které vyjdou po prázdninách. Já jsem říkal Indies Scope, to je vlastně ta značka, myslím, že vy jinak fungujete i jako Indies Records, že... Já vlastně se v tom trošku teď ztrácím.
1: No, je to v současnosti tak, že my jsme od roku 2023 SROčkem. To SROčko nese název Indies Records a se svolením všech těch labelů, který nesou název Indies, takže pod tímhle názvem vzniklo Indies Records, který funguje hlavně jakoby distribuce a prodejna. A Indies Scope je label, neboli takové to, co vydává hudbu v tom Indies Records. Takže Indies Scope je label, Indies Records je značka celý společnosti.
0: Takže my budeme možná používat obojí i to zkrácené Indies a všechno asi platí, že?
1: Platí, je to tak.
0: Tak, my jsme se tady sešli, jak jsem říkal, abychom pohovořili o některých titulech, které už vyšly před nějakou dobou, které teď vycházejí a které brzy vyjdou. Tak možná nejprve to, co už třeba i naši posluchači znají z našeho vysílání. Jedna žena, jejíž písně hrajeme poměrně hodně, bodovala v naší hitparádě intenzivně, to je Tereza Richterová. Vlastně je to zpěvačka, ale ještě dřív ji mohli znát lidé jako herečku, tak jako moderátorku v televizi, že?
1: Je to tak, no Tereza vlastně po dlouhé době, co se pohybuje v médiích a v různých jakoby rolích hereckých a tak, se rozhodla, že ty svoje písně nějakým způsobem, který si psala do šuplíku dlouhou dobu, takže je natočí a při ty příležitosti vlastně, protože je natáčela u Broňka Šmída, tak ten mi zavolal, že tam má něco strašně dobrýho a jestli si to nechci poslechnout, takže já jsem se s Terezou domluvil a vlastně ta nahrávka už vznikla v minulém roce. Ale Tereza, protože pak říká, no já bych jako už to chtěla, protože já budu mít miminko a já jsem říkal, no ale tak to není úplně nejlíp, pojďme to odložit a vlastně to vyšlo až teď v dubnu. A je to strašně hezká deska a já mám z toho moc dobrý pocit, protože díky tomu, že se to celý dalo připravit, tak vznikla i je Tereza její jakoby koncertní verze těch písniček. A to vlastně teďkom byl první koncert kapely, kdy Tereza Richterová hrála společně s kapelou veřejně
0: nepřístupná
1: vodní plocha. A mám radost, že se podařilo domluvit, že brněnský křest této desky, která se jmenuje Místa krajiny, nevím, jak to uvádíš, Místa lomeno krajiny.
0: Místa krajiny.
1: Místa krajiny. Tak to bude v rámci festivalu Maraton hudby, kdy budeme mít scénu Indies v kabinetu Mus a tam se odehraje křest i tadyhle brněnský křest této desky.
0: Tak Maraton hudby se bude konat od 6. do 9. srpna, konkrétně scéna Indies bude v který
1: pátek,
0: den? V pátek
1: 7.
0: 7. srpna. My to ještě řekneme i v souvislosti s další interpretkou, ale teď si tady pojďme pustit Terezu Richterovou a já ti pak, Přemko, ještě řeknu ze svého pohledu, jak já jsem se vlastně k té nahrávce
1: dostal. Jo, to by mě zajímalo.

0: Tak to byla Tereza Richtrová. Možná ještě bychom měli dodat jméno Martina Kišperského, že, který se na desce podílel jako producent. No,
1: rozhodně. Takhle. Martin Kišperský má relativně jako silný rukopis, takže každá deska, pod kterou je podepsán, tak jako a je poznat, že tam on figuruje, ale já mám pocit, že tady se to protnulo v té menší míře, že on tady jakoby opravdu nechal vyniknout tu Terezu a je to v tomhletom směru, pokud-li někdo má pocit, že když tam je Martin Kišperský, že toto budou další květy, tak to rozhodně nejsou.
0: Nejsou. No a já totiž, Tereza mě tu nahrávku taky poslala už loni, hned asi jak ji dokončila a já tenkrát jsem nějak neměl čas si ji celou poslechnout, tak jsem ji nechal ležet v počítači se spoustou dalších. Potom vyšly první dva nebo tři singly, které už jsem měl od tebe, které se mě hrozně líbily, ale nějak jsem si to nespojil všechno. Yeah. A oslovili mě tenkrát z České televize, abych přišel udělat recenzi do Art Zóny na to album. A já jsem si říkal, no já mám tři singly, já nemám celé album, chtěl jsem ti psát, jestli náhodou už bys mě neposlal celé to album. A pak jsem si vzpomněl, že já to album vlastně už půl roku mám v počítači a mohl jsem si je teda díky tomu poslechnout a jako opravdu mám tu desku moc rád.
1: Je výborná, jako je to strašně vyzrálý na to, že je to debut, tak je to vlastně úplně hotový. No.
0: Ta druhá žena, kterou si teď budeme představovat, tam to není debut. To je písničkářka, kterou tady ve studiu jsem měl už před mnoha lety jako velmi mladou autorku. Ona samozřejmě mezi tím i hudebně vyzrála, ale taky trvalo dost dlouho, že než se dostala k další desce.
1: Trvalo. Ona nikdy ty desky nechrlila, že tohle to je, myslím, její čtvrtá deska, když vezmeme nějaký ty její nahrávky, který si dělala sama. Tady samozřejmě je to i jakoby spojený s jejím mateřstvím, s tím, že žila v zahraničí, pak se vrátila, a takže to chvilku trvalo. A ta nahrávka je v tomhletom směru jako úplně jako další posun. Já bych to, jako ta její cesta je strašně zajímavá i sledovat, kam ona kráčí.
0: Možná bychom mohli tady odtajnit, o koho jde, tak myslím to, ale já jsem záměrně to jméno neřekl na začátku, tak je to Beata Bocek.
1: Je to Beata Bocek. Já se přiznám, že strašně dlouho jsem říkal Beata Boček a pak jsem říkal Beato, já to asi říkám špatně, ona říká, ano, říkáš, já jsem tě nechtěla úplně tak jako moc opravovat, takže ano, je to Beata Bocek, ale tím, že ona zpívá polsky, je tam z toho pohraničí českopolského, tak já jsem se mylně domníval, že Beata Bocek, ne, Beata Bocek. Ale přestože zpívá většina písniček je polsky, tak je tam i česky nějaký věci a zpívá i krásně česky.
0: Dokonce i anglicky.
1: Tam. I anglicky. A ta deska je, na rozdíl od Terezy, je taková trošičku víc, je to tak jakoby etnická hudba tam je tam víc world music, by se možná dalo říct, a je možná víc experimentální, ale takový jako hodně silná. Já bych řekl, že emotivně silná, že se tam vlastně všechny ty roky a všechny ty změny, které ona v tom svém životě prožila, včetně toho cestování a dětí, že se to tam promítlo a má to takový jako silný emotivní náboj.
0: Jak tomu dodám, že vlastně ona se právě díky těm možná etnickým vlivům objevila i v hitparádě World Music Charts Europe, to znamená, že ji hráli i evropští rozhlasoví dramaturgové. A viděl jsem teď Beatu před pár dny v kapli na Nesvačilce v rámci jednoho koncertu a bylo to velmi silné i naživo. Beata vlastně začala tím, že procházela mezi lidmi a zpívala. Vlastně to takové to, co známe třeba od Ivy Bitové, takový ten kontakt s publikem a už zpívání vlastně mezi nimi. A mělo to svou atmosféru.
1: Já jsem, nevím, jestli jsme říkali, že se ta nahrávka, to album jmenuje Bílo.
0: Bílo.
1: A zas tady o tom mluvíme i z toho důvodu, že i ona bude křtít toto album, které vyšlo v zimě už, ale neměla zatím tu příležitost tady mít nějaký větší koncert v Brně, takže bude na ty indie scéně v rámci festivalu Maraton hudby, což zopakuju, pátek 7. srpna v kabinetu Můz, a bude tam křtít taky toto album a moc se na to těším. No. Takže bude to takový dvojkřest hnedka.
0: Tak pojďme si poslechnout Beatu Bocek.

0: po dvou ženských hlasech, za chvilku hlas mužský a já myslím, že velmi známý našim posluchačům. Nicméně půjde o kapelu, která dlouho nic nevydala a ona jen tak něco nevydá.
1: Ne, nevydá. Je to tak, my jsme se s Jardou Svobodou na jaře střetli, nebo vlastně už v zimě, tak jsem říkal, Jardo, jak to vypadá, budeš, protože po konci Trabandu i on vystupoval solově, říkal, no, teď nic, teď já si tak dělám nějaký ty věci, které si sám zveřejňuju a ani nemám čas koncertovat, tak teď nic vydávat nebudem, ale co kdyby jsme udělali bez toho, a já jsem říkal, hurá, aspoň tak, ale máme tam co dát i něco zajímavého. On říkal, no tak mám nevydané nějaké nahrávky, které nikde nevyšly, tak tím bychom to mohli doplnit. A tak jsme začali koumat dlouze, jakým způsobem to pojmout a jak to zvládnout, protože úplně klasické best-of jsme dělat nechtěli. Spíš jsme nakonec se shodli, že to bude, řekněme, průřez celou jejich tvorbou od začátku až do konce. Ze všech desek vybereme nějakou věc, tak aby to mapovalo ty různé přechody, které v té kapele během těch více jak 10 let proběhly. A doplníme to právě nějakýma bonusama, nějakýma deskama.
0: Takže kdo má rád kapelu Trabant, zároveň třeba nemá čas poslouchat všechny řadové desky naraz a rád by si připomenul všechna období této kapely, která opravdu se představovala v různých nástrojových kombinacích a v různých žánrových odstínech, tak výběr, který se jmenuje tedy Montáž 1996 až 2014. Já myslím, že oficiální datum vydání je až nějakých pár dnů po premiéře tohoto pořadu. Je to
1: 30. června, poslední červnový den. Já se přiznám, že původně jsme chtěli to mít o měsíc dřív, ale to se nám nepodařilo, protože speciálně z toho důvodu, že to vyjde i na dvojvinylu a ten dvojvinyl a zrovna teďkom jsou tam dlouhé čekací doby, tak jsme to museli posunout, ale já jsem chtěl a teď to tady propálím. Jarda si mě pak nebude mít rád, jestli to uslyší, ale Jarda slavil narozeniny, slavil 60. Já jsem doufal, že to stihneme na jeho 60, které jsou na konci května, ale to se nepodařilo, je to o měsíc později, takže tohleto výročí jsme minuli, ale tímto mu přeji, pokud nás poslouchá, všechno nejlepší.
0: Tak my si tady poslechneme postupně dvě skladby, které, jak si mi vysvětlil, se v těchto verzích zatím nikdy nikde oficiálně neobjevily. Tak ta první bude?
1: Jmenuje se Sáro, je to vlastně její největší hit Trabandu, co se týká nějakých poslechů na Spotify. Dalo by se říct, že to je jedna z nejhranějších skladeb Indies, kterou my máme. A tady ta verze je vlastně, čím vlastně ten Trabant začínal. To je jejich první nahrávka z roku 1996, přestože oficiálně první album vyšlo až 1997, tak toto je prostě 96. Říkám to správně.

0: přišli na oběd. Výběr skupiny Trabant, výběr skladeb se tady jmenuje, jak už jsme říkali, Montáž 1996 až 2014. Z toho roku 1996 pocházela tato verze písně Sáro. Dáme si hned ještě jednu skladbu z tohoto výběru. Bude to bonusová, jedna z bonusových opět skladeb. Vlastně píseň, ke které Jarda Svoboda, i když sám výborný textář, text nenapsal.
1: Je to tak, byl pozván panem Horáčkem, aby se účastnil jeho projektu a natočil a připravil hudbu k jeho textům. On tenkrát zhudebnil text Pátek podvečer a natočili dvě verze. Na tom oficiálním albu, které tenkrát vyšlo, tak se objevila jiná verze, to je soulová verze, a my tady na tom našem vydání máme verzi, ve které hraje tuhle skladbu celá kapela, což nikde jinde zatím nebylo možný slyšet, je to jenom tady na té desce. Vlastně je to tenhle ten výběr, my tomu říkáme hudební kronika toho Trabantu, obsahuje věci, které se objevily na řadových deskách, a pak jsou tam tři bonusy. Teď jsme mluvili o jednom a pustíme si jeden z těch bonusů, ale pak jsou tam dva další bonusy. Za prvé je to skladba Milá, kterou natočili pro Vaška Koupka, takže ta taky vyšla někde jinde na jiném albu, a tak jsme ji tady zařadili. A pak Druhý břeh, což je vlastně, by se říct, coverze písničky Oldřicha Janoty, kterou natočili tenkrát pro album Tribut Oldřicha Janoty.
0: Tak a my tedy premiéru tohoto pořadu vysíláme v pátek večer a dáme si Pátek podvečer.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je Přemysl Štěpánek z hudebního vydavatelství Indies Scope. Teď jsme si dvakrát hráli z nové výběrovky nebo kroniky skupiny Trabant, montáž 1996 až 2014, v prodeji tedy od 30. června. Už i ten dvojvinyl? Nebo
1: ano,
0: ano. Tak. Takže můžete si to koupit na CDčku, na dvojvinylu, jak chcete. My teď máme tady před sebou ještě jeden vinyl. Skupina Už jsme doma, je to tedy reedice v tomto případě?
1: Je to reedice, je to nahrávka, která vyšla v roce 1991. A vlastně je to studiová nahrávka, tenkrát po velkém úspěchu kapela připravila tady studiovou nahrávku Nemilovaný svět, dlouho nebyla na vinilu. My jsme vlastně teďkom nedávno s Mírou Vankem se bavili o tom, že bychom prostě nějaké věci ještě znovu dodělali na vinilu. A první on říkal, já tam mám připravený skvěle Nemilovaný svět, má to překlady do češtiny, teda angličtiny, polštiny a francouzštiny, tak pojďme to vydat, protože to je hotový, takže to s tím jsme šli hnedka ven. A já jsem říkal, no a budete to hrát? A naživo on říkal, no my jsme to nikdy nehráli, kromě jedné písničky, kterou hrají doteď. No tak, ale slíbil, že se nad tím zamyslí a mám dobrou zprávu, že to zahrají v Akropoli v listopadu. Mm-hmm. Bude oficiální křest tohoto vinilu, kde budou, doufám, hrát víc z Nemilovaného světa.
0: No a podobně vydáváte reedici teď jednoho staršího alba skupiny Priznic. Tam tedy nevím, jestli to budou hrát.
1: Ne, tak tam opět stejně jako u Trabandu nehrozí, že by někdy hráli. A vychází Priznic album, debutové album Freiwaldau, vychází 30.6. taky ve stejný den. To také vyšlo kdysi na vinilu, dlouho to nebylo, my jsme to teďkom připravili znovu na vinyl a mám z toho radost, je to krásná deska.
0: Takže to je pro milovníky tedy vinilu, pokud naopak někdo chce poslouchat digitální nahrávky a teď odhlížím od streamingu, tak i v tomto případě se asi na vašem webu dají stáhnout, že...
1: Je to tak.
0: V jakých formátech?
1: My tam nabízíme MP3 a v případě fleky, což je bezstrátová komprese. U těchto alb určitě nebudeme mít vavy, ale v některých případech některý alba máme i vavy a to jsou alba, kdy od zvukařů, když se nahrávalo, tak nahrávali ještě v lepším rozlišení a bitrate, než je třeba vinyl nebo CDčko a ty pak umístujeme a taky prodáváme, ale tyhle ty reedice v tom nejsou teda zrovna.
0: Tak, takže to zájemci mohou najít na indies.eu.
1: Přesně tak.
0: My si v závěru pořadu ještě řekneme, co budete vydávat po prázdninách a i tady si pustíme nějaké hudební ukázky. Když se dívám, budou to zase ženy.
1: Ano, my letos máme takový silný ženský rok, máme těch nahrávek několik, kromě toho, co jsme měli na začátku, tak první dvě nahrávky po prázdninách, které budou, tak jsou mladých, velmi talentovaných zpěvaček a autorek. To je důležité říct, že obě dvě dámy si, nebo slečny si ty písničky sami píšou, mají, bych řekl, velmi přesnou představu, jak mají znít, jsou to prostě autorky se vším všudy a obě dvě už mají své debuty za sebou. Tereza Hrabiny je zpěvačka, která moc nekoncertuje, což jí neustále vyčítám, že by měla víc rád. Slibovala, že teďkom s novou deskou bude, tak moc se na to těším. A druhá je naopak Květa, která koncertuje hodně, dokonce za minulou desku získala cenu Anděl jako objev roku. No a teď přichází se svojí druhou deskou.
0: Tak pojďme třeba začít právě z Květách. Poslechneme si tady takovou ochutnávku, vlastně single z připravované desky.

0: Tak to byla tedy Květach z připravovaného alba. Ví se už, jak se album bude jmenovat?
1: Nevím. Takhle já předpokládám, že ona to ví, ale já to ještě nevím.
0: Protože... Jasně, tak i to je právě to nahlédnutí do té kuchyně, že to všechno teprve v nějakém procesu, kdy to vzniká a podobně. Takže toto byla jedna ochutnávka, jak bude znít celé album, na to si počkáme samozřejmě do podzimu.
1: Bude to hned na začátku září, to můžu dokonce říct, že je to hned 4.9. Květák bude 4.9. a Tereza Hrabiny bude následovat. Ale já jsem si ještě uvědomil, že my s těma dámama zdaleka nekončíme tento rok. Pak ještě vyjde také Buduár staré dámy, kde je silnou autorkou Marta
0: Kovářová.
1: Jak ji vydáváme dlouho, říkám Marta Svobodová, ale Marta Kovářová. A pak budeme dělat Yellow Sisters, což jsou tři dámy. Pak budeme dělat ještě i novou desku Marie Kyšlovské. Takže letos opravdu ženský rok.
0: Tak já to trošku zrekapituluji, ještě přidám pár dalších informací. Tak Tereza Richtrová, Beata Bocek, ty jsme poslouchali v úvodu, objeví se obě 7. srpna na maratonu hudby Brno v rámci scény Indies v kabinetu Mus. Mimochodem, Buduár staré dámy bude hrát na maratonu v rámci Baskerských pokojíčků Kateřiny Šedé, takže i tato kapela se tam objeví. Potom o prázdninách vám nabídneme rozhovor s Terezou Richtrovou, takže sledujte náš program, už je natočený, připravený do vysílání. Určitě na podzim budeme vysílat rozhovor jak s Květách, tak s Buduárem staré dámy, už to taky tak pomalu plánujeme a připravujeme, takže i na to se můžete těšit. Věřím, že i s Terezou Hrabiny se domluvíme, protože její první album se mně taky moc líbilo, takže určitě vám podrobnosti o těchto deskách přineseme. Tak mým hostem byl Přemysl Štěpánek, já ti děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Já děkuju za pozvání a naslyšenou.
0: Loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Kupka a tady je tedy na závěr ochutnávka z chystaného alba zpěvačky Terezy Hrabiny.

soukolí doby. Co po nás zůstává, větý olej zloby. Jdou generace hrdinů,

Dymy oči splanou a já tvá kouzla všecka znám. Bděla snad mými kroky stranou a já tě ztrácel tu a tam.

si jako vír. Tu promilence v sobě skrývá nejhorší z nás strach, klid a mír. Ty sice šetříš slzami, já jsem méně rozerván a každý míň tají to svoje.

0: před časem delším než listroby.
1: Ještě než ti zšedivím.
2: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Jde ulicí sám ještě, bez křídel davem cestu si klestí. Ulicí podle všech pravidel hlavou ode zdi ke zdi. Nevidí, neslyší, nemá šajn vůbec, o co tu kráčí. Ví jen, kde dnes

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. srpna. V dnešním pořadu se zaměříme na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, kterou svatý otec prožil v Castel Gandolfu. Uslyšíte překlad sobotní homilie při mši svaté v papežské farnosti svatého Tomáše z Villanovy a zmíníme obsah rozjímání před odpolední modlitbou Anděl Páně. Chronologicky navazuje promluva před nedělní modlitbou Anděl Páně. Obsah obou promluv naleznete v samostatných podcastech na našem webu. Pořad zakončíme přehledem aktuálních zpráv.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
0: Drazí bratři a sestry, s velkou radostí také letos slavím spolu s vámi slavnost Nanebevzetí. Církev nás učí, že když Maria dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy. A v tomto tajemství nám ukazuje dovršení plnosti milosti, kterou jí Bůh daroval v jejím neposkvrněném početí. Proto i mnohá umělecká díla zobrazují na sklonku jejího pozemského života jako překrásnou mladou ženu, která fyzicky stoupá ze země směrem k nebi. Tato díla se inspirují scénou popsanou v úryvku knihy Zjevení, jak jsme ho slyšeli v prvním čtení. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama. Na znamení, že v Marijině srdci se setkávají nebe a země, čas a věčnost.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
0: Tento obraz zjevně kontrastuje se zkušeností s tím, co v nás působí běh let. S rostoucím věkem se naše tělo nestává pohyblivějším, nýbrž naopak těžším. Pokožka není čerstvější, ale naopak ukazuje známky stárnutí. Vlasy nezískávají barvu a lesk, ale naopak šednou a bělají. Co tedy máme společného s onou úžasnou mladou ženou, kterou nacházíme na našich oltářních obrazech? Abychom to pochopili, musíme se držet obou znamení, na která jsme poukázali. Neporušené tělo Matky Boží a její neposkvrněné srdce. Právě čistota duše totiž v Marii, tak jako v nás, z Boží milosti osvěcuje a proměňuje celého člověka a nese ho do nebeské slávy.
1: La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza.
0: Marijino oslavení v duši i těle nás učí, že naše skutečná krása nespočívá v tom, že bychom skrývali znamení pomíjejícího času, nýbrž v tom, že budeme ukazovat i na svém těle vtištěná znamení lásky, která nemá konce. Jsme zváni, abychom se kriticky podívali na nejrůznější estetické kánony, především hedonistického a konzumního charakteru, které nám svět vnucuje a které pro nás nesou riziko, že se dáme uvěznit v neúnosných nárocích, které nás nutí plýtvat drahocenou energii na to, co ve skutečnosti nemá význam a netrvá navždy. Jistě jsme už všichni udělali zkušenost, že jsme potkali lidi s tvářemi poznamenanými léty a trápením a přece schopnými šířit kolem sebe radost, laskavost a pokoj. A naproti tomu jiné osoby, navenek přitažlivé, ale uvnitř tvrdé a chladné. Snadno lze pochopit, v čem spočívá pravá krása, kde je naopak zapotřebí obrácení, odpuštění a uzdravení.
1: Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina.
0: Chceme-li opravdu odhalit a pěstovat božskou krásu, z níž jsme vyšli a která nás stvořila, a chceme-li ji šířit kolem sebe, musíme se ji naučit číst v něžné dětské tváři i ve vrázkách starého člověka, ve vitalitě mladých lidí, jako v rozvážnosti dospělých, ve sváteční výzdobě i v pracovních šatech a nástrojích. Musíme naslouchat jedinečným příběhům lásky, které nám vypráví každá z těchto reálných zkušeností a rozeznávat v nich malé zlomky nebe.
1: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo. L'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto.
0: Láska je nejkrásnější lidskou ozdobou. Láska, která přetváří, proměňuje, zušlechťuje, pozvedá, láska, která dává lehkost, svobodu, blízkost Bohu, i když se v životě střídají nejrůznější protiklady. Když svatý Pavel VI. Rozjímal nad tajemstvím na nebevzetí svaté Panny, říkal, že chceme-li pochopit jeho význam, musíme udělat superlativy v absolutní míře z pojmů, které užíváme v běžném pozemském jazyce, abychom si alespoň maličko představili rozměr věčnosti. A ve vztahu k tomuto setkání konečného s nekonečným v Matce Boží napsal papež František. Maria je tou, která umí přetvořit jeskyni pro zvířectvo na Ježíšův příbytek několika nůznými plenkami a záplavou něhy.
1: Il miracolo che Maria, la fanciulla di Nazaret, ha vissuto nel suo cuore innocente.
0: Zázrak, který Maria, dívka z Nazareta, zažila ve svém nevinném srdci a který ji přinesl do nebeské slávy, je setkáním extrémů, jak to ona sama dosvědčuje v inspirovaných slovech svého Magnifikát, které jsme slyšeli z Evangelia. V tomto chvalospěvu nebeská matka pokornými slovy víry se vší prostotou hovoří o velikých tajemstvích, o Bohu, který se v ní stal člověkem, aby zachránil lidi, o věčném, který se skrze ní zjevil v čase, aby také nám otevřel cestu do věčnosti. Ve svém postavení pokorné služebnice nám přitom ukazuje, řečeno se svatým Pavlem VI., nepatrný rozměr, v němž se i my můžeme setkat s Pánem.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
0: Vznešené tajemství, které slavíme, nemusíme hledat někde v dáli. Můžeme se s ním setkat tam, kde je skutečná láska, v očích tatínka a maminky, kteří se po celém dni vracejí domů z práce, unavení, ale šťastní, že mohou být se svými dětmi, ve tvářích dědečků a babiček, které navzdory tíze let užívají novou netušenou energii, když se ujímají svých vnoučat, ale i v úsilí mladých lidí, kteří se snaží vyrůst čestně a poctivě, třeba i za cenu toho, že půjdou proti proudu onoho tohle dělají všichni. A konečně v díle všech nesčetných mužů a žen, kteří se s důvěrou a nasazením denně věnují tomu, aby přinesli na zemi kousek nebe a zemi do nebe.
1: Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione.
0: Vážení a milí přátelé, překrásná tvář na nebe vzaté je jedinečná, překonává jakékoliv myslitelné znázornění a přece nám je stejně tak povědomá. Je to tvář lidí, kteří nám stojí po boku, třeba i v této chvíli, tvář bratří a sester, s nimiž sdílíme ve víře každodenní dar a oběť svého života. Proto v ženě z knihy Zjevení vidí společenství věřících samo sebe, a proto druhý vatikánský koncil popisuje Marii jako obraz i počátek církve a znamení jisté naděje a útěchy. Na jejím posvěceném lidství máme z Boží milosti podíl i my, také my jsme v něm přítomni, povoláni žít tutéž plnost života jako ona a sdílet s ní tutéž slávu.
1: Sant'Agostino parlando della risurrezione di Cristo invitava i cristiani del suo tempo.
0: Když svatý Augustin mluvil o Kristově zmrtvých vstání, zval své křesťanské současníky, aby z něj udělali ukazatel a opěrný bod veškeré své existence. Říkal, Kristus vstal z mrtvých a již nikdy nezemře. Otoč kormidlem, následuj světlo. Začni vstávat ze stejného místa, z něhož vstal on. Přijměme jeho pozvání za svoje, následujme světlo vzkříšeného, otočme kormidlem, je-li třeba. Udělejme to zvláště dnes s pohledem na Marii, kterou Bůh korunoval slávou v duši i těle a kterou nám daroval jako matku, průvodkyni, souputnici a ochránkyni na cestě do nebes.
1: Che diva coronato di gloria in anima e corpo e che ci ha donato come madre guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo.
0: Sobotní polední modlitbu Anděl Páně vedl Lev 14. na náměstí Svobody v Castel Gandolfu. Před ní nabídl k rozjímání dva typy uměleckého stvárnění mariánské slavnosti. Mariino zesnutí a její vzestup do nebeské slávy. Po společné polední modlitbě se papež věnoval především trpícím regionům, zvláštní pozornost věnoval svaté zemi, kterou označil za zemi Mariinu par excellence. Vyjádřil blízkost tamním bratrům a sestrám. Připomněl rovněž národy Ruska a Ukrajiny, které podle jeho slov spojuje synovská oddanost svaté Matce Boží. Svatý otec myslel také na křesťany, kteří na různých místech světa zakouší diskriminaci nebo otevřené pronásledování. Papež se vrátil i k obyvatelům Kolumbie, kteří byli v minulých dnech zasaženi zemětřesením, ujistil je o svých trvajících modlitbách a vyjádřil sounáležitost se všemi, kdo procházejí náročnými situacemi. Spojuji se s těmito komunitami a se všemi, kteří prožívají těžkou situaci. A spolu s nimi volám, svatá Maria, pros za nás. Na závěr poutníkům popřál požehnaný sváteční den a smysluplné prožití letního odpočinku.
1: Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo.
0: Celé znění sobotní i nedělní promluvy naleznete v samostatných podcastech na našem webu. Aktuální zprávy. Lev 14. zaslal v pátek 14. srpna poselství ke 112. světovému dní migrantů a uprchlíků. Upřel pozornost k těm nejzranitelnějším, dětem na útěku. V souvislosti s tématem byť jen jedno z těchto dětí, v něm připomněl, že za chladnými statistikami stojí jedinečné osudy konkrétních dětí a mladistvých. Svatý otec vyzývá církev, instituce i společnost, aby nezůstávaly lhostejné a nabídly ohroženým dětem konkrétní ochranu, přijetí a naději na důstojnou budoucnost. Svatý stolec zveřejnil poselství Lva 14. určené účastníkům odborného setkání v benediktinském opatství Mount Angel v americkém státě Oregon. Setkání, které v těchto dnech probíhá, je věnováno klíčovému tématu liturgické formace v životě současné církve. Papež se v textu obrací na prefekta dikasteria pro bohoslužbu a svátosti kardinála Artura Rocheho a navazuje na zásadní myšlenky svých předchůdců i nedávna učení magisteria. Věřící mají být podle hlavy katolické církve formováni nejen pro liturgii, ale především samotnou liturgií. Svatý otec zaslal poselství účastníkům a organizátorům 3. národního dne mládeže, který se o víkendu konal v mexickém Monterrey. Ve svém sdělení mladé lidi vyzval k hlubokému spojení s Kristem a povzbudil je, aby se i uprostřed současných společenských výzev a těžkostí, jako jsou násilí či lhostejnost, stali odvážnými následovníky Krista. Svatý otec dnes zaslal soustrastný telegram obětem silného zemětřesení, které zasáhlo indonéskou provincii východní Nusa Tenggara na ostrově Flores. V poselství, jež podepsal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin a které bylo adresováno arcibiskupovi z Ende Paulusi Budi Kledenovi, vyjádřil svatý otec svou duchovní blízkost a solidaritu všem, kdo trpí následky této přírodní katastrofy. Na Sicílii, kam je vyslán jako papežský legát pro oslavy 900. výročí přenesení relikví mučednice svaté Agáty, předsedal kardinál Pietro Parolin včera večer modlitební vigílii v Aci Castello, kde byly ostatky svaté uloženy, než budou převezeny do Katánie. Její život byl založen na nejvyšší jistotě – patřit Pánu. Její svědectví i nadále promlouvá k církvi, řekl vatikánský státní sekretář. Dnes večer se v Katánii uskuteční papežská mše za jeho účasti. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Dnešní myšlenku na den budeme čerpat z promluvy papeže Leva 14. v Castel Gandolfu před nedělní modlitbou Anděl Páně.
1: V sobotu jsme rozjímali nad panou Marií a jejím nerozlučným vztahem k synu. Ani smrt nemohla přerušit toto společenství duše i těla, kterým je život věčný. Každá neděle nám připomíná, že táž plnost je připravena pro toho, kdo následuje Ježíše. Jeho zmrtvýchvstání není událost z minulosti, nýbrž nový život, který se týká právě nás. Důkazem je kananejská žena, klíčová postava úryvku Matoušova evangelia z 15. kapitoly. Nepatří k jeho lidu, žije v cizím kraji, přesto však naléhavě usiluje o to, aby mohla mluvit s Ježíšem. Následuje ho jako učednice, kterou s ním již pojí určité pouto. Nemohli se nikdy předtím potkat, ale víra v ní už jakýmsi tajemným způsobem zakořenila. Sama pro sebe netouží po ničem. Hledá pokoj pro svou těžce zkoušenou dceru. Důvěřuje v Ježíše, v němž poznává Mesiáše z Davidova rodu. Evangelista neskrývá překážky, které tato žena musí překonávat. Učedníci ji vidí jako člověka na obtíž a sám Ježíš odolává jejím požadavkům. Mistr se ve skutečnosti do tohoto kraje uchýlil najít opuštěné místo, aby se tam modlil a formoval své učedníky. V tomto okamžiku se však stane něco neočekávaného. Když nad tím rozjímáme, můžeme poznat Ježíšovu poslušnost, s níž naplňuje své poslání a nechává se zasáhnout tím, co vidí a slyší. Na konci oné ženě říká: ženo, jak veliká je tvá víra, staň se ti, jak si přeješ. Také dnes se církev může dát překvapit božím způsobením a šířit Kristův pokoj i za vytyčené hranice. Jejímu poslání předchází boží milost, která působí ve skrytosti svědomí, takže v každém setkání, dokonce i v tom, které ruší naše plány, je třeba nastražit sluch, otevřít oči i srdce tomu, co nám chce říci Bůh. Od oné kananejské ženy se učíme pokoře a rozhodnosti. Díky její víře se dozvídáme, že boží stůl je připraven pro všechny a že nikdo není odkázán jen na drobky, protože každý má u otce vlastní místo. Ve světle této víry vidíme jako nesnesitelné všechny nerovnosti, diskriminace a překážky, které narušují důstojnost příliš mnoha božích synů a dcer. Drazí bratři a sestry, jsme církví Ježíše Krista ve zmučeném světě, ve světě, který usiluje o mír a pokoj. Prosme Marii, naši matku, aby se za nás přimlouvala. Z jejich rtů vytryskl nejsilnější a nejobjevnější hymnus, který kdy zazněl. Magnifikat. Je to chvalospěv toho, kdo se již dívá na realitu božíma očima a proto nestrácí naději a úsilí o lásku.

Odbyla 6. hodina v úterý 18. srpna, posloucháte Proglas. Za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře je památka římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. Helena slaví svátek také podle občanského kalendáře. Jméno je z řečtiny a vykládá se jako světlo nebo pochodeň. Tak blahopřejeme všem Helenám k dnešnímu svátku. A podle pranostik přinese-li déšť, svatá Helena bývá Otava dlouho zelená. Svaté Helence pletou ženci věnce. Následující půlhodince nás na Proglasu čeká ranní modlitba. Nejprve to bude četba úryvku z 19. kapitoly podle Matouše, potom ranní chvály a duchovní slovo. Bude to první čtení z úterý 20. týdne v mezidobí.

Ježíš pak řekl svým učedníkům: Amen pravím vám, bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám, spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno. Na tomu řekl Petr: My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim odpověděl: Amen pravím vám, až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůnů, jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mně, dostane 100x víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.

0: klasické poučetbě Evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Dnešní texty vezmeme klasicky z úterý 20. týdne v mezidobí ze 4. týdne žaltáře v novějším vydání od strany 1296. 1296 ve starším od strany 1166. 1166, tedy dnešní texty od strany 1296 nebo 1166. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Můj milý člověče, zpívej nebes králi, slyš, jak z rána vesele ptactvo Boha chválí.
1: Chválí Stvořitele, Pána nebeského, vroucí vzdává jemu dík za ochranu jeho.
0: A ty, Boží obraz, dílo jeho ruky, meškáš jemu věnovat vděčné písně zvuky.
1: Poděkuj teď vroucně Bohu za ochranu, na celý čas života odevzdej se Pánu.
0: On ti bude otcem, vodit bude tebe, jeho láska sešle ti požehnání z nebe.
1: V každé trpké zkoušce poskytne ti síly, najdeš pokoj, jehož svět nikdy neudílí. Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bez úhonou.
0: O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, tobě, Hospodine, chci zahrát.
1: Chci se ubírat cestou bez úhonou, kdy ke mně přijdeš.
0: Chci kráčet v nevinnosti srdce ve svém domě.
1: Nepostavím si před oči nic hanebného.
0: Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně. Ke mně se nepřidruží.
1: Příčí se mi zkažené srdce. Nechci znát nic zlého.
0: Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, toho zahubím.
1: Pyšného očima a nadutého srdcem toho nesnesu.
0: Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, aby přebývali se mnou.
1: Kdo kráčí životem bez úhoně, ten mi bude sloužit.
0: Nebude bydlet v mém domě, kdo jedná lstivě.
1: Kdo mluvil živě, před mýma očima neobstojí.
0: Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem. Chci se ubírat cestou bez úhonou. Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, a chválihodné a velebené je tvé jméno na věky.
1: Neboť jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám učinil.
0: Zřešili jsme, špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli. Chybili jsme ve všem.
1: Nevzdávej se nás navždy pro své jméno. Neruš svoji smlouvu.
0: Nevzdaluj od nás své milosrdenství. Pro Abraháma svého miláčka, pro Izáka svého služebníka a Izraele svého svatého.
1: Jim si slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.
0: Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy. Pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům.
1: Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, žertva, nekrvavá oběť ani kadidlo.
0: Nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství.
1: Přijmi nás aspoň pro zkoušenou mysl, pokoru ducha.
0: Jako celopal beranů a bíků, jako 10 000 tučných beránků.
1: Tak ať je dnes před tebou naše oběť, ať se ti líbí, že tě sel následujeme, aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v tebe.
0: Celým srdcem tě nyní následujeme, bojíme se tě a hledáme tvou tvář.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nezdaluj od nás, Pane, své milosrdenství. Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Veleben buď Hospodin má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozpraš nepřátelé, vystřel své šípy a poděs je.
1: Stáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 stronami ti zahrají.
0: Tobě jenž dáváš králům vítězství, který se vysvobodil Davida, svého služebníka.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zaspívám ti novou píseň.
0: Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, i když jste bez stříbra. Pojďte, zásobte se a jeste. Pojďte a kupujte bez stříbra a zadarmo víno a mléko.

0: Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova. Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Vyslyš mě, Hospodine, spoléhám na tvá slova.
1: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel s rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zachraň nás, Hospodine, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Bůh nám dává tento nový den, abychom ho radostně chválili a posiluje naše naději. Proto ho s důvěrou prosme. Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.
1: Bože, Otče našeho Spasitele Ježíše Krista,
0: vzdáváme ti díky, že jsi nám skrze něho dal poznání a nesmrtelnost.
1: Dej našim srdcím pravou pokoru,
0: abychom se podřizovali jeden druhému z úcty ke Kristu.
1: Vlej nám, svým služebníkům, svého ducha,
0: abychom se měli navzájem upřímně rádi jako bratři.
1: Ty jsi přikázal člověku, aby svou prací ovládal svět.
0: Pomáhej nám, aby tě naše práce oslavovala a posvěcovala naše bratry. Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás. A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěc se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, dej nám více víry, abychom tě chválili s vnitřní opravdovostí a podle tvé vůle přinášeli trvalý užitek. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: V úterý 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše 7. kapitolu pod titul Hrozba války, znamení Emanuele. Za dnů Achaza, syna Jotama, který byl synem Uziáha, judského krále, vytáhl Resin, král aramejský, a Pekach, syn Remaliáhův, král izraelský, proti Jeruzalému do boje, ale nemohli ho dobít. Davidův dům dostal zprávu. Aramejci táboří v Efraimsku. Tu se zachvělo královo srdce i srdce jeho lidu, jako se chvějí stromy v lese větrem. Hospodin řekl Izajášovi, jdi naproti Achazovi, ty a tvůj syn Šear-Jašub, na konec vodovodu horního rybníka na cestu u Volchářova pole a řekneš mu, hleď zůstat klidný a neboj se, neklesej na mysli před těmito dvěma kousky čadících ohárků, před Resinem s hřícím hněvem a Aramejci a před synem Remaliáhovým, poněvadž se proti tobě spikli Aramejci s Efraimity a synem Remaliáhovým a řekli, potáhneme na Judsko, naženeme mu hrůzu, obsadíme ho a uděláme tam králem syna Tabealova. Tak praví pán Hospodin, nezdaří se to, nestane se to. Hlavou Aramejska je Damašek a hlavou Damašku je Resin, ještě 65 let a přestane Efraim být národem. Hlavou Efraimska je Samaří a hlavou Samaří je Remaliáhův syn. Jestliže neuvěříte, neobstojíte. Znovu mluvil Hospodin k Achazovi, vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách. Achaz však řekl, nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina. Tu pravil Izajáš, slyšte tedy Davidův dome, nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha. Proto vám dá znamení sám pán. Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. Bude jíst smetanu a med, aby uměl zavrhovat zlo a volit dobro. Neboť dříve, než bude chlapec umět zavrhovat zlo a volit dobro, bude opuštěna země, jejíž dvou králů se hrozíš. Hospodin přivede na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce dny, jaké nebyly od té doby, kdy odpadl Efraim od Judy. Přivede asyrského krále.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení z úterý 20. týdne v mezidobí.

0: Máme 6 hodin 31 minut úterý 18. srpna. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. 90. by oslavil americký Oscarový herec, režisér a producent, podnikatel a filantrop loni zesnulý Robert Redford. Před 20 lety odešli hornista, hudební pedagog Zdeněk Tilšar a filmový a televizní dokumentarista, kameraman a pedagog Jan Špáta. 61. narozeniny slaví Salesián v týmu střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži páter Petr Kopřiva. 70 let se dožívá kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Velky. 85. má akademický sochař profesor Kurt Gebauer a italský kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro klérus. A podle občanského kalendáře má také svátek Helena, stejně jako podle církevního. Jméno pochází z řečtiny a vykládá se jako světlo nebo pochodeň. Tak všem Helenám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A také se k tomuto dni vážou dvě pranostiky. Přinesali déšť, svatá Helena bývá otava dlouho zelená a svaté Helence pletou ženci věnce. Pojďme se tady podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, zpočátku na jeho západě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pás deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší naměříme teploty mezi 17 a 22 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude 24 a v 1000 metrech na horách kolem 13. Bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout a měnit se na jihozápadní. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Hanu a Petra Ulrichovi píseň Ideál.
1: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma, alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrných.

A krátce po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 18. srpen 2026. Letní škola liturgiky pro kněze, jáhny, ale i věřící laiky začíná v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Letošní ročník má podtitul Liturgie a církev. Mezi přednášejícími bude také rektor Pražského arcibiskupského semináře Radek Tichý, se kterým se na Proklasu spojíme po půl hodiny před polednem. Týden pro mládež se uskuteční v diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách a také v Osové býtýšce v centru Mamre. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pořádají na zámku v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastní se ho vědci, zemědělci i odborníci na environmentální vzdělávání a osvětu. A před premiéru dokumentu Národní konstelace od dokumentaristické skupiny Czechsperiment chystají v pražském kině pilotů. Snímek přiblíží, jak invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 ovlivnila českou společnost a zda její stopy přetrvávají i v dnešních generacích. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: 6 dní společného programu nových setkání i duchovních zážitků nabídlo celostátní setkání mládeže v Ostravě. O své dojmy a zážitky se s námi před nedělním závěrem podělily 2 účastnice.
2: Já se jmenuji Veronika, jsem z Frýdku Místku.
3: A já jsem Adela a jsem z Palkovic.
2: Já jsem měla celkem velké očekávání, protože já jsem byla tuším 4 roky zpátky v Hradci Králové, jak se to konalo. A myslím si, že většina z nich byla prostě splněna.
3: Mně třeba osobně se strašně líbila přednáška od děkana brněnské diecéze na téma humor jako lék. Takové krásné spropojení toho humoru a toho křesťanského života. Panuje tak nějaké stigma, že jako křesťané nejsou vtipní, nemají rádi určitý humor. Pokud to nikomu neubližuje, nebo neděláme ty věci jako se záměrem někomu ubližit, nebo je to vlastně naprosto v pořádku.
1: Ze setkání si dívky odnesly především povzbuzení k tomu, aby žili přítomným okamžikem, zpomalili, udělali si čas na Boha i sami na sebe.
2: Kouzlo a síla těchto setkání je v tom, že je tu spousta mladých lidí, prostě zpívá se, je program, je to víc určené pro nás, víc nás to může jakoby oslovit.
3: Zná jsem prostě většinu takových těch fakt jako až fanatických křesťanů, kdy spoustu věcí bylo zakázané a prostě přijali i ti kněží, že se baví se mnou jako s rovnocenným člověkem. Hodně mi to prohloubilo ten vztah celkově.
1: Řekly pro klasu Veronika a Adéla, účastnice celostátního setkání mládeže, které v neděli skončilo v Ostravě.

je mu od 6 do 2 zní zvonkové dráty z lešení, kdo kde a s kým do rána byl. Výlas foukne, sazí spad ke 100, přidá 50, aby se umyl, nasytil.

0: Zhruba na 50 milionů korun vyjde oprava domova pro seniory v ústecké čtvrti Krásné Březno. Nová bude fasáda, střecha a ve vedrech klientům uleví nové venkovní žaluzie. Práce potrvají odhadem 15 měsíců. Hotové musí být nejpozději do konce příštího roku. Jedná se o podmínku dotace, která činí 21,5 milionů korun. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Vlach.
1: My jsme jako město považovali za důležité tu budovu nějakým způsobem znovu obnovit a spojili jsme se vlastně s vedením domova a připravili jsme vlastně projekt kompletní rekonstrukce tohodle objektu, která bude zahrnovat řadu energetických úspor a ta budova ze všech stran dostane facelift, který si zaslouží.
0: Opravy si vyžádají omezení pro klienty, jejich rodiny i personál. Domov důchodců o změnách informuje s dvoutýdenním předstihem na sociálních sítích.

Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Ze 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Právě bylo 7 hodin v úterý 18. srpna začíná živé ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno vám přejí Vojtěch Tomášek
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A na co se zaměříme v úvodní hodině? Které priority bude sledovat ministryně financí při schůzkách s ministry nad přípravou státního rozpočtu?
1: Jaká očekávání mají zemědělci od vládní strategie boje proti suchu a na co se chce kabinet zaměřit?
4: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda.
2: A co pomohlo zpomalit šíření největšího požáru v historii Belgie?
1: Tak to všechno probereme, nejdřív jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látelem.
5: A přeju dobré úterní ráno. Na ministerstvu financí začnou jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá třeba zemědělství. Na boj se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. Detaily chystáme v ranním plusu hned po zprávách. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit plat politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednávání mediálního zákona.
6: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
7: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systému už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací můžou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
8: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 000 příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Při střelbě na škole na jihu Filipín zemřel jeden student a útočník. Uvedl to starosta města Zamboanga, kde se střelba stala. Střelec podle něj po útoku spáchal sebevraždu. Po incidentu jsou taky 2 lidé zranění. Podle záběru z místa měl útočník 2 střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a potom v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal i na internetu. Podle agentury AFP jsou střelby na filipínských školách relativně vzácné. V červnu tam ale jiný útočník zavraždil 3 studenty a dalších 20 jich zranil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme hezké úterý. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a taky silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech anebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
9: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
5: Problémy byly taky v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. V celém Česku kvůli suchu i dál platí výstraha před vznikem požárů. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem pod širým nebem. Do pražských Riegrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
10: Problém je v tom, že už 29 let.
11: Občanským jménem Ondřej Ládek. Pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
10: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
11: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
10: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
11: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindla X nastoupí v 7 hodin. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Doprava v Ranním plusu. Na D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona z 12. kilometru je teď asi na čtvrt hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy jsou kolony před Senohraby. Zdržení směrem na D1 asi 10 minut. V Praze už je silný provoz na Štěrboholské spojce, se pomalu jede od hradecké dálnice D11 k Průmyslové ulici. I tam se zdržíte kolem čtvrt hodiny. 10 minut navedete i na jižní spojce od Lanového mostu k Průmyslové. 15 minut se jede v koloně v Liberecké z Letňan až do Holešoviček k Bulovce a plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Dobře dojeďte. Úterý bude zpočátku oblačné až polojasné, ojediněle s přehánkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. A teploty 17 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Dnes má v pražském kině pilotů předpremiéru dokument věnovaný invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a jejímu vlivu na českou společnost i další generace. Jde o první snímek projektu Národní konstelace, který pomocí psychologického experimentu zkoumá, jak českou společnost ovlivnily zásadní události moderních dějin. Samotný experiment se uskutečnil v červnu v Praze. Účastníci společně s odborníky pracovali se systemickými konstelacemi a zaměřili se na 4 klíčové momenty moderních dějin. Vyhnání Němců z Československa v roce 1945, okupaci v roce 1968, sametovou revoluci a rozpad Československa. Výsledkem budou celkem 4 dokumentární filmy a krátké formáty na sociální sítě. Proglasu to řekl dokumentarista Jan Látal ze společnosti Czexperiment, který za projektem stojí.
2: Cítíme nějakým způsobem, že česká společnost se trošku zamrzla v minulosti. Máme tendenci koukat hodně do zpětního zrcátka a poutají nás nějaké události, které jsme zažili a nemáme je zpracované. A tady ta konstelační práce nebo systemické konstelace slouží k tomu, aby lidi mohli právě nahlédnout sami sebe i třeba svoji minulost nějakým novým světlem a tím ji pochopit a třeba i odpustit a jít dál. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně se podíváme na nějaký 4 důležitý milníky naší historie na pomocí systemických konstelací, a to v účasti 100 lidí v hale. Tím, kdo ty konstelace vede, Ivan Verný, což je psychoterapeut a psychiatr, který žije ve Švýcarsku a byl jeden z prvních, který konstelace do Čech přivedl, a spolupracuje na tom taky Paměť národa.
1: Experiment probíhal v hale číslo 14 v Holešovické tržnici, kde vyznačili obdélník o rozměrech přibližně 30x15 metrů. Do něj vstoupilo 100 lidí, popisuje dále Jan Látal.
2: Vstoupili tam ne sami za sebe, ale reprezentovali tam určitý symboly, které se pojí k těm jednotlivým událostem. Takže tam bylo třeba vojsko nebo strana KSČ, případně tam byly osoby jako Dubček, Jan Palach v 68. A tito lidé pak měli za úkol nějakým způsobem na sebe reagovat a vztahovat se a vytvářet vlastně jako nový vazby mezi sebou a říkat, jak se v těch nových vztazích cítí a krze to vlastně se nějakým způsobem posouvat dál kupředu časovou osou.
1: Dokumentaristy Jana Látala jsme se také zeptali, co má akce přinést široké veřejnosti.
2: Rádi bychom, aby skrze to, že uvidí vlastně ty dějiny v jiném světle a mohli je třeba nějak pochopit taky z jiného úhlu pohledu, tak aby tam došlo k nějakému smíření a třeba i nějakému jako novému narrativu ohledně toho, kým jsme, kdo jsme a kam jdeme.
1: Zrnul na Proglasu za tým experimentu Národní konstelace Jan Látal. Připomeneme, že první snímek série, který je věnovaný roku 1968, má dnes předpremiéru v pražském kině pilotů. Následně 21. srpna v den výročí okupace Československa bude zveřejněn zdarma na YouTube kanálu Czexperiment. Celý projekt je možné finančně podpořit prostřednictvím platformy Donio.
3: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

omlouváme. Že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím.

0: století. Více autor a manažer akce Vítek Večeře.
1: Právě zde se snoubí ten působivý renesanční prostor zámecké kaple, originální zvuk barokních varhan, krásná hudba Johana Kunaua a přednes známého českého herce Petra Vacka. Máme štěstí, že od 1. srpna působí v litomyšlské farnosti coby kaplan církevní historik docent Luboslav Hromják. Jehož přednáška o barokní zbožnosti zabrousí i do tématu kultu lokálních svědců, tedy patronů různých měst, ale i vesnic. Právě tento segment zbožnosti byl v době baroka nesmírně živý a v Litomyšli ho dokládá úcta ke svatému Viktorínovi z Amiterna, původně tedy patronovi středověkého litomyšlského biskupství, a dá se říci, že právě baroko z něj udělalo ochránce města. Závěrečný koncert, byť spíše komorně pojatý, by se mohl jmenovat třeba největší barokní hity, protože zaznějí skutečně velmi známá díla od Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a chybět samozřejmě nebude ani takové jméno jako Antonio Vivaldi. Festival se snaží zprostředkovat to barokní dědictví jako komplexní fenomén, což v oblasti hudby například znamená, že je realizovaná v autentickém prostředí, v autentických situacích a především v takzvané historicky poučené interpretaci. Ta spočívá ve využití dobových nástrojů, případně jejich replik a zároveň se zohledněním dobové provozovací praxe.
0: Uzavírá na Proglasu Vítek Večeře, autor a manažer festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, které potrvají do 20. srpna.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je tu 7:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné úterní ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes je 18. srpna podle katolického kalendáře památka římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. 90 by oslavil americký Oscarový herec, režisér a producent, podnikatel a filantrop, loni zesnulý Robert Redford. Před 20 lety odešli hornista, hudební pedagog Zdeněk Tilšar a filmový a televizní dokumentarista, kameraman a pedagog Jan Špáta. 57. narozeniny dnes slaví americký historik profesor Timothy Snyder, znalec dějin střední a východní Evropy. 61. narozeniny má salesián v týmu střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži páter Petr Kopřiva. 70 let se dožívá kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Welki. 85. slaví akademický sochař profesor Kurt Gebauer a italský kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro klérus. A Helenám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Jméno je z řečtiny a vykládá se jako světlo nebo pochodeň. A podle pranostek k dnešnímu dni přineseli déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. Svaté Helence pletou ženci věnce. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm, během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy 24 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout a měnit se bude na jihozápadní. Tolik o počasí. A co nás čeká v ranním vysílání Proglasu? V 7 hodin a 45 minut se můžete těšit jako obvykle na ranní hudební kompas. Představí se nám italský pianista Massimo Buffetti. V 8 hodin naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabízíme přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny pořad Na stole je téma. Připomeneme se 100 let Domu umění v Ostravě. Pořad pro vás připravil redaktor Antonín Žolnerčík. Tedy pozvánka na dnešní ráno a samozřejmě nabízíme také pozvánky z regionu a spoustu písniček. Teď nám bude zpívat Jiří Suchý.

budeme zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Navrhnout vlastní model a vytisknout ho na 3D tiskárně, pustit se do chemických a fyzikálních pokusů nebo konstruovat a objevovat zákonitosti přírody. To všechno si mohou děti vyzkoušet ve vědeckých kroužcích pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace na první pololetí nadcházejícího školního roku jsou už spuštěné. Podrobnější informace přidá Martina Vysloužilová, mluvčí pevnosti.
1: Pevnosti poznání nabízíme 10 kroužků pro děti od 5 let až po osmáky a snažíme se, aby se u nás děti vědu hlavně sami vyzkoušeli, experimentují, tvoří, konstruují a pracují s moderními technologiemi. Velkou novinkou jsou letos 3D tiskaři. Děti si navrhnou vlastní model v počítači a potom se ho skutečně vytisknou na 3D tiskárně. Učí se tak nejen pracovat s technologií, ale také přemýšlejí nad tím, jak svůj nápad převést do něčeho, co opravdu funguje. Proměnou prošla také laboratoř experimentů, která nově propojuje chemii a fyziku. Děti budou vyrábět třeba vodní rakety, experimentovat se světlem nebo zjišťovat, proč a jak svítí ohňostroje. Kroužky máme připravené pro různé věkové skupiny od malých koumáků pro děti od 5 let přes výtvarné a badatelské programy až po bastlíře, laboratoř experimentů nebo právě nové 3D tiskaře. Registraci najdete na webových stránkách Pevnosti poznání.

slyšet, že by za to mohl svět. Proč mám pořád padat dolů?

0: To byly Mňága až Žorb a Svítáníčko. Mariánskou pouť připravují na tuto sobotu v Albrechticích v Jizerských horách, hlásí naše spolupracovnice v kraji.
1: Zdejší kostel svatého Františka z Paoli je místem konání pouti u příležitosti svátku Panny Marie Královny. Akce bude zahájena mší svatou v 10 hodin. Po ní vyjde procesí se sochou Panny Marie ke kapličce do blízké osady Mariánská hora. Tam bude krátká pobožnost s požehnáním obnoveného interiéru a nové oltářní vitráže. Z Albrechtic Olga Valentová.

0: To byla kapela Monopol a teď už ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Letos v lednu vyšlo album E se Londa El Mare italského pianisty Massima Buffettiho. Jako první ukázku si v rámci hudebního kompasu poslechneme skladbu Infinity.

Představujeme si album Esa Londa a Il Mare italského hudebníka Massima Buffettiho. Základem alba je současná klasická hudba, do níž vstupují prvky world music, jazzu, minimalismu a improvizace. Vedle Buffettiho klavíru zde hrají Stefano Agostini na flétny, Carlo Faili na klarinety a Luca Guidi na kytary. Zvukovou podobu nahrávky dotváří Rob Nigro. Mezi hosty jsou zpěvačka Katia de Sarlo a houslisté Beatrice Bianchi a Stefano Rimoldi. Charakteristické je střídání pevně komponovaných pasáží s improvizací a také prolínání akustických nástrojů s elektronikou. Role jednotlivých nástrojů nejsou předem pevně určeny. Mohou se proměňovat z melodické linky v doprovod, z tématu v kontrapunkt nebo z rytmického prvku v hlavní melodii. Výsledkem je hudba, která nechce posluchači všechno vyprávět nebo vysvětlovat, ale spíše vytváří prostor pro asociace a vlastní prožitek. Album vychází z představy, že všechno je vibrace a vibrace je vlna a propojuje hudební uvažování s kvantovou fyzikou, východní filozofií a západní spiritualitou. Tématem je také současná krize, kterou album nevnímá pouze jako problém, ale jako možnou příležitost k obnově a novému uvědomění. Hudba se pohybuje mezi světlem a temnotou lidské duše a hledá vztah mezi individuální zkušeností a širším světem. Poslouchat budeme ještě skladby La Società senza dolore, Společnost bez bolesti a Posto per Stefano, Místo pro Stefana.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Esalonda a Il Mare italského pianisty Massima Buffettiho. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat písničkáři Frantovi K. Bartákovi a jeho albu Zhudebněné poezie Čaj a stín moruší. Zítra ráno si představíme nové EP amerického hudebníka Adriana Younga a zítra odpoledne nás bude zajímat nové album podnikatele a muzikanta Františka Zemana. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
2: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
1: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít asi 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. K sestavování rozpočtu připravujeme v Radním plusu duel Jany Murové, členky sněmovního rozpočtového výboru za ANO, a taky Věry Kovářové, místopředsedkyně rozpočtového výboru za STAN. Poslouchejte hned po zprávách. Tresty za znásilnění by se v Česku mohly zpřísnit. Podle předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se na tom shodla koaliční rada. Návrh má začít připravovat ministerstvo spravedlnosti. Koalice podle Okamury řešila taky zákon umožňující vyhoštění cizinců. Předseda SPD navrhuje, aby u některých trestných činů bylo automatické.
3: Minimálně u vyjmenovaných konkrétních trestných činů, že by měl být automatický trest vyhoštění pro cizince, což dnes není. A právě pan ministr Tejc už předloží návrh konkrétní seznamu trestných činů, za který by mělo být automatické vyhoštění cizinců z České republiky. Ne, že soudci budou mít volbu, jestli vyhostí nebo ne. A samozřejmě my se v koalici na ten seznam podíváme a zpřipomínkujeme ho.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné bezmála 1,5 bilionu dolarů v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcí firmy.
5: We're taking Meta to court.
6: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protizdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za 2 roky. Tady jsou zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří víc vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop se Západočeské univerzity můžou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí taky vědci a studenti.
7: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
8: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
9: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
8: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
9: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
8: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Gensel, Český rozhlas.
1: 6 minut po 8 ráno pro vás máme dopravu v Ranním plusu. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru staví lávku přes dálnici. Kolona má teď 2 kilometry, zdržíte se 10 minut. Na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona před nájezdem na D1 je ze 2. kilometru, zdržíte se 10 minut. V Praze už je silný provoz, komplikace jsou v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice stojí v připojení nepojízdná dodávka, tunel musí regulovat. Ucpává se tak jižní spojka a sjezdu na Pankrác, zdržení do tunelu Mrázovka, teď asi 20 minut. Na Štěrbohlovské spojce se pomalu jede od Hradecké D11 k Průmyslové, tam se zdržíte čtvrt hodiny. A 20 minut se jede v koloně v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček k Pulovce. Dobře, dojďte. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti, teploty 17 až 22, na jeho Moravě až 24 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 10 minut po 8 hodině a očekávané události s datem 18. srpen 2026. Letní škola liturgiky pro kněze jáhny, ale i věřící laiky začíná v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Letošní ročník má podtitul Liturgie a církev. Mezi přednášejícími bude také rektor pražského arcibiskupského semináře Radek Tichý, se kterým se na Proglasu spojíme půl hodiny před polednem. Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Orlických horách hostí sportovní týden. Propojí pohyb se stišením a duchovním programem. V Osové Býtýšce startuje Mamre týden. Mladým od 12 let slibuje setkání s vrstevníky, prostor k zamyšlení nad důležitými otázkami a společně strávený čas s Bohem. Potrvá do soboty. Kurz s varhaníkem a pedagogem Martinem Kubátem pokračuje v Dobré vodě u Českých Budějovic. Zaměřuje se na varhaní improvizaci a doprovod liturgie. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pořádají na zámku v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastní se ho vědci, zemědělci i odborníci na environmentální vzdělávání a osvětu. Před premiéru dokumentu Národní konstelace od dokumentaristické skupiny Czechsperiment chystají v pražském kině pilotů. Snímek přiblíží, jak invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 ovlivnila českou společnost a zda její stopy přetrvávají i v dalších generacích. Koncert Viktora Stokera v kostele svatého Jana Nepomuckého zahájí festival Kutnohorský týden akordeonu. A Jihlavské náměstí ožije akcí Léto s knihovnou. Součástí programu bude tvoření pro děti podle oblíbených knížek. Mobilní městská knihovna s výběrem letního čtení a knihobudka, kde se lidé mohou knihy zdarma půjčit, vyměnit a nebo poslat dál. Tolik z očekávaných událostí.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Největšího setkání mladých katolíků u nás se v letošním roce aktivně účastnili čeští a moravští biskupové. Vedli s mladými osobní rozhovory, celebrovali bohoslužby a účastnili se společného duchovního programu. Do Ostravy zavítal i plzeňský biskup Tomáš Holub. Takto své zážitky sdílel s Proglasem.
2: Je to úžasné pro nás biskupy, že toto připravují lidé, kteří mají na starosti Centrum pro mládež. A my se tak trošku vezem, když to řeknu poctivě. Jsem si připravoval kázání, pak se zjistilo, že jsem zvolil příběh, který už byl před 4 lety, takže je vidět, že jsem se nepřipravoval úplně poctivě, ale je to spíš těšení se. Já bych řekl, že takováto setkání leží na ramenou úplně jiných lidí a my jako biskupové si to užíváme. Trošku náročné to je, ale protože už jsme starší pánové, že biskupové, takže nemáme takovou výdrž jako ti mladí, ale je to nádherný, protože to nabíjí, protože tady je vidět živá víra, která je svobodná, otevřená, hledající, bez předsudků. No a to je naděje církve.
1: A jak Tomáš Holub vnímal motto letošního setkání mládeže?
2: Tak já jsem bývalý vojenský kaplán, takže jsem přesvědčen, že býti odvážný patří k tomu, co by mělo být ve výbavě každého křesťana. A jsem moc rád také, jak se o tom tématu mluví, že to není nějaká fyzická odvaha v první řadě, ale že to je zakotvenost v něčem, co nám dává možnost překonat strach, takže skvěle. Právě ten psychologicko-duchovní rozměr, který se tady promítá v těch dnech, které máme za sebou, je přesně odpovídající tomu, co ti mladí potřebují. Takže opravdu klobouk dolů před všemi, kteří to připravovali. Děkuji všem, kteří to s takovou velkou intenzitou, s velkým nasazením, ale taky s velkou vnímavostí pro realitu mladých lidí připravili. Já jsem 10 let biskupem, první moje setkání bylo na světovém setkání mládeže v Krakově, kde to byly miliony lidí. Byli jsme minulý rok v Římě, předtím jsme byli v Lisabonu, předtím v Hradci Králové. Tak si myslím, že to je něco, co je nějakou tváří církve, na kterou se těšíme, kterou máme rádi a která je povzbuzující.
1: Řekl nám v závěru celostátního setkání mládeže v Ostravě plzeňský biskup Tomáš Holub.
3: Dáváte si pizzu, dám si též, v pizzerii mě už znaj, dávaj mi tam navíc rajčata a všechno.

vařím dobře, vařím rád, hlavně když to rychle je, abych nakrmil to zvíře, co mi klidu dopřeje. A je tu ještě věc nutná, možná je to k

Hodně jim a mám to rád, zpíval Michal Horák. Papež Lev XIV. Obnovil pověření bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského a košického eparchie jezuity Cyrila Vasila k práci v nejvyšším tribunálu apoštolské signatury. Soudcovské mandáty jim potvrdil příslušnými dekrety na dalších 5 let. Nejvyšší tribunál apoštolské signatury je součástí římské kurie. Je nejvyšším soudním tribunálem katolické církve a zároveň nejvyšším orgánem církevní justiční správy a správního soudnictví svatého stolce. Rozsahem kompetencí a váhou rozhodnutí ho lze přirovnat k ústavnímu soudu. Česko v něm v současnosti stále zástupce nemá.

Je 9:30, úterý 18. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. 90. by oslavil americký Oscarový herec, režisér a producent, podnikatel a filantrop loni zesnulý Robert Redford. Před 20 lety odešli hornista, hudební pedagog Zdeněk Tilšer a filmový a televizní dokumentarista, kameraman a pedagog Jan Špáta. 57. narozeniny dnes slaví americký historik profesor Timothy Snyder, znalec dějin střední a východní Evropy. 61. narozeniny má salesián v týmu střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži páter Petr Kopřiva. 70 let se dožívá kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Velky. 85. slaví akademický sochař profesor Kurt Gebauer a také italský kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro klérus. A dnešními oslavenkyněmi jsou Heleny. Jméno z řečtiny se vykládá jako světlo nebo pochodeň. Tak všem Helenám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik přinese-li déšť, svatá Helena bývá Otava dlouho zelená. Svaté Helence pletou ženci věnce. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Zpočátku bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 24 a v tisíci metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout a měnit se na jihozápadní. Toliko počasí. A co nás se čeká na, ve vysílání Proglasu, ještě půl hodinka písniček, od 9. hodiny pořad Na stole je téma, tam si připomeneme 100 let domu umění v Ostravě, pořadem vás provede redaktor Antonín Žolnerčík. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, v 10 hodin a 15 minut nabízíme další relaci Rádia 7, dnes je to 3D Talk, autorem je Pavel Kohl, bude to o tématu vedení dětí. V 10 hodin a 30 minut nabízíme voničku pro milovníky dechovky, tu pro vás připravuje Helena Bretfeldová a v 11 hodin čtení na pokračování. Od včerejška máme rozečtenou další knihu, podepsána Charlotte. Autorkou je Sophie de Millenheim. Pro Proglas načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už Hana Hegerová, Petr Habka a Levandulová.

0: běžíš při voně. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl při ptášku.
1: A já
0: mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znám.

0: Plzeň ožila festivalem Na ulici. Na několika scénách nabízí vystoupení hudebníků napříč žánry, tanečníků i spisovatelů. Představují se i neziskové organizace, nechybí zábava pro děti. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesunula do areálu kreativní a kulturní zóny Depo 2015. Další scény leží v docházkové vzdálenosti. Vstup je zdarma, řekl za pořadatele Lukáš Krásný.
1: Já chci, aby prostě plzeňský muzikanti zažili ty plné scény, aby to byl i pro ně třeba odrazový můstek pro to, aby se věnovali té kariéře a aby měli další a další hraní. Plzeň je to specifický v rámci republiky, my jsme prostě tady trošku jiný na tom západě, jsme konzervativní, líbí se nám jiný věci, než se líbí po republice, ale těch kapel tady vzniká spoustu a máme dokonce i basking scénu, kde můžou úplně ty začínající, kteří umí 3-4 písničky, tak i tak si tady u nás můžou zahrát.
0: Místních muzikantů je na festivalu Na ulici velká většina. Má stále ambice regionální hudební akce. Návštěvnost od covidu pořád roste. Za dobrého počasí podle organizátorů přijde až 75 tisíc lidí, často rodin s dětmi.
2: Lásko, tvé srdce tepe za dva lidi.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

polní zabalili. Poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

0: Dozněla pieta, zpíval Karel Kryla. O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje Krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Česko má zatím ve světové databázi 10 zápisů. Z Libereckého kraje je tam výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perleček z poniklé i ruční výroba skla a bižuterie. Podle emeritní ředitelky Turnovského muzea Vladimíry Jakoubějové to dosvědčuje, že Liberecký kraj patří mezi významná centra tradičních ručních řemesel.
1: Myslím si, že Liberecký kraj jako takový, na to, že to je nejmenší kraj v celé republice, takže má oproti těm jiným výhodu, že hlavně v těch oblastech pod horami, kde nebyla taková pracovní příležitost, tam to řemeslo prostě zůstalo a je tam pevně ukotvené.
0: Historie zpracování drahých kamenů v Turnově a okolí je dlouhá zhruba 7000 let, sahá až do pravěku. I v současnosti je region enklávou kamenobrusických mistrů, kteří představují řemeslnou špičku ve svém oboru a podílejí se na prestižních zakázkách pro významné příležitosti, podtrhla ex-ředitelka muzea Vladimíra Jakoubějová. Připomněla restaurování vzácného relikviáře svatého Maura, vytváření kopií korunovačních klenotů, růžence z českých granátů a vltavínů pro papeže Benedikta XVI. Nebo repliky strahovského evangeliáře.

0: Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal v letech 1937 a 1938 vybudovat pod svým kancléřstvím nacistický diktátor Adolf Hitler. V letech 1940 až 1944 měl bunkr využití jako kryt pro berlínské matky a děti, na konci války jako lazaret. Hitler sám v něm zřejmě nikdy nepobýval. Po druhé světové válce byla stržena celá budova nového říšského kancléřství. Velký bunkr ale zachovali. Teď hrozí podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů.
1: Podle Dietmara Arnolda z neziskové organizace Berlin und Welten by ale německé hlavní město přišlo s bořením bunkru o kus své historie. Argumenty, že by se mohl stát kryt poutním místem pro neonacisty, Arnold odmítá. Výstava, kterou by jeho spolek v bunkru chtěl otevřít, by podle něj naopak přispěla ke společenské osvětě. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Není rozdíl mezi těly. Spráchnivěly, skameněly. Všechny naše sny a vize. Podzemí jsou cizím, cize lidem zní.

0: Jak jsme na Proglasu informovali, během soboty se celostátní setkání mládeže v Ostravě otevřelo široké veřejnosti. Organizátoři ho pojali jako Den rodin. O své zážitky se s posluchači podělila sestra kroměřížského kláštera Kongregace milosrdných sester svatého kříže Sofie Koukalová.
1: Jedna toto setkání pro mě byla docela osobní záležitost, protože už jsem generace, která od 15 let na tato setkání jezdila, takže je to pro mě kontinuální pokračování v tom. Tím, že jsem řeholní sestra, tak mám výhodu, že pořád jezdit můžu neomezeně věkem oproti těm účastníkům, kteří mohou pouze do 25 let. Takže jsem jela moc ráda s tím, že tady potkávám vrstevníky, kteří jsou buď organizátoři nebo nadní rodin. A zároveň se tady seznamuji s další generací mladých lidí, kteří jsou mi blízko a s kterými i pracuji. Zaujalo mě v programu, že při přednáškách v dopoledních blocích nemluví jenom biskupové nebo kněží, ale že tam pozvali například poslance Františka Talíře, nebo tam mluvila psycholožka Tereza Uhrová, že už tak nějak trošku začínáme spolupracovat na těch synodálních principech, že můžou i laici se zapojovat do přednášek a mají nám co předat.
0: Sestra Sofie Koukalová připojila také přání pro mladé věřící.
1: Přeju, aby si odvezli ten prožitek univerzální církve napříč republikou, kdy tady navazujeme vztahy s mladýma z jiných diecezí, z jiných děkanátů a kamkoliv pak v dalším životě pojedu po České republice, tak všude mám známé. To jsem zažila sama na sobě a to jim i ze srdce přeju, protože je to ten prožitek té církve, která kamkoliv jedu, tak se tam mám s kým potkat a sdílet v životě z víry. A ti, kteří tady nemohli jet, tak těm bych to moc přála, aby to zažili buď jinak, anebo na příštím takovém setkání. Velmi v tom podporuji mladé lidi. Jsou tady situace, kdy se přisedneme ke stolu, například u jídla k cizím lidem a líbí se mi, že v těch mladých to je, že se hned začneme seznamovat a navazujeme vztahy, bavíme se mezi sebou, zdravíme se ahoj na zastávkách. Je to moc hezké a inspirativní, že se nemusíme bát seznamovat s cizími lidmi.
0: To vyřizuje milosrdná sestra svatého kříže Sofie Koukalová. Ozvěny ostravského setkání mládeže nadále přinášíme na vlnách Proglasu.

0: Při poslechu Radia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Ostravská galerie výtvarného umění je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky v současnosti zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů a jsou průběžně rozšiřovány. V budově Domu umění na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě vítám u mikrofonu dvě pracovnice galerie, kurátorku výstav Renatu Skřepskou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dokumentátorku knihovnici Gabrielu Pelikánovou, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Výstavní prostory se nacházejí v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926. Kdo dal podnět k výstavbě takového úžasného domu a právě na Jurečkově ulici, paní Pelikánová?
2: Já si myslím, že úplný prvopočátek byl už v roce 1905, což se může zdát divné, ale je tomu tak, protože v tom roce se setkaly dvě velmi významné osobnosti, stavitel František Jureček a Alois Průšil, který v té době pracoval u soudu. Oba dva měli civilní zaměstnání jiné, ale milovali umění a cítili, že v Ostravě neexistuje prostor, kde by měly být pravidelné výstavy, plnohodnotný prostor, který by k tomuto sloužil. Takže začali snít sen, že Ostrava získá svůj pavilon, kde budou prezentovány umělecké sbírky pravidelně. A ten sen se stal realitou v roce 1923, kdy vznikl spolek pro výstavbu a udržování uměleckého pavilonu v Moravské Ostravě.
0: V současné době, když se má postavit nějaký dům, tak probíhá úžasné výběrové řízení. Jak tomu bylo ve 20. letech 20. století? Také proběhlo nějaké výběrové řízení? Tam se paní Renaty Skřepské.
3: Ta situace byla velmi podobná. V té době byla vypsána veřejná architektonická soutěž, byla vypsána 1.2.1924. Soutěže se účastnila opravdu plejáda tehdejších architektů a stavitelů. V porotě byl například architekt František Vahala, Bohuslav Fuchs, velmi uznávaná autorita, ale například také historik umění Václav Vilém Štech. Bylo 41 prací, které se účastnily, a z nich byly dva projekty, které získaly druhou cenu. Nebyla vypsána první cena. Jednou z těch druhých cen byl návrh Kamila Roškota a druhý navrhovala dvojice architektů František Fiala a Vladimír Wallenfels. Jejich projekt, protože se jednalo o anonymní soutěž, byl označen červeným čtvercem. Ten červený čtverec vlastně se dnes stal takovým logem, který galerie používá, a tento projekt vyhrál. Je velmi důležité, že se vlastně jednalo o mladé architekty, kteří byli žáky Jana Kotěry, a ta stavba vznikla z dvou proudů. Jedním byl tehdy velmi uznávaný holandský purismus, to znamená čistota bez ozdob. Jan Kotěra vlastně v tomto duchu už projektoval budovu muzea v Hradci Králové. A ten druhý proud, nebo ten princip, který se tu uplatnil, byl také v návaznosti na Ostravu, protože je to cihlová architektura. My se s ním můžeme setkat na dolu Michal nebo ve Vítkovicích v skvělém projektu Pavla Kuplvízra, kdy Vítkovice v té době byly v Evropě uznávanou kolonií. Budova vlastně byla projektována v tom moderním stylu. Je důležité, že se jednalo o v té době jedinou stavbu na zelené louce, to znamená budovu galerie, která byla opravdu zcela moderně postavena. To pojetí vlastně i dnes pořád snáší ta velmi přísná měřítka, protože sály byly projektovány jako velké se světlíkovým horním osvětlením, to znamená, že vlastně bylo možné vystavovat díla s přirozeným světlem, což i dnes je jedním z takových velkých požadavků. Ale byly tu samozřejmě také problémy, protože tím, že Ostrava je hornické město, hrozily sesuvy půdy, takže musela být realizována na železobetonové desce. To tu stavbu prodražilo. Konečná cena byla kolem 2,5 milionu, což bylo vlastně o milion více, než se předpokládalo. Takže spolek scháněl peníze jednak od dárců ze sbírek, ale také vlastně došlo k úvěru Moravsko-Ostravské spořitelny. A to se potom samozřejmě propsalo i do toho chodu. Koncepce architektonická budovy a jak byla vlastně realizována, jsou dva velké sály, které sloužily vlastně výstavním prostorům. A dále zde byly prostory pro klubovnu, administrativní část sloužily. A zajímavé je, že už v té době zde byly dva ateliéry pro umělce. My dnes považujeme za takovou velmi moderní záležitost, takzvaná rezidenční místa pro umělce. V té galerii už vlastně se s tím pracovalo v roce 1926. A zase takovou možná velmi moderní ukázkou tehdejšího projektu bylo i to, že vlastně v původním verzi se počítalo, že zde bude podlahové vytápění, opět taková záležitost, které se vracíme dnes, ale díky tomu navýšení té ceny k tomu nedošlo a vlastně zůstalo to topení v tom klasickém pojetí. Takže je to budova, která je nejen ve své době byla velmi moderní, ale i dnes pořád slouží tomu účelu a splňuje požadavky na velmi přísná kritéria galerie.
0: Jaké byly další důvody pro výstavbu tohoto domu? Zeptám se paní Pelikánové.
2: Kromě toho, co už jsem říkala, že Ostrava nedisponovala nějakým profesionálním výstavním prostorem, tak takový primární důvod osobní byl ten, že stavitel František Jureček byl velký sběratel umění, disponoval obrovskou sbírkou kolem 120 výtvarných děl a neměl je komu odkázat, protože byl svobodný mládenec, byl bezdětný a postupně jak stárnul, tak si uvědomoval, že ta jeho sbírka nemá budoucnost a musel vymyslet, jak ji teda uplatnit. A právě s Alojzem Sprušilem si řekli, že by bylo fajn, kdyby vznikl ten dům umění, protože tím pádem vlastně ta Jurečková sbírka by tady mohla být natrvalo umístěna, mohla by být k dispozici všem zájemcům a vlastně takové obrovské přání Františka Jurečky bylo, že chce, aby vlastně výtvarné umění, přístup k výtvarnému umění jako takovému neměli jenom ti bohatí, kteří v té době na to měli a měli doma třeba vlastní originály, ale opravdu i všeobecná veřejnost, studenti, žáci škol, kteří tady mohli chodit na exkurze a právě vnímat to výtvarné umění, získávat k němu vztah a aby se třeba mohlo stát celoživotní jejich láskou. Takže ten hlavní důvod byl najít prostory pro uplatnění téhleté veliké sbírky.
0: Paní Skřebská?
3: To, co tu již zaznělo, ta filozofie vycházela ještě z jednoho proudu a to byl vlastně dobový vliv Johna Ruskina, anglického filozofa, sběratele umění, který vlastně požadoval takzvanou nebo věřil v takzvané zušlechtění člověka uměním. A vlastně to už tu bylo zmíněno, jednalo se i o to, uvědomili jsme, že jsme v Ostravě 20. let, jaká ta situace zde byla, byly zde sociální problémy, byl zde obrovský problém s alkoholismem. A on chtěl, Jureček, po vzoru právě Ruskina, že sem mohou chodit jeden den v týdnu, bylo otevřeno zdarma, mohli sem chodit nemajetní, chudí, aby na ně působil vlastně odpovídalo té době umění, umělecké galerie měly být chrámem umění. Bylo to opravdu takto bráno a vlastně, aby na toho člověka to umění působilo, možnost zušlechtit ho. Byla to utopie, ale krásná utopie.
0: Z toho všeho, co zde zaznělo, usuzují, že pan Jureček byl opravdu ušlechtilý, vzdělaný člověk, rozuměl umění i architektuře. Asi měl velkou radost z toho, když se tento dům otvíral, že se jeho sen naplnil.
2: Osud je někdy opravdu vrtkavý a tady došlo k tomu, že v roce 1925 koncem roku zemřel v říjnu a dům umění se otevíral 13. května roku 1926, takže tenhle ten nádherný den nezažil, nicméně ještě předtím, než zemřel, tak stačil ve své závěti tuhle tu svou sbírku odkázat spolku Domů umění, takže v podstatě všechno bylo správně v pořádku a vlastně na smrtelné loži mu jeho přítel Alois Prušilo, kterému už byla řeč, slíbil, že tu pochodeň potáhne dál a že se opravdu postará o to, aby ta filozofie, kterou spolu vymysleli, toho Domu umění pokračovala. Což se taky stalo a Alois Prušil se stal jakýmsi správcem Domu umění, něco jako ředitel. Měl pořád ještě své civilní zaměstnání u soudu a tuhletu funkci měl v podstatě čestnou, dobrovolnou, bezplatnou, což v dnešní době je velmi zajímavé. A opravdu staral se o ten Dům umění neskutečným způsobem. Už tady bylo řečeno, že jeden den v týdnu byly volné nebo zvýhodněné vstupy a Alois Prušil se staral i o to, aby opravdu propagoval ten Dům umění velkou měrou, takže pravidelně prováděl skupiny zájemců nejen Jurečkovou sbírkou, kdy jim vysvětloval různé principy tvorby výtvarných děl nebo vykládal jim o různých autorech, ale samozřejmě prováděl i výstavami, které v té době tady probíhaly a propagoval to umění i v novinách. On byl i výborný psavec, takže skvěle dokázal psát různé výtvarné kritiky a opravdu uplatňoval tenhle ten svůj talent i touhletou formou, takže pravidelně se objevovaly články jím podepsané, kde mluvil o různých výstavách, které v Ostravě probíhaly.
0: V úvodu jsem říkal, že v současnosti zde nalezneme přes 23 tisíc uměleckých předmětů. Nedokážu si představit, kolik těch uměleckých předmětů tady bylo právě třeba v tom roce 1926, anebo jak pan Sprušil dokázal v té době přesvědčit třeba jiné galerie ve světě, aby nějaké exponáty darovali nebo půjčovali do Ostravy, paní Pelikánová.
2: Tak, princip byl asi takový, že Dům umění měl k dispozici výstavní prostory, které byly vlastně k mání různým umělcům. Je zajímavé, že už v roce 1924 máme zachovanou korespondenci, kdy v podstatě Dům umění ještě nestál, ale už spolek Dům umění získával dopisy, kdy jim psali různí malíři, výtvarníci, že mají zájem tady do budoucna vystavovat. Takže zájem byl obrovský a opravdu za té první republiky se tady objevovala jména jako Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Václav Špála a další. Tihleti lidé tady vystavovali a protože to byli žijící autoři, tak samozřejmě byli účastní i vernisáží a to je taky zajímavé. Rozdíl mezi dneškem a minulostí byl ten, že výstavy byly krátkodobé, trvaly třeba jenom 6 týdnů, měsíc a co je nejdůležitější, byly prodejní. Takže vlastně přijel umělec, domluvili se se spolkem umění na nějakých podmínkách výstavních, kdy v podstatě 10% z ceny díla šlo vždycky na spolek umění, zbytek šel autorovi. A tímhletím způsobem, když byli spolu v osobním kontaktu, tak samozřejmě docházelo k tomu, že Alois Prušil, protože byl výborný diplomat, vyjednávač, tak získával podmínky, že buď mu autoři do sbírky dávali darem svá díla z vděčnosti, že ta výstava mohla proběhnout, nebo se domluvili na nějaké ceně, kterou zaplatil spolek Domu umění a odkoupil si to dílo. Po případě, když na to neměli dostatek financí, tak pomohli mecenáši. Byli to buď jednotlivci, jako třeba teď napadá Eduard Šebela, centrální ředitel Vítkovických kamennouhelných dolů, který byl v podstatě i předsedou spolku Domů umění a byl obrovský mecenáš, takže ten velmi často přispíval, ale mohly to být i korporace různé, ať už zmiňovaná Moravskoostravská spořitelna nebo další. Takže za těchto těch podmínek se získávaly peníze a navyšovaly se sbírky. Alois Prušil byl neskutečně šikovný, protože začínalo se na zhruba 120 dílech, které patřily do té Jurečkové sbírky. A když v roce 1946 Alois Prušil zemřel, tak ve fondu bylo asi 2100 děl. Takže ten nárůst za těch 20 let byl enormní.
0: Paní Skřebská doplní?
3: Pro zajímavost to vše, co tu zaznělo, vlastně mělo ještě i jeden důvod. Já už jsem zmiňovala, že stavba stála velmi mnoho peněz, byl na ní úvěr a vlastně ty nákupy těch uměleckých děl od těch autorů, těch 10%, která se vlastně vztahovala na ty prodejní ceny, tak šel částečně na umoření tady tohoto úvěru. Zase, když byl Dům umění otevřen, tak zde byla stála expozice z Jurečkovy sbírky a výstava ze soukromých sbírek města Ostravy. A ta výstava, opět to tu zaznělo, byly to krátkodobé výstavy z dnešního pohledu, ta výstava trvala 11 dní, což si dnes nedokáže nikdo představit, že se dělala výstava na 11 dní. A ty opravdu, když 6 týdnů, to už byla dlouhá doba, někdy se střídali velmi, velmi krátce. Když jsem se na to dívala, tak mě i překvapilo, že v podstatě nerozumím tomu, jak dělají instalace výstav při těch jejich možnostech, protože vše se dopravovalo, nebyla žádná doprava jako dnes, nebyly ty podmínky, i korespondence probíhala opravdu klasicky poštou a vlastně tam byly třeba 2 dny mezi instalací. Nedokážu si to představit, nejdříve jsem si myslela, že je to chybný záznam, ale ukázalo se, že opravdu tak krátká doba byla. Vlastně během těch prvních 10 let, někdy do té poloviny těch 30. let, tak se uskočilo 99 výstav, což je prostě obrovské, obrovské množství z toho pohledu. Zase na vstupném se vybralo 150 tisíc a prodala se umělecká díla za více než 1,5 milionu, což je i z dnešního pohledu obrovská částka. Takže ta možnost toho budování, to už, co už zmínila kolegyně, nákupy, díky opravdu tehdy velmi dobré manažerské z dnešního pohledu manažerskému vedení, ta galerie prostě do těch 30. let prosperovala neuvěřitelným způsobem.
2: Já bych taky ještě doplnila, protože ještě si představme, že ta výstava nebyla jenom o tom, že se nainstalovala díla, ale byl tam i nějaký marketing, takže každá ta výstava musela být zpropagovaná, byly plakáty, byly katalogy, byť to byly jenom třeba dvojlisty, ale i ty dali nějakou práci, takže opravdu jako klobouk dolů před managementem Domu umění za první republiky, protože bylo to neskutečné penzum práce. A ještě bych možná doplnila to, jak si přivydělával ten spolek Domu umění. Bylo to i tím, že k dispozici byla takzvaná přednášková nebo přednáškový sál, který tady máme do dneška, i když už slouží k výstavním účelům, ale v minulosti opravdu to byl primárně přednáškový sál, který Dům umění nebo spolek Domu umění pronajímal různým korporacím, společnostem, které tam mohly mít svoje aktivity. Takže buď přednášky nebo propagaci své činnosti nebo volné hromady, cokoliv, jako těch možností bylo x, ale museli platit nějaké nájemné. Takže to byla další možnost, jak si přivydělávat v podstatě na ty dluhy. A ještě bych se zmínila o tom, co mluvila Renata, že tady byly k dispozici ateliéry, ty byly v prvním patře a co je zajímavé, my dokonce víme, kdo je využíval. Jednak máme k dispozici dopis od ostravského sochaře Augustína Hanzla, který o to velmi usiloval. Nicméně nemáme představu, jestli mu bylo opravdu vyhověno nebo nebylo, ale tam, kde to opravdu klaplo, tak to víme, že pražský vynikající malíř Rudolf Kremlička vystavoval v Ostravě 2x po sobě v roce 29 a 30 a Ostravu si velmi zamiloval a jezdil tady opakovaně a tvořil tady, protože byl vynikající portrétista a získával si spoustu zajímavých zakázek, kdy portrétoval i významné osobnosti Ostravy, třeba přímo stavitele Kotase a jeho ženu nebo starostu Prokeše s manželkou. A protože tady neměl zázemí, neměl tady vlastní ateliér, tak využíval právě ten ateliér v Domě umění, kde tvořil. Takže to je zase taková další zajímavost, že opravdu ten Dům umění žil. A žil v mnoha směrech, protože třeba v tom přednáškovém sále nebyly jenom přednášky v rámci různých výstav, ale probíhaly tady i třeba divadelní představení nebo hudební představení. A od roku 1932, kdy v Ostravě vznikl ostravský radiožurnál a začalo se živě vysílat, tak víme o tom, že právě z toho ostravského Domu umění živě se vysílaly právě různé reportáže nebo přednášky. Muselo to být neskutečně zajímavé a díky tomu vlastně Dům umění se zase k krásně propagoval a získával novou klientelu, nové zájemce o jejich vlastně provoz. Problém byl ten, že ta doba už je hodně daleko a když jsme chtěli získat tyto nahrávky, abychom je měli k dispozici, tak bohužel neexistují. Všechno se dělalo jenom živě a žádné záznamy se bohužel nedochovaly.

0: Na Proglasu posloucháte pořad o historii Ostravského domu umění. U mikrofonu mám dvě pracovnice galerie, Renátu Skřepskou a Gabrielu Pelikánovou. Vzhledem k tomu, že výstavy trvaly, jak jste říkala, tady 11 dnů a za 2 týdny už byly úplně jiné výstavy zase, a stále návštěvníci přicházeli, obdivovali, svědčí to o touze Ostravanů po kultuře, nebo sjíždělo se sem i široké okolí? Byl to takový tahák za první republiky?
1: My si musíme možná uvědomit, protože se díváme na spoustu věcí pohledem dnešní doby.

0: Československo vznikající a na té kulturní úrovni, troufám si říci, že nikdy už potom, nikdy nebyl takový důraz na to, že země se má představit svým uměním, svou inteligencí. To byl obrovský důraz, proto vzniká řada nových staveb. I v Ostravě je to záležitost nových bankovních domů, které už nejsou ve vazbě na vyloženě německý kapitál. A když se vrátím zpět, je to i ten den umění. V tomto okamžiku je to zajímavé pro české právníky, pro českou inteligenci, učitele. Bylo to opravdu velmi důležité, taková ta pícha na to, že i Ostrava má moderní, a to byl opravdu velmi moderní, umělecký provoz, umělecký představuje to nejlepší. Zase uvědomme si, že velká část, to už měla i kolegyně autorů, kteří se vystavovali, byli prověření autoři již tehdy z Prahy a známí, ale je důležité, to tu také zaznělo, že měli zájem v té Ostravě vystavovat, že ta Ostrava pro ně byla důležitá. Takže vlastně a vznikají spolky ostravské a proto Ostravu to bylo a proto okolí velmi důležité a ten zájem z toho vlastně se i profiloval těch lidí.
1: Já bych to ještě možná doplnila takovou drobností. My jsme mluvili o tom, že tady vystavovali osobnosti, ale samozřejmě se dával prostor i skupinám, uměleckým sdružením. Takže v roce 1926, v roce, kdy vznikl Dům umění, byl založen i spolek moravskoslezských výtvarných umělců, což byli Češi, tady z regionu, ostravští umělci. Ale tady už taky zaznělo, že ta Ostrava byla specifická tím, že tady byla česká klientela, ale samozřejmě i německá. A oběma těmto táborům byl dán prostor. V tomhle ten Alois Prušil byl velice předvídavý a spravedlivý, takže opravdu každý rok měla možnost tady vystavovat vlastně skupina moravskoslezských výtvarných umělců, většinou na podzim nebo na jaře, a adekvátně tomu i ostravský německý Kunstring, což byla zase skupina německých umělců. Takže tím pádem vlastně tady byla jakási harmonie, rovnováha a nedocházelo zde k třenicím, protože jako všichni dostali stejnou možnost se prezentovat a to bylo moc fajn.
2: Čas běžel, konec 30. let. Jak přežil Dům umění druhou světovou válku? Bylo to zase zpátky všechno německé, paní Pelikánová?
1: Ku podivu ne. Alois Prušil, jak jsem říkala, byl neskutečný diplomat, takže dokázal z toho vybruslit a i během války ta situace byla velmi kompaktní, opravdu i přesto, že byla válka, tak tady vystavovali ne Němci, ale i Češi. A ještě koncipoval ty výstavy tak, aby byly opravdu velmi národnostní, jo. Takže byly tady výstavy nazvané Národ svým výtvarným umělcům, které byly opakovaně, to byly výstavy současných umělců, kteří v té situaci válečné na tom nebyli finančně velice dobře a proto se jim dávala šance, jak se zpropagovat a jakým způsobem si zlepšit finanční situaci. Byla tady výstava, kde byla prezentována Smetanová hubička, návrhy třeba. Takže to všechno mělo umocňovat češství v lidech a tak nějak pod Prahově bylo vidět, že Alois Prušil tu koncepci měl velmi důkladně promyšlenou. Nicméně v roce 1944, jak byla několikrát bombardována Ostrava, tak Dům umění dostal zásah. Nebylo to nic fatálního, nicméně byla ta budova zcela vysklená, byla porušená částečně střecha, takže se musel Dům umění zavřít a znovu byl otevřen až v roce 1946. Problém byl ten, že v roce 1946 Alois Prušil zemřel. On byl už dlouhodobě nemocný, takže bohužel to bylo celá logické vyústění, protože opravdu se trápil, byl dlouhou dobu umístěn na lůžku, takže se už nemohl věnovat té své funkci. Takže tady si myslím, že v té době bylo trošku bez vládí. Ale každopádně, když zemřel, což bylo 2. listopadu roku 1946, tak samozřejmě se ta zpráva okamžitě roznesla Ostravou. Měl nádherný pohřeb, kdy jeho rakev byla vystavena tady přímo v Domě umění na katafalku a potom před Domem umění stál smuteční kočár s koňmi a vlastně celý průvod, který měl několik tisíc účastníků, protože opravdu to byla osobnost Ostravy, která byla velice známá a uznávaná, tak tento průvod pana Sprušila vyprovodil na jeho poslední cestu až ke krematoriu, které v té době stálo na místě dnešního parku Milady Horákové.

0: Takže my naštěstí přes vlastně dědice Alojze Sprušila jsme měli k dispozici i fotografie z tohoto smutečního obřadu a opravdu byl to nádherný dokument, jak ta Ostrava byla vděčná tomuto svému, dá se říct, až velikánovi, protože opravdu to, co pro tu Ostravu udělalo, to bylo neuvěřitelné.
1: Dostáváme se k poválečným dějinám Domu umění. Paní Skřebská.
2: Jako velmi často je vždycky souhra takových nešťastných událostí. Je to smrt Alojze Sprušila, protože je otázka, jak by to vypadalo, kdyby žil, ale historie se nikdy neptá, jak by. Takže vlastně takovým momentem velmi už špatným pro galerii je rok 1949, kdy je ukončena činnost spolku a dochází k určitému bezvládí. Galerie je potom znovu pod názvem galerie otevřena roce 1951, ale je to už období, které nemá nic společného s galerijní činností. Je to víceméně dům, který je pronajímán pro různé aktivity, sjezdu, setkání horníků. Výstavy jsou zde opravdu politické, angažované. Je to obrovský propad proti té slavné éře tohoto období a vlastně návratem ke galerijní činnosti, byť samozřejmě velmi omezené, je až rok 1957, kdy jsou zde první výstavy Jaroslava Krále a Bohumíra Matala, takže opravdu zase galerijní umělecké výstavy, ale podotýkám, je zde velmi politický dohled, který ty výstavy posouvá do úplně jiného období. Takže zase je to už doba, která není pro ten rozkvět a je to takovéto období, kdy chvíli je lépe, na konci 60. letech, 70. leta normalizace, velmi časté střídání i ředitelů, i těch funkcí, je to období, které je pro galerii spíše krokem zpátky, než krokem dopředu.
1: Po roce 1989 znovu vzkříšení galerie.
2: Určitou dobu je zde pořád ještě taková ta zátěž té minulosti, takže do 90. let je to možná smutné, ale je potřeba říci, že do konce 90. let kulturu suplovaly v Ostravě spíše malé galerie, které se tehdy otevřely, nebo galerie Sokolská. Dům umění v tu chvíli pořád ještě trochu spal, ale na konci těch 90. let opravdu dochází k tomu rozkvětu, začíná být velký důraz na novou moderní koncepci. Zase se o galerii začínají mít zájem umělci, kteří vlastně zde vystavovali i dříve, nebo kteří vlastně nedostali příležitost vystavovat. A od konce těch 90. let už začíná ta novodobá historie směrem k tomu současnému.

0: průběhu pořadu jsme se s pracovnicemi galerie vypravili i do interiéru, do expozic. Došli jsme do místnosti nazvané Jurečkova obrazárna. Znamená to, že stojíme mezi díly ze sbírek pana Jurečky.
1: Samozřejmě, bohužel teda je to jenom malé procento toho, co by tady mělo viset, ale Dům umění bohužel disponuje omezenými prostory. Ale máme tady aspoň připomínku Františka Jurečka, máme tady pár obrazů, které patřily do jeho prvotní sbírky. A co je zajímavé, máme tady i vitrínu s archiváliemi, což jsou všechno opravdu autentické doklady dané doby. Takže tady z hodou okolností můžete vidět originální dopis psaný Janem Zrzavým, který v Domě umění v roce 1932 vystavoval, takže tady se domlouvá se Spolkem umění právě na organizaci této své výstavy a zhodou okolností tady máme i zvětšeninu fotografie, kdy sám Jan Zrzavý stojí ve výstavním prostoru, který se nacházel tady v dolním velkém sále před jedním ze svých obrazů. No, pokud je o tu vitrínu, tak z těch nejzaších nebo nejstarších archiválií bych ráda upozornila v kontextu se samotným vznikem Domu umění na prvotní katalog, který vznikl vlastně k té Jurečkově sbírce, takže tenhle ten malý katalůžek obsahuje krátké životopisy umělců, kteří byli součástí té Jurečkovy sbírky a vlastně i reprodukce některých obrazů, takže vyšel v jistém nákladu a vlastně byl to první katalog, který Spolek Domu umění vydal a my jsme moc rádi, že ho máme k dispozici, protože příští rok bude mít 100 let, byť na to nevypadá. A tady máme ještě originální listinu, kdy pravděpodobně rukou Františka Jurečky je napsaný soupis děl, které ve své sbírce měl, včetně cen, za které je získal, protože on odkupoval samozřejmě od různých umělců nebo získával na aukcích, které objížděl po celé republice. No a v neposlední řadě tady máme třeba i fotografii členů Spolku Domu umění, takže tady naleznete předsedu Eduarda Šebelu, ale i starostu města Ostravy Jana Prokeše, Alojze Spůšila, Rudolfa Tlapáka, což byl ředitel Českého gymnázia, ale současně i jednatel Spolku Domu umění a podobně.
0: Paní Skřebská doplní.
2: Z uměleckých děl, která jednak jsou ve vazbě přímo na sbírku, zde možná je potřeba zmínit portrét Františka Jurečky, grafický list, nebo grafickou technikou, jejímž autorem je Švábí Max Švábinský. František Jureček je tu ještě potom na portrétu od Františka Ondruška, dalšího známého malíře. A Alojz Prušil je zastoupen bystou, kterou vytvořil Augustin Hanzel. Takže jsou to zpřítomnění vlastně na základě uměleckých děl velmi známých a významných autorů.
0: Přešli jsme do další místnosti. Na zdi velice zajímavý obraz, i když známý.
2: Je to vlastně obraz Jezerní krajina od světově známé autorky Toyen z roku 1929 a zase se to váže k velmi zajímavému projektu, protože galerie již několik let má takovou akci, je to výstava díla, jednoho díla ze sbírek Galerie výtvarné umění, které vybírají velmi známé osobnosti nejen ze světa kultury, ale třeba i sportu z úplně jiných oblastí, takže je to vlastně zajímavé, proč vysvětlují nebo proč je to dílo zaujalo a vlastně toto dílo vybrala scénaristka Andrea Sedláčková, autorka velmi zajímavého filmu o Toyen a také publikace.
0: Kdybychom chtěli celý Dům umění projít a posluchačům představit exponáty, tak jsme tady asi do večera, ale alespoň ještě jednu místnost, paní Skřebská.
2: Samozřejmě už bylo zmíněno, že ty výstavy se musí namixovat, aby zaujaly každého návštěvníka a jednu z těch místností nebo míst, kde se může vlastně návštěvník setkat s uměním, je takzvaný grafický kabinet, vychází to z toho původního pojetí. Je to komorní prostor, kde se zabýváme především malbou, kresbou, grafikou. V současné době je zde výstava skupiny Sorsum, tedy skupiny, která působila do roku 1912 a jednalo se o jiné pojetí proti modernismům. Skupina se zabývala právě duchovní rovinou, přesahem člověka směrem k vyšším cílům, proto to jsou vzhůru. A můžeme zde vidět vlastně tvorbu Františka Koblihy, Josefa Fáchala, tematiku vyhnání ráje, tematiku biblickou, ale také především Jana Konupka, který zase se zabýval tématem mučednictví, ale ve vztahu i vlastně k tomu modernímu člověku jsou zde zastoupena díla jako svatý Šebestián, boj andělu s démony a vlastně takovou niternou rovinu toho sporu člověka mezi tím racionálním, iracionálním a něčím vyšším.

0: Hosty pořadu Na stole je téma jsou pracovnice Domu umění v Ostravě, kurátorka výstav Renata Skřebská a dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová. Doposud jsme hovořili o historii. Co mohou návštěvníci v Domě umění vidět v současnosti? Paní Skřebská.
1: Současná koncepce je střídání spíše krátkodobých výstav a jsou to buď současní autoři, nebo jsou to velké projekty ve vazbě na události výtvarného světa nebo různé komponované výstavní projekty. A pořád je tu ale trošku ten problém té minulosti, protože Dům umění má stále stejné prostorové možnosti, takže pro nás je takovým smutným momentem, že není stálá expozice, je to opravdu jenom velmi malá, protože ta sbírka disponuje obrovským množstvím velmi kvalitních. Máme třeba druhou v republice největší sbírku španělského umění, velké celky výstavní. To nemůžeme vystavit právě proto, že vlastně ten Dům umění pořád má těch 750 metrů čtverečních. Možná je zajímavé, že už v roce 1936 zmiňovaný Alois Prušil si stěžoval, že dům je malý, chybí tu prostory pro depozitáře, pro ty velké sbírky. My jsme v dnešním v roce 2025 na stejných prostorových možnostech, takže ta stálá expozice je problém, protože právě ta Jurečkova sbírka by si sama zasloužila vystavení v tom velkém pojetí, takže je to spíše záležitost zase těch krátkodobých výstav, které se střídají, ať už jsem zmiňovala současní umělci, umělci retrospektivní, region, školy, těch možností je velmi, velmi mnoho umělecké, ale jsme trošku limitováni nebo hodně limitováni tím prostorem.
0: Než jsem šel natáčet, tak jsem si prošel webové stránky Domu umění a vůbec Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dočetl jsem se tam, že galerie má také knihovnu a badatelnu. To je tady taky na těch 750 metrech čtverečních.
2: Není, ale bylo. Představte si, že v tom roce 1926 už vznikla tahle ta knihovna. Samozřejmě, že byla organizovaná tak, aby tady byla hlavně teda kunzhistorická literatura, ale i pravidelně se dodávaly umělecké časopisy v několika jazycích, takže byla k dispozici opravdu zájemcům už od prvopočátku. A postupně vlastně se navyšoval její stav až do dneška. V dnešní době ji ale nenajdete na Jurečkově ulici v Domě umění, ale v naší další správní budově na Poděbradově ulici. Je bezbariérová, je v přízemí a opravdu je to nejstarší knihovna zabývající se umělecko-historickou literaturou tady u nás v kraji. V podstatě máme otevřeno pro veřejnost 2 dny v týdnu, pondělí, čtvrtek, od 9 do 4 nebo do 5 hodin. Samozřejmě lze se domluvit jakkoliv i jinak, ale předem buď na mailu nebo telefonicky přímo se mnou. A myslím si, že je to knihovna, která opravdu má co nabídnout, protože máme přes 34 tisíc akvizic, což je úctyhodné číslo. Jsou to nejen knihy, ale i katalogy výstav. A to nejen výstav, které proběhly u nás v Domě umění, ale samozřejmě v rámci celé republiky, protože spolupracujeme s jinými galeriemi a máme i cizojazyčnou literaturu. Takže opravdu je z čeho vybírat a myslím si, že já v dnešní době studovat dějiny umění, tak tady trávím spoustu času.
0: Tak pozvánka do knihovny už zazněla. Jak je to s možností návštěv Domu umění v Ostravě? Nějaká otevírací doba a jak je to s tou bezbariérovostí?
1: Dům umění je otevřen mimo pondělí každý den od 10 hodin do 18 hodin. Bohužel bezbariérový přístup zde není, to se ještě nepodařilo způsobem vyřešit, ale samozřejmě je možné vždy, pokud přijde handicapovaný návštěvník, tak mu někdo pomůže ze zaměstnanců, aby se do Domu umění dostal. Je to záležitost ale spíše těch dolních sálů než horních sálů. Nicméně snažíme se to možná vynahradit tím, že na našich webových stránkách, které jsou www.gvuo.cz, je možnost virtuální prohlídky některých výstav, prostor k historii, vlastně vznikuje tam velmi zajímavý projekt, takže i to je jakási taková možnost zprostředkovat člověku, který se nemůže přímo účastnit těch výstav v Domě umění. Ale na těch webových stránkách je samozřejmě daleko více informací. Je to možnost animačních programů, které zde vznikají velmi kvalitní a jsou velmi zajímavé pro školy, pro školky, ale i pro seniory. Jsou to různé doprovodné programy, jako jsou workshopy s umělci, dílny přímo s umělci, které prostředkují zase ten umělecký zážitek z jiného pohledu, takže na těch webových stránkách se člověk dozví opravdu mnoho informací o přednáškách, ale i o akcích, které spolupořádáme s jinými institucemi, jsou třeba literární čtvrtky, nebo spolupracujeme s ostravskými uměleckými školami, s fakultou umění, případně s Protimluvem, který zde má velmi často svá literární čtení, představuje vlastně svou činnost. Takže ten život je velmi bohatý a na těch webových stránkách každý, kdo hledá nějakou další informaci, se o nich dozví.
2: Já bych jenom možná doplnila, když jsme mluvili o těch animačních programech a o handicapech, takže my se specializujeme už opravdu poměrně dlouhou dobu, snad od roku 2005-2006, právě na animační programy věnované lidem s handicapem. A máme tady proškolenou pracovnici, která opravdu skvělým způsobem umí s těmito lidmi spolupracovat. Jsou to lidé nevidomí, slabozrací, mentálně postižení, prostě široké spektrum postižení fyzického i duševního charakteru. A myslím si, že v tomhle máme velký primariát v kontextu s jinými galeriemi celé republiky, protože opravdu jsme s tím začínali. Velmi dobře se to ujalo a potom to začaly přijímat i jiné galerie, které se této oblasti teď věnují, a myslím si, že to je moc dobře.
0: Na webových stránkách jsem nalezl také informace o digitalizačním centru. Co si pod tím můžeme představit? Digitalizační centrum.
2: Digitalizační centrum, představte si jako obrovský skener, který používáme ke své práci už od roku 2017, a je to neskutečná pomoc, protože dokážeme ve velmi vysokém rozlištění naskenovat obrazy, které potom slouží k badatelské činnosti, a tím pádem vlastně zpracováváme naše vlastní sbírky, ale dokážeme spolupracovat i s jinými institucemi našeho kraje a pomáhat jim v tom smyslu, že nám tady vozí obrazy, kresby, grafiky, a my jim děláme tyto skény, které následně oni potom využívají ke své vlastní odborné činnosti. Takže v tomto směru ten sken je neskutečná pomoc a je to opravdu do budoucna, si myslím, má obrovský potenciál v mnoha směrech.
1: Já bych možná ještě k tomu doplnila, je to jednak ta sféra badatelská, ale ještě je tam důležitý aspekt, protože samozřejmě je to i ochrana sbírek, tak nežijeme v ideálním světě, takže vlastně to slouží i jako databáze pro policii a pro tyto složky, kdy vlastně čím větší kvalita, tím větší možnost ošetřit při případných krádežích, poškozeních a dalších nepříjemných situacích. I tohle je velmi, velmi důležitý moment, který tu sehrává roli.
0: Já vám oběma moc děkuji za tolik zajímavých informací i za pozvánku do Domu umění nebo i do knihovny, a věřím, že i tímto pořadem pomůžeme propagaci kultury v městě Ostravě. Hosty pořadu byly kurátorka výstav Renata Skřebská, naschranou.
1: Naschranou.
0: A dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová, naschranou.
2: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: A s 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Plus v 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. A ruský raketový útok na Pečenihy má 10 obětí. V úterý 18. srpna jste si naladili Plus a zprávy. Dobré dopoledne vám přeje Ondřej Látal. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
3: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
1: Před volbami je podle Digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj asi 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál pro vyhřichování systému při prudkém i postupném náběhu.
1: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Při ruském raketovém útoku na Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí, dalších 8 je zraněných. Oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Útok poškodil několik domů, kavárnu, poštu a auta. Pod útokem byl i Izium. Tam je 5 lidí zraněných, včetně 9letého dítěte. V noci Rusko zaútočilo také bezpilotními letouny. Ze 147 dronů se ukrajinské protizdušné obraně podařilo sestřelit 111 strojů. Ukrajina v noci naopak vyslala na Moskevskou oblast asi 600 dronů. Hackři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. O útoku informovala daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít k finančním podvodům.
5: Daňová správa hackerům zamezila přístup přeběžné kontrole IT systému už na konci června. O masivním úniku dat se ale dozvěděla až poté, co o něm informovali sami hackři minulý týden. Ti získali data občanů i firem, mají jejich jména, adresy, telefonní čísla nebo údaje o příjmech. Citlivé informace můžou použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. Daňová správa od pondělí informuje občany, kterých se zcizení dat týká. To může podle serveru Le Monde trvat i několik dní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Kuxu u Dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už více než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi Dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury. Tady jsou dopravní informace v dopoledním vysílání Plusu. Na D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na druhém kilometru je dlouhodobé omezení zdržení v obou směrech asi 10 minut. Na D1 je zdržení na příjezdech do Brna, na kilometru 196 je omezení a pomalu se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Zdržení směrem na Vyškov asi 10 minut. A v Praze je silný dopolední provoz, komplikace jsou na jižní spojce směrem směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Zdržení asi 15 minut. A 15 minut se jede v koloně v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Dobře, dojeďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a přidá se slabý déšť. Teploty 17 až 22 stupňů. To byly zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byla skupina Tarafuky a teď už relace Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě, Elim, hlavní vedoucí skautského oddílu a český rekordman ve vázání uzlu. Jehož rekordy ještě možná stále platí. Tome, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky, Vojte.
2: Pojďme krátce k těm uzlům. Co to je za uzly? Jak ses k tomu dostal? To je něco, co jsem o tobě neznal, teď tě znám už delší dobu.
3: Já jsem od dětství chodil do oddílu, byť ne skautského, ale velice podobně fungujícího, a my jsme začali jezdit na závody ve vázání uzlů. Vázalo se na rychlost 6 základních uzlů, pokud tě zajímají jaké, tak lodní smyčka, ambulák, škoťák, dračák, zkracovačka a rybářská alias autíčka. No a my jsme měli vedoucího, který tehdy vymyslel úplně nový a unikátní systém vázání poloviny těch uzlů a byl extrémně rychlej ve srovnání s jakýmkoliv jiným. Takže my jsme přijeli první rok a už první rok jsme obsadili první a druhé místo, protože ten náš způsob vázání uzlů zkrátka přebyl všechny ostatní. No a já pak jezdil dál a držel jsem, možná stále držím, nevím, rekord v rychlosti vázání těch 6 uzlů.
2: Pojďme dneska pokračovat v tom našem rozhovoru o vedení dětí, který jsme začali v minulém díle. Ty jsi hlavní vedoucí skautského oddílu. Jak vypadá taková skautská schůzka? Jaký je třeba rozdíl oproti dorostové schůzce?
3: To strašně záleží na tom, jak funguje daný dorost, protože v některých případech bys rozdíl viděla až jako minimální. Ale já ti povyprávím o rozdílu mezi dorostem, který jsem já vedl před těmi 20 lety, 25 lety, a tou skautskou schůzkou, jaký děláme dnes. Ta naše dorostová schůzka typicky vypadala tak, že jsme se potkali, pozdravili s dětma a pustili jsme se do her. Typicky, řekněme, 3/4 hodiny her. Když bylo hezký počasí, byli jsme venku, hráli jsme akčnější hry, když bylo hnusně, museli jsme si poradit někde v klubovně a vymyslet něco, co ty děti bude bavit. Poté, řekněme, 3/4 hodiny, přišel čas na písničky, takže bylo pár písní, křesťanských písniček, a kdy vlastně ani ta snaha nebyla úplně děti vést ke chvalám, to jsme asi tehdy ani pořádně neuměli takhle přemýšlet, ale vlastně trošku sklidnit a trošku je i naučit na to, že v tom církevním světě zkrátka písničky hrají svoji důležitou roli. No a potom bylo nějaké slovo. My jsme se snažili tehdy mít ty slova nějak v sériích, nějak provázané nějakým tématem, takže třeba byla plavba po moři a různé věci nám sloužily jako ilustrace něčeho. Takže kapitán, Pán Ježíš v našem životě, kormidlo, plachty, vždycky jsme to využili k něčemu, o čem jsme potom mluvili. No a na konci toho slova se pomodlíš a pak zase vezmeš děti do nějakých těch her. Někdy jsou to obyčejné hry, někdy je to něco většího, jak se něco podevede, ale pak po těch hrách vlastně se rozcházíš a odcházíš s dobrým pocitem fajn strávného času. No a když jsme se rozhodli, že chceme začít dělat skauta, měli jsme se podívat do Brna na schůzku Rybek. Já jsem odjížděl ohromený tím, co tam oni dělají a jak dokážou fungovat. To bylo úžasné. To, co se stalo, je, že po úvodu a nástupu mělo první hru připravené jedno z jejich dětí. Ne vedoucí, jedno z jejich dětí. Nepokračovalo se další 3/4 hodinou různých her, běhacích her, ale pokračovali velkou aktivitou, kdy ty děti rozdělili do dvou skupin, každá měla úkol. A jedna z nich měli na stromě rozvěšené lístky, které měli sundat. No jo, ale strom. Ne malý stromeček, ale strom. Vysoký, nebezpečný. Takže měli napnut na natažený lano a dali úvazek a jednotlivé děti postupně lezly jedno po druhém a ty ostatní děti je jistily. Takže děti, neže prožívají běhací hru, ale zažívají dobrodružství. Musí překonat něco sám v sobě, má před sebou těžký úkol, leze na strom a není to pro ně úplně jednoduchý. A do toho ví, že ti ostatní kamarádi ho tam jistějí. Ti kamarádi vědí, že jsou důležití, že jistí toho svého kamaráda, aby se nezranil. A do toho celá ta skupinka těch dětí, co tam drží to lano, tak ho povzbuzujou. To dítě leze nahoru, je povzbuzovaný, je jištěný, zažívá dobrodružství. Wow, druhá polovina dělala něco podobného, jako jiná aktivita, ale podobná úroveň. To, co se sbírali na tom stromě, tak potom sloužilo jako odrazový můstek k tomu slovu, které měli připravené. Tam byly různý příkazy a oni procházeli, který vlastně dávají smysl v rámci toho jejich světa, který prožívali a který ne. A mluvili o Božím zákonu a o tom, jakým způsobem Boží zákon pracuje v našem životě a jaký má smysl. Zbytek schůzky mi trošku mizí za mlhou, ale já jsem tam tehdy seděl a vnímal, že to, co oni dělají a jakým způsobem oni pracují s dětma, je na míle za čímkoliv, co jsem já byl schopný v té své dorostové kariéře udělat. Oni nechávají ty děti něco zažít. Oni nechávají podílet se na věcech. Nechávají je mít zodpovědnost. Nechávají je přemýšlet a diskutují s nima, rozbírají to spolu s nima, ne aby do nich jenom nalili nějaké informace. A tak jsme se rozhodli, když jsme tohle viděli, že takhle chceme fungovat. Takže dneska, když máme schůzku, první hru má dítě. Ne my. Jsou to 7, 8, 9, 10 letý děti, kteří si na každou schůzku připraví jednu hru. Potom máme připravenou nějakou větší aktivitu, kterou chceme mít zasazenou do světa, ve kterém se pohybujeme. V tom loňském roce to byla Narnie, takže do příběhu Narnie. A chceme, aby ta aktivita souvisela s tématem toho dne, s tím, o čem potom budeme mluvit v rámci toho duchovního slova. A chceme, aby to nebyla jenom aktivita, ale aby ta pointa, o které pak budeme mluvit, aby si to mohli zažít, aby si to mohli vyzkoušet. Takže na naší poslední schůzce, kdy jsme uzavírali příběh prince Kaspiana, kde je bitva, která končí velkou oslavou, tak jsme jim chtěli říct, že takhle končí náš život s Bohem. V životě jsou bitvy, boje, zápasy, bolesti, ale Bůh nás nakonec dovede až do bodu, kde přichází velká oslava spolu s ním. A tak jsme je nejdřív nechali bojovat. Vytvořili jsme boj dětí proti Telmarinům, takže dětí proti nám vedoucím a museli dobít naši pevnost. Pak jsme mluvili o tom, boj přináší sebou bolest. Dostali jste někdo ráno? Jo, já jsem dostal přímo do oka. No vidíš, to je ono. V bojích přichází rány. V životě přichází rány taky. Věci bolej. Co vás v životě bolí? A teď děti vyprávěli třeba o tom, že jim umřela babička. Nebo umřel pes. A mluvil o těch smutcích. A tak jsme mluvili o bolestech v životě a o tom, že tímhle v životě procházíme, ale Bůh nám na konci chystá něco krásného a my do toho můžeme dojít. Takže ne, aby jsme jenom o něčem mluvili, ale necháváme něco zažít a chceme spolu s nimi o těch věcech si povídat. No a pak posvačně máme nějakou dovednost. Takže učíme nějaké různé skautské dovednosti, ať je to třeba právě to vázání uzlů, první pomoc, práce s ohněm, to teda asi ne na schůzce, ale v různých jiných situacích. Zkrátka, aby se naučili věci taky dělat, nejenom o nich slyšet, ale dovedli se s nima poradit. Písně míváme typicky až někdy ke konci. A když zbyde čas, což se nestává moc často, ale když zbyde čas, tak potom je tam i prostor na ty hry, aby se děti trošku bavily.
4: Za život si vedl i starší, i hodně starší. Jak ti přijde, že se liší to vedení těch 7letých, 8letých, 12letých, 15letých, 18letých dětí?
3: Každá ta skupina prožívá něco úplně jiného. Každá ta věková skupina prožívá něco úplně jiného. V těch svých 11-12 letech prožíváš školu, prožíváš rodinu, prožíváš svoje kamarády, svoje zážitky, ale ještě neřešíš existenciální záležitosti, neřešíš abstraktní věci, neřešíš lásky. Jo, dobře, ty 12-letý holky nám tvrdí, že už někým chodějí. Ach jo. Ale je to jiný, než když potom přichází opravdový seriózní vážný vztah. Tohle jsou věci, které ještě neřešejí. Uvažují nad věcma jinak, prožívají jiný zápasy a člověk se potřebuje trefit do toho, kde ty děti jsou. Takže u těch mladších dětí, co ví, že prožívají a že může být pro ně problémový, je třeba kolektiv ve škole. Jakým způsobem řešit konflikty? Jak být kamarád? Co třeba s bráchou? A potřebuješ jim představit Boha, ale ne abstraktním způsobem, ale pokud možno hmatatelným. Takže nám tam krásně fungoval ten obraz Aslana z Narnie. Najednou mohli vlastně jakoby vidět znázorněného a mohli vidět třeba to, že Lucinka má Aslana strašně ráda. Že to není jenom někdo, kdo je mocný, silný, nebezpečný, ale že to je někdo, s kým můžou mít hluboký vztah. Což je vlastně strašně hezký těm dětem ukazovat. U těch starších tam potom přichází různý otazníky a otázky. Ať už to jsou děti z věřících rodin nebo nevěřících rodin, přemýšlejí nad sebou, nad tím, kým jsou. Nad tím, odkud se vzali, a teď nejenom oni, ale prostě celkově všechno, jaký je smysl života. Přemýšlejí nad tím, jestli Bůh fakt existuje, a nebo jestli fakt neexistuje, záleží na tom, z kterého prostředí jsou. A to jsou věci, do kterých pak je zapotřebí vstupovat. Do toho ty různý zápasy a ten

0: všemu by chtěli velet a všechno by chtěli šéfovat a řídit, tak tam je zřejmé, že mají v sobě nějaký tenhle ten, ani nevím, jestli to je potenciál. Protože jenom chtít všemu šéfovat a všemu velet ještě neznamená reálný potenciál k tomu být dobrý vedoucí, protože vedoucí nešéfuje, to není jeho role. Šéfování může být jeden z nástrojů, který používá, ale není to popis role vedoucího. Ale jeden z těch dobrých předpokladů u dětí to je. Pro mě je taky důležitý vědět zodpovědnost a spolehlivost. To znamená, mám nějaký úkol a pečlivě ho splním. Třetí věc, která je pro mě důležitá vidět, je jakoby vztahovost. Protože pokud mu záleží jenom sám na sobě a na tom být šéf, v tu chvíli takového vedoucího nechceš. Nechceš ho v práci, nechceš ho v církvi, nechceš ho nikde. Chceš vedoucího, který mu záleží na lidech a který má lidi rád. Tyhle věci se snažím na těch dětech nějakým způsobem sledovat. Ne, že bych to měl až takhle promyšlený, ale tohle je jako to, co tak nějak na těch dětech vnímám. A pak teda trošku pracovat s těma slabšíma stránkama, těm šéfovacím, ukazovat na ty lidi. Ukazovat jim, že jako na nich záleží. Těm, kteří potom mají problémy s tou zodpovědností, pomoct jako věci dotáhnout. Teď to zní, jako kdybych měl skvěle propracovaný systém, nemám. Spousta z toho se děje buď to intuitivně, anebo sporadicky a nahodile, ale tohle by bylo to, co vidím, že u těch dětí má smysl sledovat a rozvíjet.
1: Jak pak rozpoznáš ten moment, kdy máš přestat to dítě vést jako dítě a začít ho brát jako budoucího spolupracovníka?
0: My tam s těmi dětmi ještě nejsme. Tam jsme ještě nedorostli, ale v tom dorostu v minulosti. A tady se nejsem jistý, jestli ten přístup a způsob fungování byl úplně ideální. Takže možná budu vyprávět, jak jsem to dělal a jak se chystám to dělat dál. Chci těm, kteří dorůstají, chci dát možnost. To znamená, v reálně každému z těch dětí chci dřív nebo později nabídnout možnost stát se rádcem, což je ve skautském světě něco jako podvedoucí, ale zároveň někdo, kdo už pracuje s těma dětma hodně silně, hodně intenzivně. Chci každému z nich, kromě výjimek, který teďka nejsem schopný vidět a popsat, umím si představit, že u některých dětí budeš vědět, že to fakt nemá smysl, že ty schopnosti tam prostě nejsou. A takový děti nejspíš budou. Ale jinak bych chtěl jim všem dát tu možnost si tu roli vyzkoušet, osvědčit se v ní a dorůstat skrze ní. Protože vedoucím se člověk nerodí, rodí se s nějakýma předpokladama, ale vedoucím se člověk stává tím, že v té roli je a učí se v ní fungovat. Mě trvalo 5 let, než jsem se to reálně naučil, a tak chci dávat i těm dětem tu příležitost. A pokud po půl roce, typicky jsem to měl vždycky jako na půl roku se domluvíme a po půl roce máme obě dvě strany možnost si říct už ne, oni můžou říct už nechci a já můžu říct pojďme dělat něco jiného. Vyplout z toho bez nějakých zranění snad, ale přijde mi, že do chvíle, než dostanou tu možnost se osvědčit nebo neosvědčit, že vlastně člověk neví.
1: A ti to rádcové, zkus mi to přiblížit trochu více. Co to vlastně je?
0: To je strašně krásný způsob fungování v rámci skautského světa. Rádcové jsou děti, kterým je 14, 15, 16, ale okolo těch 15 vstupují do role rádců. A ve skautském světě jsou oni vnímaní jako ti klíčoví při práci s dětma. Ve chvíli, kdy já přicházím k těm dětem, mě od nich dělí propast 25 let. 20, 25 let. Obrovská propast. 15-letýho rádce od nich dělí 3, 4, 5 let. Je to někdo, kdo jim mnohem bližší, ke komu mají i vztahově blíž a kdo pro ně sice nebude takovou autoritou, jakou budu já, ale zároveň je to někdo, komu naslouchají mnohem přirozeněji, než by naslouchali mě. Rádcové jsou ti, kteří už prošli těma dětskýma letama a začínají se podílet na vedení těch dětí. Typicky rádcové pracují se 6kama, se 6 dětma, se kterými se scházejí, mají pro ně připravený program, učí je, vedou je. Tam ještě nejsme. Tam teprve musíme dorůst a generace rádců teprve nám dorůstá a tenhle systém teprve jednou adoptujeme, ale ta role toho rádce je úžasná, protože 15-letý má možnost investovat do druhých lidí, má možnost se rozvíjet jako vedoucí, má nad sebou vedoucí, kteří mu pomáhají v té jeho roli, pomáhají mu se připravovat, pomáhají mu zvládat těžké situace, pomáhají mu s reflexí a se zpětnou vazbou, investují zase do něj, aby on se stával lepším vedoucím a z nich časem skrze tyhle ty zkušenosti budou dorůstat vedoucí, kteří budou mnohem lépe připravení, než kdyby tímhle neprošli. A pro ty děti, pokud ten rádce odvádí dobrou práci, tak on jim může dát do života strašně moc.

0: protože pro ně on bude někým, koho budou obdivovat, ke komu budou vzhlížet, kým se budou přát jednou být. Nevím, jestli jsi tohle zažil, já jo. O 4-5 let starší člověk, byl úžasný dospělák a když to byl fajn člověk, tak to byl prostě oh. Tohle je fantastický systém, kdy hlavní vedoucí se stará o vedoucí se starají o rádce a rádcové se starají o děti. A postupně odrůstají a drůstají do těch vyšších rovin, tak jak i jejich kompetence rostou a posouvají se.
1: To je všechno, na co máme dneska čas. Díky tomu, že jsi tu byl zase se mnou a od mikrofonu se loučím já, Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Prázdniny a dovolené pomalu finišují, ale stále je tu bohatá nabídka hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude tradiční mezinárodní dudácký festival Strakonice, který začíná již tento čtvrtek 20. srpna a potrvá do neděle. Podrobný program najdete na webových stránkách festivalu. Stačí připomenout, že kromě řady domácích dudáků a gajdošů se gala přehlídky účastní zahraniční soubory z Gruzie, Holandska, Polska, Rakouska, Španělska, Turecka a Velké Británie.

Jste zváni na 25. ročník festivalu dechových hudeb pod Javorinů, který proběhne již tuto neděli 23. srpna v obci Strání na náměstí u zámečku. Se svým programem se postupně představí dechové hudby Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Túfaranka a pochopitelně i domácí Straňanka. Přehlídku moderuje Karel Hegner. Po skončení festivalu bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Túfaranka, která nás provází také dnešní voničkou. Přejeme příjemný poslech.

Emílie mrkla na datum záhlaví dopisu. 14. října 1792. Tento dopis byl napsán téměř před 100 lety v době revoluční vřavy. Emílie od dětství slyšela o revoluci spoustu věcí, vysvětlovali jí, čeho všeho bylo díky revoluci dosaženo, ale také jí nezastírali, jaké hrůzy se tehdy děly. Ví o vyhlášení lidských a občanských práv, o zrušení otroctví, o volebním právu, o vzniku republiky. Ví také, za jakou cenu bylo toho všeho dosaženo. Za cenu strašlivého krveprolití a systematického zabíjení těch, kdo nezdíleli stejný názor s vůdci revoluce. Emílie potlačila zachvění. Myšlenka ponořit se díky nalezeným dopisům do této epochy ji vzrušuje, ale zároveň ji nahání strach. S čím se v nich asi setká? S tajemstvím? S hrůzou? Tahy písma jsou měkce jemné a velmi elegantní. Dopis je napsán na kvalitním papíře. Vše nasvědčuje tomu, že ta, která dopis psala a ta, jíž je dopis adresován, patřili k vyšším společenským vrstvám. Jméno Charlotte z naděje musela být asi moc hezká, sní Emílie. Vysoká a štíhlá, protože si říká rošťačka. Blond, to je jisté, píše to, s dlouhými vlasy. Emílie si znovu pročítá dopis. Ne, krátké vlasy, opravuje se, když zároveň rozechvěle otvírá druhé psaní.

La Rochelle, 12. listopadu 1792. Moje drahá Elizabeth, už je to téměř měsíc, co jsem vám naposledy psala. Odpusťte mi to. Byla jsem natolik zaneprázdněná, že ani nevím, kde začít. Ve svém posledním dopise jsem vám oznámila, že jsem se stala Charlotte obyčejnou. Ve skutečnosti se teď jmenuji Charlotte Martinová, revoluční občanka. Vím, má drahá Elizabeth, že ze čtení těchto několika řádků vás zamrazí. Bohužel jsem neměla jinou možnost, než se stát jednou z nich. Ale musím vám to lépe vysvětlit. Vzpomínáte si na abého Boneta, který přicházel sloužit mši v zámecké kapli, když byla maminka nemocná? Viděla jsem se s ním před 2 měsíci, ještě před vaším odjezdem. A jestli jsem vám o tomto setkání nic neprozradila, pak jedině proto, abych vás netrápila a neznepokojovala. Ten chudák se skrýval na jednom z okolních statků, kde jsem zrovna navštívila jedno nemocné dítě. Jako spousta jiných kněží, odmítl složit přísahu na občanskou ústavu duchovenstva. Nechtěl, aby mu vládl stát, chtěl zůstat věrný církvi, jenomže tím riskuje svůj život. Dnes se proto musí skrývat, aby unikl vězení, galejím a smrti. Když jsem jej viděla v takovém stavu, zděsila jsem se. Znáte mě dobře a víte, že nesnáším nespravedlnost. Jak může tak dobrý člověk, který žil svůj život pro Boha a pro službu bližním, jak jen může být jeho existence zredukována na neustálou úzkost z odhalení? Pro něj, jenž byl neustále k dispozici našim rodičům, a pro ostatní kněze, kteří jsou ve stejné situaci, se cítím být zavázána něco učinit. Tak teď víte, drahá Elizabeth, proč jsem se stala Charlotte Martinovou. Už je tomu měsíc, co se snažím vetřít se mezi revolucionáře, abych tak mohla být špionem v jejich vlastním táboře. Vím, jak je to nebezpečné, ale já jsem vždycky měla slabost pro nebezpečí. A pokud to, co právě dělám, přispěje k záchraně několika životů těch mužů, nebude nic ztraceno. Před 2 týdny jsem si našla práci u Výboru pro všeobecnou bezpečnost, jenž úzce spolupracuje s revolučním tribunálem v Paříži. Členové výboru mají za úkol pronásledovat všechny nepřátele svobody, kteří podle jejich názoru ohrožují naši vlast. Vypomáháme spolu s Františkou, dívkou mého věku, s přípravou vydatné stravy pro členy výboru. Ach ano, moje drahá sestřičko, četla jste dobře, pracuji v kuchyni a vařím. Člověk by nevěřil, že jsem nikdy nevkročila do prostor, kde Alfonzie připravovala jídlo. Bylo třeba, abych se všemu naučila a začíná se mi už dařit trochu lépe než na začátku. Ale mé kuchařské počinky nejsou ničím zajímavé. Nejdůležitější a pro mě nejvýznamnější je ta část mé práce, která spočívá v přinášení jídla pánům z výboru. Takže kdykoliv proniknu do některé z jejich kanceláří či jiných místností, v nichž se scházejí a radí, pozorně naslouchám. Zatím jsem se ale nic důležitého nedozvěděla. Nevzdávám se však. Jsem si jistá, že jednou ti pánové budou přede mnou mluvit bez jakýchkoliv zábran. Všechno je jen otázkou trpělivosti. Ale trpělivost, jak dobře víte, nemám jí na rozdávání. Každý den prosím pána, aby mi ji trošku dal k dosažení mého cíle. A vy, Elizabeth, co je s vámi? Co děláte? Tak bych si přála mít o vás nějaké zprávy. Možná jste mi už napsala na zámek naděje, jak jsme se na tom domluvili, ale od mého odchodu jsem se tam ještě nevrátila. Je to příliš nebezpečné. Bojím se Magdaléniny reakce, kdyby mě viděla takhle nahastrošenou. Nemohu riskovat, že by mě chytili, když jsem sotva na začátku. Musím být velice opatrná. Kvůli těm kněžím, jejichž osud bych snad mohla jednou změnit. A také kvůli vám, protože jsme si slíbili, že se znovu uvidíme. A pro sebe samu. Osud nepřátel republiky je strašlivý. Celá se chvějí jen při pomyšlení na ten hrozný vynález doktora Gilotina. Místní noviny s potěšením popisují,
jak lehce usekává odsouzencům hlavu. Je to děsivé. Nakonec jsem se rozhodla psát vám k Andriézovým. K ním se asi se vší pravděpodobností uchýlíte a naleznete mé dopisy. Přeji vám hodně štěstí, Elizabeth. Charlotte.

Emílie také nemá příliš mnoho trpělivosti. Bez dalšího otálení otevírá všechny dopisy z balíčku a hltá jejich obsah. Za chvíli je její postel zaplavená listy pokrytými vznosným šarlotinným písmem. Emílie je krajně rozrušená. Bere do rukou jeden dopis za druhým. Znovu pročítá určité pasáže a začíná cítit přátelství k této neznámé, očividně odvážné dívce. Poprvé po několika týdnech projevila o něco zájem. Probudila se v ní zvědavost a teď chce vědět víc. Chce poznat Charlotte z naděje. Či Charlotte Marténovou? Emílie zatím neví, jak by jí měla říkat. Chce vědět, co se s ní stalo a jestli se znovu sešla se svou sestrou Elizabeth.

Dlouho poté se Emílie vrátila do přijímacího pokoje a její matka nevěřila svým očím. Její dcera je jako vyměněná. Z obličeje se jí vytratil zármutek a oči jí zase jiskří. Ale hlavně s ní zase mluví. Maminko, komu dříve patřil tento dům? Ptá se z ničeho nic Emílie. Paní Serisejové, odpovídá s překvapením matka. Proč? Emílie ani neposlouchá její otázku a hned pokračuje. Žije ještě? Má nějaké děti? Víte, odkud pochází? Emílíny otázky zaplavují paní Dekošetovou, aniž by měla možnost odpovědět alespoň na jednu z nich. Ale naše čerstvá vdova se nezlobí. Naopak, má radost, že zase vidí svou dceru takovou, jakou ji znala před manželovou smrtí. Tatínek jí často dával různé hádanky a problémy k řešení. Byl to jejich způsob hry. Emílie teď bombardovala svou matku otázkami v naději, že se jí tak podaří získat nějakou informaci, která by jí pomohla v přemýšlení. Pomalu, má drahá, říká paní Dekošetová, jednu otázku po druhé. Emílie se zarazila, když uslyšela maminčin radostný tón. Jí se také zdá, jako kdyby se život vrátil do starých kolejí. Její smutek nezmizel, ale ulevilo se jí. Může klidně dýchat a to jí dělá tak dobře. Žije pořád ta paní Serisejová, bývalá majitelka domu? Ptá se znovu. Samozřejmě, odpovídá maminka. Setkala jsem se s ní, prováděla mě tímto domem. Má nějaké děti? Myslím, že jich má 5. Proto nám také prodala ten dům, který patřil jejímu otci. Byl pro její rodinu příliš malý. Chcete říct, že zde nikdy nebydleli? Ptá se Emílie s náznakem zklamání. Její otec zde bydlel sám po mnoho let, pan Benjamin Lžonty. Zemřel loni a jeho dcera si vzala na starost prodej domu. Emílie přemýšlí. Matka ji pozoruje. Když její dcera přemýšlí, vždycky trochu přimhouří oči, jako by si tím v hlavě usnadňovala přechod k dalšímu bodu. V této chvíli se podivuhodně podobá svému otci. Stejný rozhodný nos, stejné vysoké čelo, stejné jemné rty. Po své matce zdědila Emílie snad jen své hnědé oči a tmavé, těžké vlasy. Její otec měl vlasy světlé, téměř rezavé. Myslíte, že bych se mohla s paní Serisejovou setkat? Ptá se náhle Emílie. Paní Dekošetová nechápe, co se stalo. Ani ne před 2 hodinami se její dcera bez valného zájmu vydala nahoru podívat se na svůj nový pokoj a teď odtamtud přichází plná elánu a celá netrpělivá, aby se mohla setkat s osobou, o jejíž existenci se právě dozvěděla. A přitom se od smrti svého otce vyhýbá jakémukoliv setkání či návštěvě. Dokonce odmítá své přátele, protože jsou pro ní příliš veselí. Ty jsi něco našla? Ptá se své dcery. Emílie se mírně začervenala. Tak mírně, že jiné než mateřské oko by si ničeho nevšimlo. Ale paní Dekošetová zná svou dceru a ví, že nedokáže lhát ani nic předstírat. Tento povahový rys měl u ní její manžel ze všeho nejraději, její upřímnost a nekompromisnost. Něco hodnotného nebo něco, co by nemohla paní Serisejová postrádat? Naléhá mírně na svou dceru. Nic takového, to vám slibuji, odpovídá Emílie. Dívka váhá, jestli má mamince všechno prozradit. Obvykle před ní nic neskrývá, ale teď je to něco jiného. Chtěla by si Šarlotiny dopisy nechat tak trochu pro sebe. Nemá chuť o nich hned mluvit, aby měla čas poznat tu dívku z jiné doby. Emílie se jí cítí být podivuhodným způsobem přitahována. Chtěla by se stát její přítelkyní, a o opravdovou přítelkyni se člověk s nikým nedělí. Alespoň ne hned.
Nahoře ve svém pokoji pečlivě schovala všechny dopisy do jejich skrýše, aby je nikdo nenašel. Můžeme ji zítra navštívit, když chceš. Vrací se matka k tématu, aniž by ukázala sebemenší známku zvědavosti. Musím jí zanést nějaké papíry. Emílie vyskočila a vyběhla do schodů. To je bezvadné, zavolala přes zábradlí. Rychlostí větru vběhla do svého pokoje a vrhla se na postel. Dívá se na bílé štuky na stropě, které byly nedávno čerstvě přemalovány. Tento dům se jí líbí.

0: Už po druhé jsme si četli z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milheim, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. No a přednesla Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

do toho pána v práci půjdeme, na Slíčkovou k babičce, na párek v restauraci, když se vám maminka zamiluje. Nebude večer doma, to já vám budu přečítat

Tolik Když se nám maminka od skupiny Folk Team, po ní se dáme Andělé, skupina Načarej, no a potom Samota, Dita Holá, Zangeová a Roman Dostal, tak ať se vám dobře poslouchá.

Samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

Blíží se 11:30, hezké odpoledne s Proglasem přeje Ctislava Horníková. Je tu úterý 18. srpna, podle katolického kalendáře, památka římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. Devadesátiny by oslavil americký oscarový herec, režisér a producent, také podnikatel a filantrop, loni zesnulý Robert Redford. No a před 20 lety odešli hornista a hudební pedagog Zdeněk Tilšár a filmový a televizní dokumentarista, kameraman a pedagog Jan Špáta. Pojďme si dát teď malou ochutnávku dnešních pořadů a rubrik. Zatím do 12 pokračuje dopolední Proud, kde se spojíme také s Radkem Tichým, který pohovoří o letní škole liturgiky. No a krátce po 12 vás tradičně může potěšit hudební siesta, kde dnes zasní díla Michela Coretta, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a Arcangela Corelliho.

0: Letní škola liturgiky dnes začíná v Kroměříži. I letošní ročník nabídne přednášky, workshopy, modlitby a mše svaté. Mezi přednášejícími budou rektor olomouckého semináře Lukáš Jambor, profesor kanonického práva Damian Němec nebo třeba rektor pražského semináře Radek Tichý. Jeho teď vítám ve vysílání Proglasu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Prozraďte prosím, kolik vás bude, nebo kolik vás už je na letní škole liturgiky?
1: Letní škola liturgiky v Kroměříži začíná dnes podvečer, takže účastníci teprve přijedou, bude jich nějak mezi 60 a 80. Ono se to bude měnit každý den, protože není nutné být po celou dobu od úterka do neděle, ale lidé mohou také přijet na kratší dobu, dokonce jenom na jeden den.
0: Představíte prosím program?
1: Už to zaznělo ve vašem úvodním příspěvku, že ten program je tvořen na prvním místě liturgickou modlitbou. Zpíváme každý den ranní chvály a nešpory a tím cílem je, aby to, co mnoho lidí se třeba modlí doma v rodinách, na společenstvích, mají nějakou zkušenost s breviářem, tak aby tady zažili ještě krásnější, slavnostnější, plnější formou. Uprostředné je mše svatá a potom dopoledne a odpoledne vyplněno přednáškami nebo workshopy, které jsou na konkrétní téma vždy toho daného ročníku a samozřejmě je také čas na odpočinek, čas na procházku po tomto krásném městě nebo na to, co kdo by rád ten čas využil.
0: Letošním tématem je liturgie a církev. Co nového může kurz nabídnout člověku, který se s liturgií pravidelně setkává, ale nikdy se nad tím nezamýšlel víc do hloubky?
1: Říká se, existuje takový bonmot, že liturgie je fotka církve nebo obraz církve. To, jak my bohoslužbu slavíme, jak jsme do ní všichni zváni se zapojit, to je obrazem církve a zároveň jsme zváni každý se zapojit trošku jiným způsobem podle svých darů, právě podle svého místa v církvi. I tohle moc hezky vypovídá o našem společenství. Takže naším cílem bude právě na základě toho, jak slavíme bohoslužbu, jak ji rozumíme, lépe porozumět tomu, co to znamená, že jsme také součástí církve, že vnímáme své místo, že ty dvě věci spolu souvisí.
0: No a my tu už máme dva pojmy, liturgie a liturgika. Vysvětlíte prosím, jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Liturgie, to jsou ty obřady, to jsou ty bohoslužby, které konáme. Liturgika je věda nebo nauka o těchto obřadech. Takže tady na letní škole budeme provozovat jak liturgiku, budeme si povídat, ale také budeme slavit liturgii, ty bohoslužby.
0: Komu je vaše škola určená? Musí mít člověk o liturgii nějaké předchozí znalosti nebo může být k tomuto směru úplný začátečník?
1: Letní škola je otevřená všem, kterým to téma zajímá, kteří by se o liturgii chtěli něco více dozvědět, takže bychom řekli, je určená pro širokou veřejnost. Přijíždějí sem kněží, řeholníci, jáhni se svými manželkami, ale také věřící laici, ti, kteří v církvi nějak se angažují při bohoslužbě, nebo ti, kteří se neangažují vůbec, ale jenom je to téma zajímá, nebo si chtějí prostě prožít hezký týden prázdnin s duchovním programem. Takže kdyby ještě někdo mezi posluchači třeba našel nějaký volný den v tomto nadcházejícím týdnu a chtěl si udělat třeba jednodenní dívet do Kroměříže, tak bude vítán.
0: No a na letní škole budete mluvit o různých aspektech liturgie. Co podle vás lidé při slavení mše svaté často přehlížejí, přestože to může výrazně ovlivnit jejich prožívání bohoslužby?
1: Myslím, že to bude dost individuální a že se to také mění právě s tím, jakou službu při bohoslužbě člověk vykonává. Ministranti mají jistě jiné prožívání než člověk, který sedí vzadu pod kůrem nebo dokonce stojí vzadu pod kůrem. A myslím si, že to, co nám jako může hodně pomoct všem, je, když dobře těm obřadům rozumíme. Víme, proč zpíváme Kyrie eleison, nebo víme, proč při Beránku Boží se klečí. Jakmile porozumíme těm jednotlivým aspektům, tak pak to samotné slavení a naše prožívání se vždycky zlepší. To je taková zkušenost. Taky proto ta letní škola může být užitečná, že to, co děláme každou neděli, nebo někdo chodí do kostela i ve všední den, takže najednou tomu začneme lépe rozumět a pak nám ta bohoslužba začne dělat větší radost a začne nám dávat více síly do našeho každodenního života.
0: Říká organizátor a jeden z přednášejících letní školy liturgiky, pražský kněz Radek Tichý. Tak moc děkuji za rozhovor a posíláme pozdravy do Kroměříže a přejeme, ať se akce vydaří.
1: Moc děkuji, také zdravím, všem přeju ještě hezké prázdniny.

Karelská poutina svatém hostýně o víkendu připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, předsedy československé exilové vlády a dlouholetého starosty Orla. No a více probereme po písničce. Tady jsou Klíče a Barbora Poláková.

0: Orelská pouť na svatém Hostýně o víkendu připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, předsedy československé exilové vlády a také dlouholetého starosty Orla. Hostýn patří mezi klíčová místa spjatá s historií této křesťanské sportovní a tělovýchovné organizace. V sobotu a v neděli se tam setkají členové z celého Česka.
1: Čeká nás den plný setkání, sportu a taky společně stráveného času. Program je pro děti, pro dospělé a srdečně zveme rodiny, pro které je také určen. Začínáme v sobotu 16 hodin během k Božímu hrobu, kde si mohou zasoutěžit a zasportovat všichni malí i velcí. Následuje společná mše svatá a noční světelná křížová cesta. V neděli nás čeká hlavní mše svatá, která začíná v 10 hodin. V jednu hodinu je připraveno divadlo pro děti, o půl druhé je připravena beseda o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Zakončíme společnou křížovou cestou o půl třetí. Hlavním tématem naší oralské pouti jsou nově blahoslavení oralští mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. K ním budeme obracet i své modlitby. Tak se těšíme. Přijďte všichni, ať se společně prožijeme den ve znamení víry, pohybu a společenství.
0: Zve generální sekretářka Orla Kristýna Horáková. No a s další zprávou, tentokrát z Vatikánu, se přihlásíme už za chvíli.

11 hodina 50 minut a Sára Lagová na Proglasu. Papež Lev XIV. Obnovil pověření bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského a košického eparchy jezuity Cyrila Vasila k práci v nejvyšším tribunálu apoštolské signatury. Soudcovské mandáty jim potvrdil příslušnými dekrety na dalších 5 let. Nejvyšší tribunál apoštolské signatury je součástí římské kurie. Je nejvyšším soudním tribunálem katolické církve a zároveň nejvyšším orgánem církevní justiční správy a správního soudnictví Svatého stolce. Rozsahem kompetencí a váhou rozhodnutí ho lze přirovnat k ústavnímu soudu. Česko v něm v současnosti stále zástupce nemá.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí si píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Blíží se 12. hodina a teď je myšlenka na den. Ta je z promluvy papeže Lva 14. v Castel Gandolfu před nedělní bohoslužbou Anděl Páně o 20. neděli v liturgickém mezidobí 16. srpna.
3: V sobotu jsme rozjímali nad panou Marií a jejím nerozlučným vztahem k synu. Ani smrt nemohla přerušit toto společenství duše i těla, kterým je život věčný. Každá neděle nám připomíná, že táž plnost je připravena pro toho, kdo následuje Ježíše. Jeho zmrtvýchvstání není událost z minulosti, nýbrž nový život, který se týká právě nás. Důkazem je kananejská žena, klíčová postava úryvku Matoušova evangelia z 15. kapitoly. Nepatří k jeho lidu, žije v cizím kraji, přesto však naléhavě usiluje o to, aby mohla mluvit s Ježíšem. Následuje ho jako učednice, kterou s ním již pojí určité pouto. Nemohli se nikdy předtím potkat, ale víra v ní už jakýmsi tajemným způsobem zakořenila. Sama pro sebe netouží po ničem. Hledá pokoj pro svou těžce zkoušenou dceru. Důvěřuje v Ježíše, v němž poznává Mesiáše z Davidova rodu. Evangelista neskrývá překážky, které tato žena musí překonávat. Učedníci ji vidí jako člověka na obtíž a sám Ježíš odolává jejím požadavkům. Mistr se ve skutečnosti do tohoto kraje uchýlil najít opuštěné místo, aby se tam modlil a formoval své učedníky. V tomto okamžiku se však stane něco neočekávaného. Když nad tím rozjímáme, můžeme poznat Ježíšovu poslušnost, s níž naplňuje své poslání a nechává se zasáhnout tím, co vidí a slyší. Na konci oné ženě říká: ženo, jak veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ. Také dnes se církev může dát překvapit božím způsobením a šířit Kristův pokoj i za vytyčené hranice. Jejímu poslání předchází boží milost, která působí ve skrytosti svědomí, takže v každém setkání, dokonce i v tom, které ruší naše plány, je třeba nastražit sluch, otevřít oči i srdce tomu, co nám chce říci Bůh. Od oné kananejské ženy se učíme pokoře a rozhodnosti. Díky její víře se dozvídáme, že boží stůl je připraven pro všechny a že nikdo není odkázán jen na drobky, protože každý má u otce vlastní místo. Ve světle této víry vidíme jako nesnesitelné všechny nerovnosti, diskriminace a překážky, které narušují důstojnost příliš mnoha božích synů a dcer. Drazí bratři a sestry, jsme církví Ježíše Krista ve zmučeném světě, ve světě, který usiluje o mír a pokoj. Prosme Marii, naši matku, aby se za nás přimlouvala. Z jejich rtů vytryskl nejsilnější a nejobjevnější hymnus, který kdy zazněl. Magnifikat. Je to chvalospěv toho, kdo se již dívá na realitu božíma očima a proto nestrácí naději a úsilí o lásku.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě myslíme na obce Osová, Býtýška, Deblín, Tišnov, Boskovice a Miroslav, kterými procházejí poutníci ze svatého kopečku na Velehrad. A také dnes myslíme na nové vojáky nastupující do armády. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné na tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu k andělům strážným.
2: Anděle Boží, strážce můj, rad vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, cnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět dávla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatá Heleno,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Martine, patrone vojáků, všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i
0: požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Po polední modlitbě tradičně startuje hudební siesta. Prvním dílem dnes bude koncert číslo 6 e-moll pro flétnu a smyčcový orchestr od Michela Coretta. Solo na flétnu přednese Jean-Pierre Rampal, komorní orchestr Jeana François Paillarda, diriguje sám Jean-François Paillard. Přejeme příjemný poslech.

Právě skončil koncert číslo 6 e-mol pro flétnu smyčcový orchestr Michela Coretta. Flétnového partu se ujal Jean-Pierre Rampal. Doprovázel komorní orchestr Jeana François Payara v čele právě s Jeanem François Payarem. Následuje koncert pro hoboj a orchestr C-dur Antonia Vivaldiho. Na hoboj zahraje Brughard Kletzner. Nastudoval Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig pod taktovkou Maxe Pomera.

U konce je koncert pro hoboj a orchestr C-dur Antonia Vivaldiho. Na hoboji se solově představil Burkhard Kletzner. Účinkoval Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, vedený Maxem Pomerem. No a zazní třetí dílo dnešní hudební siesty, bude se jednat o koncert E-dur pro housle a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha. Houslového partu se zhostí Henrik Schering. Skladbu slyšíte v podání Academy of St. Martin, řídí Neville Mariner.

Předchozí minuty patřily koncertu E-dur pro housle a orchestr Johanna Sebastiana Bacha. Solo na housle obstará Henrik Schering. V čele Academy of St. Martin in the Fields stál Sir Neville Mariner. Posledním dílem dnešní hudební siesty bude koncerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Husový part interpretuje Iva Kramperová, violončelový pak Jan Zemen, řídí Josef Krečmer.

0: Slyšeli Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Husle rozezněla Ilona Kramperová a violončelo Jan Samen. Vedl Josef Krečmer.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: Bylo 13 hodin a Proglas vysílá zprávy Českého rozhlasu Plus. Zprávy.
1: Na rezortu financí začala jednání ministrů o rozpočtu. První test potvrdil střevní chřipku v lázních Jeseník. Pojišťovny řešily v prvním pololetí víc pojistných událostí. U zpráv Plusu vás vítá Marie Jakšičová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO začala jednání o rozpočtu na příští rok. Už dříve řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
2: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
1: Schillerová už přijala prvního kolegu, ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. Jednání mají trvat celé odpoledne i zítřek. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
1: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznamy 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
5: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárůst o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku anebo ve zdravotním a rizikovém životním pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to skoro o 4%. Celkem pojišťovny řešily skoro 1,75 milionu případů. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec na 92. kilometru stále řeší srážku dvou aut. Počítejte se zdržením 40 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 25. kilometru pojedete pomaleji kvůli omezení u Roudnice. Celkově čekejte 15 až 20 minut navíc. Na Pražském okruhu směrem na letišti je silný provoz kamionů. Zpomalují za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete rychleji. Jinak je po Praze teď relativně klidný provoz. Šťastnou cestu. Od jihozápadu bude přibývat oblačnosti, pršet začne na jihozápadě Čech a během odpoledne a večera bude déšť postupovat k severovýchodu. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24 stupňů. Tolik zprávy a teď...
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dnes má v pražském kině pilotů předpremiéru dokument věnovaný invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a jímu vlivu na českou společnost i další generace. Toto vychází z psychologického experimentu Národní konstelace. Jak experiment probíhal a jaké další snímky vzniknou, o tom budeme mluvit.
1: Indiáni

0: Babi Daněk, indiánská z hudby. Dnes má v pražském kině Pilotů předpremiéru dokument věnovaný invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a jejímu vlivu na českou společnost i další generace. Jde o první snímek projektu Národní konstelace, který pomocí psychologického experimentu zkoumá, jak českou společnost ovlivnily zásadní události moderních dějin. Samotný experiment se uskutečnil v červnu v Praze. Účastníci společně s odborníky pracovali se systemickými konstelacemi. Zaměřili se na čtyři klíčové momenty moderních dějin. A to vyhnání Němců z Československa v roce 1945, už zmiňovanou okupaci v roce 1968, sametovou revoluci a rozpad Československa. Výsledkem budou celkem čtyři dokumentální filmy a krátké formáty na sociální sítě. Proglasu to řekl dokumentarista Jan Látal ze společnosti Czechperiment, který za projektem stojí.
1: Cítíme nějakým způsobem, že česká společnost se trošku zamrzla v minulosti. Máme tendenci koukat hodně do zpětního zrcátka a poutají nás nějaké události, které jsme zažili a nemáme je zpracovaný. A tady ta konstelační práce nebo systemické konstelace slouží k tomu, aby lidi mohli právě nahlédnout sami sebe i třeba svoji minulost nějakým novým světlem a tím ji pochopit a třeba i odpustit a jít dál. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně se podíváme na nějaké čtyři důležité milníky naší historie na pomocí systemických konstelací, a to v účasti 100 lidí v hale. Tím, kdo ty konstelace vede, Ivan Verný, což je psychoterapeut a psychiatr, který žije ve Švýcarsku a byl jeden z prvních, který konstelace do Čech přivedl, a spolupracuje na tom taky Paměť národa.
0: Experiment probíhal v hale číslo 14 v Holešovické tržnici, kde vyznačili obdélník o rozměrech přibližně 30x15 metrů. Do něj vstoupilo 100 lidí, popisuje dále Jan Látal.
1: Vstoupili tam ne sami za sebe, ale reprezentovali tam určitý symboly, které se pojí k těm jednotlivým událostem. Takže tam bylo třeba vojsko nebo strana KSČ, případně tam byly osoby jako Dubček, Jan Palach v 68. A tito lidé pak měli za úkol nějakým způsobem na sebe reagovat a vztahovat se a vytvářet vlastně jako nový vazby mezi sebou a říkat, jak se v těch nových vztazích cítí a krze to vlastně se nějakým způsobem posouvat dál kupředu časovou osou.
0: Dokumentaristy Jana Látala jsme se také zeptali, co má akce přinést široké veřejnosti.
1: Rádi bychom, aby skrze to, že uvidí vlastně ty dějiny v jiném světle a mohli je třeba nějak pochopit taky z jiného úhlu pohledu, tak aby tam došlo k nějakému smíření a třeba i nějakému jako novému narrativu ohledně toho, kým jsme, kdo jsme a kam jdeme.
0: Shrnul na Proglasu za tým experimentu Národní konstelace Jan Látal. Připomeneme, že snímek série, který je věnovaný roku 1968, má dnes předpremiéru v pražském kině Pilotů. Následně 21. srpna v den výročí okupace Československa bude zveřejněn zdarma na YouTube kanále Czechperiment. Celý experiment je možné finančně podpořit prostřednictvím platformy Donio.

Skotská zpěvačka Mary McMillan pochází z ostrova St. Just, ale své druhé album Glasgow věnuje městu Glasgow a gaelskému jazyku. 9 autorských písní spojuje s tradiční gaelským zpěv se současným doprovodem kytary, saxofonu a klavíru. McMillan je držitelka prestižní pěvecké ceny Gold Medal na festivalu MOD. Přináší osobitou podobu současné gaelské tvorby, pevně zakořeněné v tradici a zároveň otevřené dnešnímu hudebnímu jazyku. No a my si právě od ní pouštíme další písničku.

zpívána Mary McMillan. My za chvíli zavítáme do Ústí nad Labem, zde se opravuje domov pro seniory. To rozebereme po písničce, tady je Beata Bocek, Zeleném zaselám.

0: Zhruba za 50 milionů vyjde oprava domova pro seniory. V Ústecké čtvrti je krásné Přesno. Nová bude fasáda, střecha a ve vedrech klientům uleví také nové venkovní žaluzie. Práce potrvá odhadem 15 měsíců, hotové musí být nejpozději do konce příštího roku. Jedná se o podmínku dotace, která činí 21,5 milionu korun. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Vlach.
1: My jsme jako město považovali za důležité tu budovu nějakým způsobem znovu obnovit a spojili jsme se vlastně s vedením domova a připravili jsme vlastně projekt kompletní rekonstrukce tohodle objektu, která bude zahrnovat řadu energetických úspor a ta budova ze všech stran dostane facelift, který si zaslouží.
0: Opravy si vyžádají omezení pro klienty, jejich rodiny i personál. Domov důchodců o změnách informuje s dvoutýdenním předstihem na sociálních sítích.

Hezké odpoledne, je 13 hodin a skoro 33 minut. Vyladíte Proglas se Stislavou Horníkovou. Teď posloucháme Odpolední proud, no a ve 14 hodin je tu Hudební kompas, kde si připomeneme písničkáře Frantuka Partáka a jeho nové album zhudebněné poezie Čas a stín moruší. No a nyní si pojďme připomenout výročí dnešního dne. Máme úterý 18. srpna. V tento den roku 330 skonala římská císařovna svatá Helena. Jíž památku připomíná katolický kalendář. Matka Konstantina Velikého,

který oficiálně uznal křesťanství. Snad na její prosby postavili baziliku svatého kříže, jeden ze 7 poutních kostelů Říma a místo uložení nástroje Kristova umučení, který Helena objevila v Jeruzalémě. Podzemní kapli chrámu uchovávají vedle 3 úlomků, hřepy a části Pilátova nápisu ještě 2 ostny z Ježíšovy trnové koruny a relikvie svatého Tomáše. Chrám Santa Croce je titulární bazilikou kardinála Miloslava Vlka. Helenám svátku přejeme vše dobré. To je jméno z řečtiny a vykládá se jako světlo či pochodeň. No a podle pranostik přinese-li déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená, nebo svaté Helence pletou ženci věnce. No a další výročí už po písničce.

Od 18. srpna 1990 je na věčnosti teolog, historik, teoretik umění a překladatel pater Josef Zvěřina. Hlasitý oponent a vězeň komunismu, rádce kardinála Františka Tomáška, zakladatel a první předseda České křesťanské akademie. Strach a lež jsou nejmocnější spojenci všech diktatur, upozorňoval otec Zvěřina. V duchovní závěti napsal: Nejsvětější trojici jsem zasvětil svůj život a práci, kéž ji patřím na věky. Zemřel náhle při koupání v moři nedaleko Říma, den po setkání s Janem Pavlem II. No a citujeme také z úvahy filozofky Jolany Polákové. Ze Zvěřinova písemného odkazu, zejména z jeho výboru Pětce z radosti nebo Vzdor ducha, si i čtenář, který ho osobně neznal, může sám živě dovolit, jak přínosné by bylo jeho další působení v naší církvi. Už během totality se mluvilo o tom, že za normálních poměrů by se Zvěřina pravděpodobně stal biskupem. Pokud by se tak skutečně stalo, je podle nejen mého názoru jisté, že by jednoznačně preferoval otevřenou komunikaci a konsenzuální řešení všech vážných problémů, které před českou církví v nově nabité svobodě stály a dosud stojí, napsala Jolana Poláková. No a kdo dnes slaví narozeniny, přidáme do naší právě vysílané rubriky Dnešek v kalendáři už za malou chvíli.

zapnu uši. Zhrej jak vítr, okenici clouma, ať ze zlé panty mají druhý hlas. Ta hudba, ta je někde v nás a já dávno nevím, kde má doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť. Tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tolar. A pak mi zahrej,

57. narozeniny slaví přední intelektuál naší doby, americký historik profesor Timothy Snyder, znalec dějin střední a východní Evropy, autor bestsellerů Krvavé země, Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Černá zem, holokaust, historie a varování, tyranie, 20 lekcí z 20. století a cesta k nesvobodě. Běloruská nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexievičová napsala: Spějeme rychle k fašismu. Timothy Snyder nás zanechává bez veškerých iluzí o nás samotných. 61. narozeniny slaví Salesián v týmu střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži a ředitel tamní řeholní komunity pater Petr Kopřiva. 85. slaví akademický sochař profesor Kurt Gebauer a italský kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro klérus. 97 let se dožívá francouzský zpěvák a chansonnier Yves Offre. U nás ho proslavil Valdemar Matuška, který naspíval jeho skladby S Bohem lásko a Slavíci z Madridu.

0: Διάκονε Πρίνση.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

kladie mnohu pred nohu. Keď kladiem oheň, drevo na drevo,

Bylo 14 hodin a je tu pravidelný hudební kompas. Písničkář Franta K. Barvát vydal album zhudebněné poezie s názvem Čaj a stín moruší. V rámci hudebního kompasu si připomeneme tři ukázky. První se jmenuje Cesták a autorem textu je Tomáš J. K. Navrátil.

Především ze zhudebněných básní sestavil písničkář Franta K. Barták své nové album Čaj a stín moruší. Na albu se setkáváme s velmi rozdílnými tématy a náladami. Od válečné poezie čínského autora Tu Fua přes ironickou baladu Mravoučnou François Villona až po intimní a melancholickou veršemi Paula Verléna. Z českých básníků sáhl Barták po poezii Karla Hlaváčka, Jana Skácela, Konstantina Bíbla nebo Jiřího Koláře. Ze světa čerpal vedle francouzské a čínské tvorby také ze staré astécké poezie. Barták na albu postupně pracoval ve svém domácím studiu, a to v letech 2018 až 2025. Písně některé pocházejí ještě z jeho středoškolských let. No a my si poslechneme písně Kdo pod mě pije víno na verše Jana Skácela a poté slavnou německou páseň Lorelei od Heinricha Heineho.

Ve skudebněných básních různých autorů se nám představil Franta K. Barták. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme amerického hudebníka Adriana Younga. No a hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

britský písničkář Jude Edwin Scott vydal své nové album Bard Song. V komorních autorských písních navazuje na tradici britského folku a prostřednictvím citlivého akustického zvuku vypráví příběhy inspirované přírodou, mezilidskými vztahy i každodenním životem. Charakteristickým rysem jeho tvorby zůstává nenápadný pěvecký projev, důraz na vyprávění a melodické kytarové aranže. No a právě od něj je další písnička.

Písničkář Esme Che Perez ze španělské Galicie vydal album Je t'en bon, na kterém vedle rodné galicíštiny zpívá také portugalsky a francouzsky. Autorské písně čerpají z tradice iberského písničkářství, ale vedle folku přinášejí také latinskoamerické rytmy a další hudební vlivy. V textech se zpěvačka zamýšlí nad životními proměnami a hledáním odolnosti i naděje. No a my si právě od ní pustíme další písničku.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Dobré odpoledne, hodiny ukazují 14 hodin a 32 minut. Od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. Dnes máme úterý 18. srpen. No a podle katolického kalendáře máme památku římské císařovny svaté Heleny. Zemřela v tento den roku 330. 70 let se dnes dožívá kolínský arcibiskup kardinál Reinek Maria Velký. No a 120 lety se narodil jeden z největších katolických filozofů minulého věku, Francouz Jean Guiton, blízký spolupracovník a přítel papeže Pavla VI. Učil na středních i vysokých školách v letech 1940 až 1945 byl vězněn. Jako jediný laik směl promluvit na druhém vatikánském koncilu. Psal především filozofické studie a eseje. Zmiňme Mlčení o podstatném a Filozofický testament. Zemřel v roce 1999. Guitonovo poslední dílo vyšlo pod názvem Kniha moudrosti a znovu nalezených cností. Kdyby byli skeptikové důslední, říkal Jean Guiton, uvedli by v pochybnost i svůj skepticismus. Tak to jsou dnešní výročí. Do 16. hodiny je v našem vysílání zpravodajský servis a také doplněný o spoustu muziky. No a od 16. hodin je tu potom Slyšte lidé, pořad Milana Tesaře, dnes s podtitulem Longital 25 let na scéně. Tak doufám, že se máte na co těšit a tady je další písnička.

Co nabíde aktuální číslo katolického týdeníku? S tím si bude za malou chvíli listovat Kateřina Koubová. Více si řekneme za chvíli.

0: Markéta Zdeňková, Helena z hudby. Duchovnímu rozměru stišení i nedávnému celostátnímu setkání mládeže v Ostravě se věnuje nové 34. číslo katolického týdeníku. Do obsahu dává nahlédnout šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Víte, jak se mluví o okurkové sezóně? A mnozí znáte cuketovou sezónu. Katolický týdeník ani v čísle 34 něco takového nezná, protože pro nás je i ticho téma. Tentokrát jsme mu vyhradili přímo dvou stranu. Věnujeme se spiritualitě a tichu. Jeden z autorů v jednom textu tam dokonce záškodnicky radí: přestaňte tento text číst a získáte vzácné minuty ticha nerušeného slovy. Pokud se však do našeho tématu začnete, pomůže vám později vplout do ticha snáze. Ovšem nic nemáme ani proti radosti a veselí, které zažívali mladí věřící a rodiny v Ostravě v uplynulých dnech, takže samozřejmě přinášíme i spoustu ohlédnutí a reportáží na několika stranách ve velkém i malém sešitě z celostátního setkání mládeže.
0: Týdeník se v perspektivách zaměřuje také na aktuální přírodní a společenské otázky, pokračuje Koubová.
1: Během pondělní uzávěrky se Prahou proháněly obrovské bouřky. Venkovními žaluziemi to lomcovalo, voda stříkala dovnitř po otevřenými ventilačkami, vichr vylamoval dveře z pantů a tak jsem kolegům říkala, když se venku čerti žení, je nejlépe být v katolickém týdeníku. Takže s takovou žertovnou náladou jsme uzavírali vydání tohoto týdne a hned nám bylo veselej, hlavně, že se ochladilo. A myslíme však na letošní příšerná vedra a požáry a proto přinášíme také zajímavou esej v perspektivách na straně 7. Její autor, profesor biologie Doležel, srozumitelně přibližuje výzvy zemědělství v čase klimatické změny. Píše o genetické editaci, nikoli modifikaci plodin, o hladu, o suchu a i o inspiraci a znalosti Gregora Mendla. Text vychází z jeho přednášky, kterou řekl nedávno na akademických týdnech, takže je ryze aktuální. A samozřejmě nechybí ani kulturní tipy, komentáře, tentokrát na těžší témata, a to Medjugorje a zhanobení sochy Panny Marie, a to, jak nemáme okamžitě přistupovat ke hněvu, a také, co odkrývá migrační krize v Seutě. Na stránce Doma, kde se věnujeme výchově, mluvíme o příbězích a pohádkách, které pomáhají dětem chápat svět a pochopit i sebe. Přeju hezké stále ještě letní čtení a pokud možno ochlazení.
0: Uzavírá představení aktuálního čísla katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
2: Tato kočka poslouchá Proglas.
0: Jedním z patronů celostátního setkání mládeže v Ostravě byl kromě královny Ester také italský světec Pier Giorgio Frassetti. Jeho relikviář vznikl přímo pro setkání mládeže. Detaily dodáme

0: Jedním z patronů celostátního setkání mládeže v Ostravě byl kromě královny Ester také italský světec Pier Giorgio Frassati. Jeho relikvie, netradičně uložená v liši, byla v době setkání vystavená v kostele svatého Václava. Relikviář vznikl přímo pro setkání mládeže a pro Česko ho zajistil pater Rafael Kaca, ředitel Centra pro mládež na Tiši v českobudějovické diecézi. Ten se osobně zdá s Vandou Gavroňskou z Frassatiho rodiny.
1: To nejsou jeho ostatky jako přímo prvního stupně, to jsou ostatky třetího stupně, to je dno z rakve, protože rodina jeho sestřenice, paní Vanda, řekla, že rodina se nepřeje, aby jeho tělo bylo nějak rozkouskované a byly z něho relikvie, tak kvůli svatořečení dala souhlas, že to prkno můžeme použít jako relikvie. A proč lyže? Protože Frassati měl moc rád lyžování, hory, protože jeho život to bylo, no, především hory a sníh a tak dále. No tak jsme, aby bylo nějaké lakadlo, aby ta mládež nebrala to, že to zase bude něco zajímavého v takovém smyslu, že nějakým zlátku nebo v něčem, tak jsme dali to do lyže a je to, no, takové zajímavé relikviář.
0: Svatá schránka v relikvii se nachází v oblasti vázání. Reakce mládeže byly pozitivní.
1: Je to fajn v tom, že někteří jako jak lyžují, tak to i jak motivovalo do toho, aby se setkali s tím příběhem Frassatiho, kdo to byl vůbec Frassati. Mládež byla hodně jako pozitivně, říkala, že nečekali, že jich tak to překvapí a že už je i stránka frassati.cz, tak díky tomu přes CSA na tou webovou stránku koukne se přes 2500 lidí. Tak to je velký úspěch.
0: Říká Rafael Kaca, ředitel Centra pro mládež na Ktiši v českobudějovické diecézi. Aktuálně je relikviář umístěn v diecézním centru života mládeže Ktiš a od poloviny září bude putovat po celém Česku. O relikviář je možné se přihlásit přes formulář na webu frassati.cz.

byl Paul McCartney. No a za chvíli zavítáme do Chlacholic na Chrudimsku a přineseme pozvánku na Lesnickou myslivecký dětský den, tak zůstaňte s námi.

0: město v Kalužích a západočeská skupina Taky tak. Pojďme dál. Myslivecké sdružení Chrast Skála a diecézní lesy Hradec Králové pořádají v sobotu od 10 do 13 lesnicko-myslivecký dětský den.
1: Tato akce, určená především dětem, bude probíhat na hájence v Chacholicích, která leží jižně od Chrastu u Chrudimi. Děti zde uvidí například ukázky loveckých dravců, vzduchovkovou střelnici, ukázku těžební techniky a mnoho dalšího. Nebude chybět ani opékání špekáčků. Celá akce skončí kolem 13. hodiny.
0: Informuje náš východočeský redaktor Martin Weisbauer.

0: 15 hodin a Proglas přináší zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus.
2: A v dalších minutách nás bude zajímat například to, jak zatím probíhají schůzky ministrů se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou nad rozpočtem na rok 2027. Co chce priorizovat ministerstvo práce a sociálních věcí? A vláda italské premiérky se může brzy stát nejdéle sloužícím kabinetem v poválečné historii. Čím si Meloniová udržuje stabilitu svého vládního týmu? I to řekneme nejdřív, ale ještě zprávy, které má Marie Jakšičová.
3: Hezké odpoledne. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s tím, že by si pracovníci ve veřejné sféře polepšili nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z Hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno taky o důchodech.
4: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
3: Ministr Juchelka také potvrdil, že se příští týden v pondělí mimořádně sejde tripartita k projednání minimální mzdy. Ta by mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů pojednání připraví výhled na dva roky. Juchelka by rád, aby se minimální mzda dostala na hranici 47% průměrné mzdy. Více se tématu financí budeme věnovat po zprávách. Ústavní soud se v opatrovnickém sporu o dceru zastal matky. Otec jí už skoro rok brání v kontaktu s dítětem. Podle pravomocného rozsudku má mít přitom žena holčičku v péči. Po obvodním soudu v Praze chtěla, aby otce přiměl holčičku jí předat. Soud ale o návrhu nerozhodl a nepomohl jí ani městský soud v Praze. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Ronovské tím justice porušila právo matky na soudní ochranu a bude teď muset bez průtahů rozhodnout.
5: Obecné soudy založily určitou nejistotu v tom, v jakém postavení se nezletilá nachází, protože na jedné straně jsme měli pravomocné vykonatelné rozhodnutí o svěření do péče, na druhé straně jsme měli faktický stav, který vlastně nebyl dlouhodobě řešen.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků priznicových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Potvrdil to první test. Na výsledky dalších desítek hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
6: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží se v lázních objevil před minulý víkend. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Nové silniční kamery na Slovensku, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky, mají další bezpečnostní problém. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Opoziční hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka.
7: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
8: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
7: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
9: Já se chytám za brucho, když tu někdo mi rozprává, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenské republiky.
7: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Teroristická organizace Hamas potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji spustošenou oblast hodlá pokračovat. Plán pro Gazu počítá s postupnou demilitarizací Hamásu a s izraelským stažením z palestinského území. Netanyahu trvá na tom, že Izrael z pásma Gazy zcela neustoupí, dokud Hamás nebude úplně odzbrojen. Včera spolu jednali Netanyahu a americký vyjednávač Jared Kushner. Schůzka nakonec skončila dohodou, která podle médií prozatím umožní Izraeli pokračovat v cílených úderech v pásmu Gazy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě se po více než 25 letech přestěhovalo Národní dopravní informační centrum. Celostátní dispečink pro řidiče opustil zastaralou budovu u dálnice a nově sídlí blíž centra města v Hornopolní ulici. Jak řekl šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, původní budova už technicky nevyhovovala a výrazně je také poničily záplavy před 2 lety.
10: Centrum prostě muselo být evakuováno do náhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
3: Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici mění 2metrovou anténu. Výstup do volného prostoru začal zhruba před 30 minutami a podle plánu potrvá 6,5 hodiny. Účastní se ho Anil Menon a Sophie Adenotová, první žena z Francie, která se kdy vydá do kosmického prostoru.
11: Jednu ze 2 antén pro spojení se Zemí postihla v loňském roce závada a nebyla schopná zaměřit komunikační družici, řekl Christopher Dobbins v přenosu NASA. Anténa má tvar talíře o průměru asi 2 metry. Astronauti ji vymění za náhradní, kterou mají na stanici už od roku 2009. Tyto antény slouží k vysokorychlostnímu přenosu dat, obrazů, zvuku a vědeckých údajů. Spojení se kvůli závadě ani opravě nemuselo přerušovat. Martin Srb, Český rozhlas.
3: V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Davidské části auto, blokuje připojovací pruh, na místě je policie, výraznější kolona se ale netvoří. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, v ulici u Vršovického hřbitova se popojíždí z Edenu na Bohdalec a na Nuselském mostě směrem do centra je tradiční kolona na 10 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne čekejte déšť, postupovat bude od jihozápadu Čech na severní východě, ale zaprší jen výjimečně, teploty kolem 20 stupňů. To je pro teď ze zpráv vše a pokračuje odpolední vysílání se Šárkou Fenikovou.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
13: V Olomouci pokračuje Mezinárodní festival Olomoucké šachové léto. Podrobnější budeme v následujících minutách, ale nejdřív velký vůz kapela Folk Team.

0: V Olomouci pokračuje 27. ročník Mezinárodního festivalu Olomoucké šachové léto. Hraje se jako memoriál zakladatele Jaroslava Fuksíka. O co přesně jde, popsal pro Glasu v začátku týdenní akce její ředitel Jakub Fuksík.
1: Přihlášeno máme zhruba 333 hráčů ze 33 zemí, což je letos rekord, co se týká počtu účastníků. A nejdále do Olomouce to budou mít hráči například z Tajvanu, Jihoafrické republiky, Číny, Spojených států amerických nebo třeba Kanady. V rámci festivalu se představí ve startovním poli pět velmistrů. Nejvýše žebříčku je postavený holandský velmistr Ernst Sipke. Ze známějších domácích mohu zmínit například olomouckého velmistra Pavla Šimáčka, kterého šachoví fanoušci znají právě ze simultánek, které hrával také na olomouckém Horní náměstí. Z mladých hráčů očekáváme řadu talentů, kteří do Olomouce dorazí. Ve hlavním velmistrovském turnaji se představí například 15-letý Piotr Břeřina z Polska nebo domácí 16-letý reprezentant Bajad Elgerdalaj, který je vicemistrem Evropy do 14 let z roku 2024. Z českých teenagerů v Olomouci uvidíme také například Nikitu Filindaše, což je nejlepší český šachista v kategorii do 14 let, nebo nejlepší českou dorostenku Luci Rybáčkovou. A jako takovou zvláštnost bych zmínil tradiční účast v vozovkách domácí hráčky, kterou je islandská velmistrně Lenka Ptáčníková, která pochází z nedalekých Mostkovic u Prostějova. Od roku 2004 žije na Islandu a reprezentuje tam zemi ohně a ledu.
0: Olomoucké šachové léto potrvá do neděle. Podle ředitele Jakuba Fuksíka je otevřené všem generacím.
1: Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem bude letos úctyhodných 78 let. Nejmladšími účastníky budou dva osmiletí francouzští šachisté, mladá slečna Julia Miller-Moe a chlapec Auguste Carpentier. Na druhé straně tady toho pomyslného seznamu se nachází účastníci otevřeného mistrovství České republiky seniorů. Z nich čtyři budou letos mít 86 let. Mezi nimi například Otakar Svoboda z Olomouce nebo Pavel Dosoudil z Přerova. Takže zájem mladých šachistů je velký. Letos účastníků věku bude zhruba 20%. Kromě hlavních turnajů, kde je potřeba se přihlásit dopředu, tak se budou konat i dva doprovodné turnaje. Konkrétně půjde o turnaj v bleskovém šachu a o turnaj v rapid šachu, kde se registruje až před jeho zahájením.
0: Vyzval Jakub Fuksík, ředitel probíhajícího festivalu Olomoucké šachové léto. Bleskové šachy se na festivalu budou hrát ve čtvrtek a rapid šachy v sobotu večer od 21. hodiny.
2: Prázdninové cestování s Proglasem.

No a my už za malou chvíli zavítáme do Brna. Tam bude totiž 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a připomene je ve čtvrtek v Brně spolek Díky, že můžem.

0: 58. výročí okupace Československá vojsky Varšavské smlouvy připomene ve čtvrtek v Brně spolek Díky, že můžem. Akci Brno 68 pořádá pod záštitou festivalu Nevermore 68 a ve spolupráci s Brněnským institutem paměti národa. Odpoledne plné aktivit bude v Káznici na Cejlu. Jedna z organizátorek Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem pro Glasu sdělila, na co se návštěvníci můžou těšit.
1: Program bude probíhat od 14:00 do 22:00. Většina toho programu je úplně zdarma. Jediné, co tak tam máme zaplacené programové body, a to je historická procházka. Ta bude s historikem Michalem Konečným, který bude provázet po místech spojených se srpnovou okupací v Brně a také tehdejšími veřejnými médii. A potom je ještě druhý, to je promítání filmu Okupace, kde bude dramaturgický úvod od Tomáše Hubáčka. Potom bude promítání filmu a potom bude ještě diskuze se Šárkou Jelínek-Gmiterkovou. Všechen další program je zdarma. Od 14:00 do 22:00 po celou dobu té akce bude volně přístupná výstava, která se jmenuje Ukrajina objektivem Karla Cudlína. Karel Cudlín je český dokumentární fotograf. Ta výstava představuje nějaký průřez jeho cestami po Ukrajině, od fotografií spojených s vyhlášením nezávislosti na Ukrajině na počátku 90. let přes oranžové revoluce a Euromaidan až po snímky vlastně každodenního ukrajinského života. A právě v tom fotografování pokračuje i teďka během toho, co je na Ukrajině ruská invaze. Od 15:15 bude i komentovaná prohlídka tady té výstavy, kterou provede Jan Haken, což je kurátor té výstavy. Zároveň celou dobu tam bude přístupná i výstava Roky bez svobody, kterou nám zase zajišťuje spolek Milion chvilek. Tam budou povídky Jiřího Padevěda, které budou doplněny o dobové fotografie pamětníků. Od 14:30 vlastně hnedka skoro na začátku bude komentovaná prohlídka Káznice, kterou provede Pavel Strašák. Od 16:00 bude živá hudba, to jsme hodně chtěli, to pro nás bylo důležité, aby tam byl i tady tento bod. Budeme tam mít Ester Valtrovou, která bude hrát a zpívat živou hudbu z 60. let.
0: Tematickou linkou celé čtvrteční brněnské akce jsou podle Veroniky Michalčíkové média.
1: My jsme si říkali, že vlastně spoustu lidí má tak nějak povědomí o tom, jak to během okupace probíhalo v Praze. Myslím v tom smyslu, že tam byl hodně silný rozhlas, že dlouho vysílali i díky filmu Vlny. Myslím, že se o tom spoustu lidí dozvědělo, ale potom už mnohem méně lidí má nějaké větší povědomí o tom, jak to probíhalo v Brně. A to tak, že Česká televize také vysílala ještě, tuším, že to bylo 7 dní po okupaci, tak to jsme právě chtěli vyzvednout jedna skrz tu debatu, ale taky skrz tu komentovanou procházku. V té debatě se to promítne tak, že má název Média tehdy a teď. Hosté budou pamětník srpna 68 Radomír Kos, který se právě podílel na utajeném vysílání v brněnské československé televizi jako mladý zvukař tehdy. Potom tam bude historik Michal Konečný a jako třetí debatující hostka bude Barbora Telfrová, což je současná redaktorka v brněnské české televizi. A my jsme právě tady tím chtěli jednak poukázat na ty události v Brně kolem Československé televize, jak to bylo tehdy, ale zároveň tam mít aktualizační moment vlastně se současností. Na to se těším, že to takhle propojíme a poukážeme na to, že i v Brně tady byly hodně silná média během okupace.
0: Přiblížila za pořadatelé čtvrtečního setkání Brno 68 Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem.

0: Si připomínáme památku římské císařovny svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, který oficiálně uznal křesťanství. Zemřela v tento den roku 330. No a 57. narozeniny dnes slaví americký historik profesor Timothy Snyder, znalec dějin střední a východní Evropy. No a 95. má akademický sochař profesor Kurt Kepauer a italský kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Vatikánské kongregace pro klérus. No a co nabídneme v dalším vysílání? V 16 hodin to bude pořád Slyšte lidé, kde se zaměříme na slovenskou skupinu Longitan, která je 25 let na scéně. Barvínku potom od 17 hodin a 10 minut si Naty s Alčou posvítí na české animované filmy, zvlášť teda na legendární Večerníček. A povídat si budou o tom, jak Večerníček vznikl, kdo jej pomáhal tvořit a jaké jsou nejoblíbenější české večerníčkové pohádky. Nebude chybět ani závěrečný kvíz, ve kterém si můžete ověřit své znalosti. No a potom v 19 hodin a 15 minut vás veme k pořadu, jak se vám líbí. Hostem Milana Tesaře bude písničkář Petr Lindhardt. Představí nám knižní rozbor Autobus do Sudet, který mapuje jeho hudební i osobní cestu od začátků v 80. letech přes kapely ČP8 a Majerovy brstové tabulky až po solovou tvorbu. Hovořit bude také o CD, které je součástí knihy a které obsahuje Linhartovy raritní nahrávky. Na závěr Linhart představí své další plány, mimo jiné připravované oratorium podle románu Šikmý kostel Karin Lednické. Tak snad vám budou nabízené pořady líbit a posílám další písničku.
1: Dámy a páni, som aniel strážnik. Čo si, ako u vás dole, mestský policajt, vynesiem nákladu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ještě jedno ohlédnutí ze setkání mládeže v Ostravě, to nabídneme za malou chvíli. Podíváme se tam s Terezou Metelkovou, která pracuje v plzeňské diecézním centru mládeže a podílela se na jeho průběhu.

0: celostátní setkání mládeže v Ostravě v neděli završilo svůj program. Přijelo přes 3000 účastníků, kteří si odnesli spoustu zážitků a zkušeností. Na jeho uskutečnění se podílelo mnoho dobrovolníků, pracovníků i vedoucích, kteří stojí za organizací takto rozsáhlého setkání. Účastnili jsme se části programu a mluvili jsme Terezou Metelkovou, která pracuje v plzeňském diecézním centru mládeže a podílela se na průběhu setkání. Prozradila nám, co její práce obnáší a představila zákulisí setkání z pohledu pracovníka.
1: Na celostátním setkání mládeže na té přípravě se podílí právě všechny DCMK z republiky a každý má nějakou část na starosti, aby jsme dohromady vytvořili celé dílo. To skvělá příležitost zažít ten týden trošku jinak, trošku jako službou a přitom si to aj užít pořád jako mládežník. Máme tady na starosti na celostátním setkání mládeže výzdobu, moderované aktivity a právě diecézní odpoledne. Můj pracovní den začíná většinou ráno projítím, co je potřeba během dne udělat, s kontaktováním našich týmu, našich animátorů. Za úkolováním je připomenutím jejich prací. Jsou to všichni mladí lidi, tak trošku nějak jako vést ke konci dne to s nima projít, jak se vlastně v tom cítili, co by třeba šlo zlepšit do příště, jak se to užili hlavně ty děcka, ať už třeba nějaký ty pointy té výzdoby nebo hlavně ty moderované aktivity. Obecně připravit takovéhle setkání chce hodně odvahu od jeho organizátorů a pomocníků. Je to téma, který provází celý můj život. Já původně nejsem z Plzně, takže vlastně odvaha vyjít ze svého města do Plzně studovat, pak tam zůstat. Odvaha třeba do vztahu pokračovat s přítelem, teď už snoubencem jako dál do manželství. Odvaha vůbec pracovat s mladýma lidma, protože je to krásná práce, ale něčím velmi náročná.
0: Sdělila Pro Glasu Tereza Metelková, která pracuje v diecézním centru mládeže v Plzni a dodala, že největší odměnou je vidět, že dětem může něco předat a že si program užijí. No a letní škola liturgicky začne už dnes v Kroměříži. Co program nabídne a pro koho je určen, přiblížíme zanedlouho.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

0: Cukrásů a Aleš Petržela. Tady je další zpráva. V Kroměříži dnes začíná další ročník letní školy liturgiky. Do neděle nabídne účastníkům prostor pro společnou modlitbu, přednášky i workshopy zaměřené na hlubší porozumění bohoslužbě. Mezi hosty a přednášejícími je také rektor pražského semináře Radek Tichý.
1: Ten program je tvořen na prvním místě liturgickou modlitbou. Zpíváme každý den ranní chvály a nešpory a tím cílem je, aby to, co mnoho lidí se třeba modlí doma v rodinách, na společenstvích, mají nějakou zkušenost s breviářem, tak aby tady zažili ještě krásnější, slavnostnější, plnější formou. Uprostředné je mše svatá a potom dopoledne a odpoledne vyplněno přednáškami nebo workshopy, které jsou na konkrétní téma vždy toho daného ročníku a samozřejmě je také čas na odpočinek, čas na procházku po tomto krásném městě.
0: Přibližuje program kněz Radek Tichý. Ústřední motiv letošních přednášek a debat je téma liturgie a církev.
1: Existuje takový bonmot, že liturgie je fotka církve nebo obraz církve. To, jak my bohoslužbu slavíme, jak jsme do ní všichni zváni se zapojit, to je obrazem církve a zároveň jsme zváni každý se zapojit trošku jiným způsobem podle svých darů, právě podle svého místa v církvi. I tohle moc hezky vypovídá o našem společenství. Takže naším cílem bude právě na základě toho, jak slavíme bohoslužbu, jak ji rozumíme, lépe porozumět tomu, co to znamená, že jsme také součástí církve, že vnímáme své místo, že ty dvě věci spolu souvisí.
0: Doplňuje jeden z organizátorů letní školy liturgiky Radek Tichý s tím, že program v Kroměříži je otevřený zájemců z řad duchovních i široké veřejnosti.

Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podií zahájí v sobotu, a to koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Další informace řekneme za malou chvíli.

0: Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podíj zahájí sobotní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert nese podtitul Varhanní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannese Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo vranovským varhanám tak, aby byl nejen hudebně bohatý, ale aby rovněž předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje.
0: Druhé festivalové vystoupení se uskuteční tuto neděli v prostorách baziliky Minor v rakouském klášteře Geras. Koncert nazvaný Hudební pouť po centrech italského baroka představí soubor Hofmusici v čele s dvojicí sopranistek Evou Bennett a Kamilou Spořilovou.
1: Tento ansámbl, proslulý svou objevně laděnou dramaturgií, provede posluchače po hudebních centrech tehdejší Neapole a Ferrari za podmanivého zvuku historických nástrojů, jakými jsou teorba, barokní violončelo či neapolský spinet. Dramaturgie večera nabídne překrásný a zcela unikátní repertoár duchovních kantát druhé poloviny 17. století. Posluchači se mohou těšit na znovu oživení děl italských mistrů, která se dochovala pouze v archivech a v moderní době nebyla dosud vůbec publikována. Přijďte se vychutnat jedinečnou akustiku a majestátní atmosféru geraské baziliky a nechte se unést vášnivou i meditativní hudbou italského jihu. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací ke koncertu naleznete na webových stránkách festivalu www.hudebnipodii.eu.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podíj Kateřina Málková.
2: I ve dnech odpočinku ladíte Proglas.

No a pomalu, ale jistě se nám blíží 16. hodina a já se s vámi, milí posluchači, loučím. Na mé moderátorské křeslo místo mě usedne Alena Rubášová. Přeju příjemné odpoledne. No a ještě si dáme jednu písničku, a to Kvitka. Zaspívá ukrajinská zpěvačka Anna Danč.

Začíná týdeník Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Dnes vás zvu na výpravu za skupinou Longital, která patří už čtvrt století k nejoriginálnějším zástupcům slovenské hudební scény. Ve své tvorbě propojují písničkářství, rock, elektroniku i experiment, ale především dokážou z osobních témat vytvářet nadčasovou a poetickou výpověď. Pořad vznikl právě u příležitosti 25 let od vzniku této kapely. Jejíž základ tvoří kytarista a skladatel Daniel Salontaj a baskytaristka Šina. Každé z alb Longital si zaslouží pozornost, stejně jako živé koncerty. Ostatně Dano Salontaj říká: kouzlo živého hraní spočívá v tom, že není jen v našich rukou. Vzniká někde mezi námi, publikem a něčím, co nás přesahuje a dovoluje, aby se děly nečekané věci, které nás mohou buď srazit dolů, nebo naopak povznést. A právě to na tom máme rádi. Skupina Longital si původně říkala Dlhé díly a úplně první dvě alba v roce 2001 připravili Šina a Dano Salontaj každý zvlášť. Danielovo album se jmenovalo September a my si z něj pustíme skladbu Hůpačka dychu.

Původní název kapely Dlhé díly odkazoval na stejnojmenou bratislavskou čtvrť, kde Šina a Dano Salontaj žijí. Když se začali více prosazovat v zahraničí, zjistili, že název je pro cizince obtížně vyslovitelný. Nechtěli se však svého domova vzdát, a tak sáhli do historie. Před 100 lety se tato lokalita nazývala Longital podle dlouhých vinohradnických parcel. Nový název tedy není anglický, ale historický. Kapela zůstala věrna svému místu, jen mu dala podobu srozumitelnou i zahraničnímu publiku. V roce 2001 nevyšlo jen první autorské album Dana Salontaje, ale i první deska Šiny jako autorky a zpěvačky. Jmenovala se Šina Disk a podílel se na ní také producent a skladatel Slavo Solovic. Poslechneme si skladbu Otvorenou krajinou.

V roce 2002 vyšlo album Tu, které skupina Dlhé díly nahrála ve složení Daniel Salontaj, Šina a bubeník Marián Slávka, který se později do sestavy ještě jednou vrátí. Dano Salontaj se zde poprvé výrazněji pustil do hledání nových zvukových barev. Na oficiálních stránkách Longital sami upozorňují, že zde poprvé použil arabskou loutnu a také svůj vlastnoručně upravený nástroj Alfa Sitar, kytaru, na níž místo klasické kobylky použil kámen z Dunaje. Je zde tedy patrná jeho chuť experimentovat s barvou zvuku a hledat inspiraci mimo západní hudební tradici. Z tohoto alba si poslechneme titulní skladbu Tu.

Zatímco písně na album Tu komponoval Daniel Salontaj, u následující desky Sveta Dieli z roku 2004 jsou poprvé jako autoři písní podepsáni oba, tedy on i Šina. V roce 2006 vyšlo další album Výprava, první podepsané novým názvem kapely Longital. Sestavu tehdy tvořili sice pouze Dano a Šina, ale v rozhovorech běžně mluvili o třech členech. Tím třetím byl jejich elektronický kolega. Nejprve to byl minidiskový systém, později notebook a další zařízení, která na pódiu fungovala jako samostatný hudebník. Longital tak dávno před dnešní běžnou praxí spojovali písničkářství, rock, elektroniku a improvizaci. S tím souvisí i to, že Longital často natočí ve studiu věci, o nichž vůbec nevědí, jestli je někdy dokážou zahrát živě. Teprve po vydání alba začínají hledat cestu, jak je převést na koncertní pódium. Z alba Výprava budeme poslouchat píseň Je čas jíst.

Písně skupiny Longital vznikají v domácím studiu bez časových omezení a bez kompromisů. Teprve po vydání alba začíná druhá fáze, učit se skladby znovu, tentokrát pro koncert. Často se stává, že písně během 2 let koncertování úplně promění podobu a posluchači je pak znají jinak než z alba. I proto bylo pro fanoušky zajímavé digitálně vydané album Long Life z roku 2010. Poslechneme si z něj píseň Už len raz, jejíž originální verze se objevila o 2 roky dříve na albu Gloria.

V roce 2010 nevyšlo jen koncertní album skupiny Longital, ale také studiová nahrávka s názvem Teraz. Název Teraz nevyjadřuje jen časový okamžik, ale také určitý životní postoj. Šina a Dano tehdy mluvili o potřebě být skutečně přítomní, nenechat se vláčet okolním světem a přijmout přítomný okamžik se vším, co přináší. Sami později říkali, že si až zpětně uvědomili, jak často se na desce objevují motivy ticha, zastavení a soustředění na přítomnost. Album tak působí jako nenápadná protiváha stále rychlejšímu světu. Mimochodem, toto album vznikalo pouze ve dvojici a k tomuto stylu práce se Longital vrátili znovu až v roce 2025 na desce Krajina beží dolů vlastním brehom. My si teď z alba Teraz poslechneme píseň Len letia okolo.

Tolik tedy ukázka z alba Teras z roku 2010. Dynamika skupiny Longital se výrazně změnila v roce 2015. Po letech, kdy fungovali jako duo, přizvali Dano Salontaj a Šina opět bubeníka Mariana Slávku. Zajímavé je, že nešlo jen o rozšíření zvuku. Dano vypráví, že Marian přišel dokonale připravený, konzultoval dokonce význam textů, aby na ně mohl reagovat svou hrou. V Longital se tak bubeník nestal rytmickou oporou, ale dalším vypravěčem příběhu. S Marianem Slávkou tehdy vznikla v krátkém čase dvě alba. Album A to je všetko přináší návrat ke starším skladbám z alb Výprava, Gloria, Teras nebo dokonce September. Ve skutečnosti však šlo o zásadní proměnu zvuku kapely. Longital opustili elektroniku, kterou byli dlouhá léta charakterističtí, a vrátili se k akustickým nástrojům. Na A to je všetko pak přirozeně navázala Svita, vydaná o rok později. Zatímco první album představovalo Longital jako akustické trio, Svita posunula stejný repertoár ještě dál. Vznikla ze slavnostního koncertu na festivalu Konvergencie, kde trio doplnilo smyčcové kvarteto a violončelista Josef Lupták. Smyčcové aranže připravil dlouholetý spolupracovník kapely Slavo Solovic a známé písně tak dostaly téměř komorně orchestrální podobu. My si právě z alba Svita poslechneme skladbu Bránou.

Doplním, že po albech A to je všetko a Svita, na kterých se ohlíželi zpět, natočila skupina Longital v roce 2016 nové studiové album Divoko. Po něm si Šina vyzkoušela zase jednou samostatnou práci. Natočila album Analema s minimalistickými, téměř vážno hudebními aranžemi, které vyžadovaly úplně jiný styl zpěvu. Analema vznikla ve spolupráci Šiny a Sláva Solovice, dlouholetého spolupracovníka Longital. Není to jejich první společný projekt. Už víme, že Solovic se podílel na úplných začátcích kapely, programoval elektroniku na debutovém albu Shinadisk a později připravil také smyčcové aranže pro koncertní projekt Svita. Analema tak vlastně představuje další kapitolu dlouholetého tvůrčího partnerství těchto autorů. Hudebně je Analema asi nejvzdálenější od běžného zvuku Longital. Autoři ji sami charakterizují jako mrazivé album pro dlouhé zimní večery. Dominují minimalistický klavír, smyčce, dechové nástroje, zvonkohra, jemná elektronika a výrazně filmová atmosféra. Nejde o sbírku písní v tradičním slova smyslu, ale spíše o souvislou zvukovou krajinu. Posloucháme píseň Budu Carieka.

V době, kdy Shina připravovala album Analema, chystal Daniel Salontaj svůj solový projekt Star Talker, nahrávku věnovanou památce Milana Rastislava Štefánika. A Marián Slávka měl na svém kontě vlastní album Vláska. Když se pak v roce 2019 znovu sešli jako Longital, nevstupovali do stejné řeky, ale byli obohaceni o tyto nové autorské zkušenosti. I proto sami toto nové album označují za začátek Longital 2.0. Na novém albu s názvem Mauna se výrazně podíleli také hosté. Vedle kontrabasisty Rastia Uhríka zde hraje rozšířená skupina smyčcových nástrojů, jejichž aranže připravil opět Slavo Solovic. Název alba znamená Ticho. Shina později vysvětlovala, že tématem desky se stalo ve chvíli, kdy se uvědomila, že se v jejím životě začíná rozšiřovat prostor ticha. Zatímco dříve ji neustále poháněl vnitřní hlas, co všechno ještě musí udělat, dnes podle ní velkou část tohoto šumu zaplnilo právě ticho, které člověku připomíná, že nemusí všechno stihnout. Ticho proto na albu není prázdnotou, ale tvůrčí silou. Píseň Okolo a okolo.

V roce 2020 vydal Daniel Salontaj další sólové album Za obraz, inspirované výtvarným dílem jeho otce Alexandra Salontaje. Ten v 60. a 70. letech vytvářel originální pop-artové a vizionářské grafiky, reagující na tehdejší společenské změny. Jeho první samostatná výstava v roce 1971 však vydržela jen několik dní, než ji zasáhla normalizační cenzura. Druhý pokus o výstavu v roce 1976 toho natolik zklamal, že se stáhl z veřejného života a další desetiletí tvořil prakticky jen pro sebe. Jeho velká retrospektiva v roce 2020 byla zároveň první skutečně rozsáhlou prezentací díla tehdy 83letého autora. Zajímavé je, že Dano nechtěl jednotlivé obrazy zhudebnit. Sám vysvětluje, že ho mnohem víc inspiroval způsob otcovy práce. Redukovaný výraz, práce s geometrií, barvou a opakováním motivů. Hudba proto není ilustrací konkrétních obrazů, ale pokusem převést do zvuku principy, na nichž obrazy vznikaly. Stejně jako otec maloval potichu a o samotě, vznikala i tato hudba, často jen s jedinou znějící kytarou a velkým prostorem ticha. A právě toto téma ticha je to, co album Za obraz spojuje s předchozí nahrávkou kapely Longital. Pustíme si krátkou ukázku s názvem Zem vtákou.

Během covidu chodili Dano Salontaj a Šina pravidelně podél Dunaje a napadlo je složit hudbu přesně pro tuto trasu. Nevydali ji jako album ani na streamovacích službách, ale vytvořili mobilní aplikaci Soundwalk. Posluchač jde stejnou cestou jako oni, mezi skladbami slyší jejich komentáře a hudba kopíruje délku skutečné procházky. Longital tak proměnili album v prostorový zážitek. Zase jiný způsob práce si skupina vyzkoušela v roce 2022 na albu Dočista. Novinkou byla spolupráce s Andrejem Bakem, hudebníkem a zvukovým designérem žijícím v Londýně. Dano a Šina se s ním znají už od roku 2009, kdy vytvořil remix skladby Konečně si letěl, ale teprve o více než 10 let později se rozhodli vytvořit společné album. Impulsem byly Bakovy nové nahrávky založené na modulární elektronice. Longital si jeho zvukové podklady doslova vyžádali a začali na nich stavět nové písně. Po letech se tak v jejich hudbě znovu výrazně prosadila elektronika, tentokrát však v mnohem organičtější podobě než na začátku kariéry. Mimochodem, v rozhovoru pro naše rádio Šina ani Dano nemluví o Andreji Bakovi jako o producentovi, ale téměř jako o třetím autorovi. Šina říká, že album původně začali tvořit sami, ale Bako do něj vplynul úplně přirozeně. Jeho hudba byla natolik inspirativní, že se rozhodli nechat jí vstoupit do vlastních skladeb, přestože při jejich vzniku často ani nebyl fyzicky přítomen. První skladba alba se jmenuje Tvoje vojska.

Zajímalo by mě, jak vás dnešní výlet za kapelou Longital zaujal. Dejte vědět, případně i napište, které období jejich tvorby je vám blízké. Zatímco na albu Dočista pracovali Daniel Salontaj a Shina s londýnským producentem Andrejem Bakem, o další 3 roky později na nahrávce Krajina beží dolů vlastním brehom si vystačili opět sami jen jako duo. Způsob skládání byl tentokrát mimořádně otevřený. Shina si přinesla 10 klavírních motivů a textových poznámek. Dano 100 hudebních nápadů uložených v diktafonu. Nesnažili se naplnit předem připravený koncept, ale společně zjišťovali, čím ty písně chtějí být. Dano to v rozhovoru pro naše rádio shrnuje jednoduše. Nevěděli jsme ani, co tam bude, ani jak to skončí. Byla to otevřená cesta. Zajímavé je i to, že ačkoliv album vznikalo během společensky napjaté doby, jeho hlavním tématem není protest, ale radost. Shina původně chtěla napsat písně o tom, jak si uchovat vnitřní radost navzdory okolnostem. Tento motiv na albu zůstal, i když se jeho podoba během práce proměnila. Není náhodou, že první zveřejněnou skladbou byla právě Moja radost, která podle kapely není písní o veselosti, ale o hledání hlubšího zdroje životní síly. My si z alba Krajina beží dolů vlastním brehom poslechneme skladbu o tom, že hranice a rozdíly mezi lidmi jsou často jen zdánlivé. Jmenuje se Len more. Pořad pro vás připravil a napříště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Zprávy nyní přebíráme s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
1: Děkuji od mikrofonu Šárka Feniková. Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu chce v příštím roce investovat nejvíce do hospodářského růstu. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. U Zpráv Plusu vás vítá Marie Jakšičová. Stát má v příštím roce masivně investovat do hospodářského růstu. Má to být hlavní částí rozpočtu pro ministerstvo průmyslu a obchodu, řekl jeho šéf Karel Havlíček z ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Přislíbený rozpočet má taky zohlednit převzetí poplatků za obnovitelné zdroje. Šetřit chce naopak Havlíček na provozu úřadů. Teď k jednání o státním rozpočtu dorazil za ministryní Schillerovou šéf ministerstva zahraničí Petr Macinka z motoristů. Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na 12,8 miliard korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
3: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, který se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její i dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Na autobusové zastávce využívané zaměstnanci Ruskem okupované jaderné elektrárny v Záporoží vybuchl dron. Zemřel jeden člověk. Dalších nejméně 15 lidí je zraněných. Z toho 3 vážně. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii s odkazem na ruské vedení elektrárny. Informovala také o útocích v průmyslovém areálu. Žádné ohrožení jaderné bezpečnosti ale nebylo hlášené. Rusko záporožskou jadernou elektrárnu obsadilo z kraje invaze na Ukrajinu před 4 lety. Obě strany se od té doby vzájemně obvinují z útoků na zařízení.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
4: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Dobrovolníci a bezpečnostní složky z moře u libyjské metropole Tripolisu za poslední 2 dny vytáhli těla 9 migrantů. Převrhla se s nimi loď. Informovala o tom organizace Červený půlměsíc. Loď původně vezla 19 lidí. Úřady tak předpokládají, že mohou objevit ještě další oběti. Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně ušetří více vody. Ve spolupráci se startupem Next Drop ze Západočeské univerzity mohou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí také vědci a studenti.
5: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
6: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach z startupu NextDrop.
7: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
6: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
7: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
6: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Jensl, Český rozhlas.
1: Jak to vypadá na silnicích? Na okruhu jsou fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. kilometru. Je to v obou směrech na 15:15. Jinak jsou kolony v ulici k Barandovu, na jižní spojce ve Vilznově nebo v Českobrodské směrem z centra. Dobře dojďte. Čekejte zataženo a déšť, silnější srážky přijdou k večeru, v noci ale zase utichnou stejně jako mírný vítr. Teploty jsou teď kolem 20 a klesnou v noci až na 12 stupňů. To bylo ze zpráv vše, teď pokračuje 20 minut.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Po správach Českého rozhlasu Plus vás na Proglasu zveme k poslechu Barvínku s Naty a Alčou. Jde o reprízu z dubna 2025.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Je to další barvínek s Naty
0: a Elčou.
1: Nedávno jsme se spolu povídali o filmu, o jeho počátcích a dostali jsme se až k našim oblíbeným českým pohádkám.
0: Hraný film jsme si tedy už představili, ale je tu i film animovaný, který stojí za zmínku. Právě o něm bude řeč v dnešním barvínku.
1: Tak se pohodlně usaďte, připravte si třeba něco dobrého a pojďte s námi objevovat krásu kreslených filmů a také pohádek. Dostaneme se až k našim legendárním večerníčkům.
0: A já ještě doplním, že pokud vydržíte až do konce, můžete se opět těšit na kvíz, který pro vás máme připravený. Tak pojďme na to.
1: Zakladatelem českého animovaného filmu byl Jiří Trnka. Výtvarník, loutkař, ilustrátor, sochař, spisovatel, kostýmní výtvarník a režisér.
0: Tak to byl přímo renesanční člověk.
1: No, dá se to tak říct. Přitom pocházel z úplně obyčejné rodiny. Táta byl klempíř, máma švadlena. V rodině se vyráběly loutky a proto byl Jiří odmala v úzkém kontaktu s nimi. Už ve škole si jeho výtvarného talentu všiml Josef Skupa.
0: Ten Josef Skupa, který založil divadlo Spejbla a Hurvinka?
1: Ano, přesně ten. Zapomněla jsem říct, že Trnka se narodil v Plzni, kde tento velikán působil. Josef Skupa se u rodičů Jiřího přimluvil, aby mohl studovat na výtvarné škole v Praze. Už během studia vyráběl pro divadlo Spejbla a Hurvinka kulisy. V roce 1947 založil studio loutkového filmu. První jeho celovečerní barevný film byl Špalíček podle Mikoláše Alše.
0: Jiří Trnka byl velmi pracovitý. Natočil do své předčasné smrti v 57 letech 20 loutkových filmů, které byly oceněny 50 cenami, například v Benátkách, Londýně, Paříži, Karlových Varech. Taky ilustroval dětské knížky, Erbenovy pohádky, Karafiátovy broučky, Špalíček veršů a pohádek v rvu,
1: která je zároveň první komplexní výstavou Jiřího Trnky v Praze od roku 1992.
0: Interaktivní multimediální výstava nabídne mimořádný pohled na život i dílo Jiřího Trnky. Návštěvníci budou mít možnost objevovat známé i méně známé ilustrace knih, filmové i divadelní loutky, dávné autorovy novinové anekdoty, polychromované plastiky, obrazy, v nichž se mu stal tématem domov a divadlo, taky květinová zátiší, portréty blízkých i vlastní autoportréty. Linku výstavy zdůrazní několik původních filmů a interaktivní průvodci, kino a herna pro děti. Kurátory výstavy jsou Martina Vítková, kteří na prázdninách potkávali při svých dobrodružstvích dinosaury.
1: Ano, přesně. Podobné filmové triky pak použil i ve filmech Na kometě, Baron Prášil nebo

0: třeba ukradená vzducholoď. Barona Prášila a cestu do pravěku jsem vždycky ráda sledovala s rodiči jako malá. Moc doporučuju všem, kteří se nenechávají omezovat realitou a rádi objevují fantazijní světy. No a teď bychom si mohli pustit nějakou pěknou písničku.
1: Souhlasím.

0: Posloucháte Barvínek s Naty
1: a Alčou.
0: A teď bychom mohli v našem povídání zavzpomínat také na legendární večerníček. Tak by mě moc zajímalo, jestli pak ještě holky a kluci vůbec koukáte na večerníček, jak to s tím máte?
1: No, já si úplně nejsem jistá, že je to vlastně pohádka teď oblíbená mezi těmi úplně nejmenšími. Vlastně ani nevím, jak to teď chodí v rodinách, jestli se ještě rodiny dívávají na večerníček společně, ale my jsme to tak z rodinčí vždycky měli.
0: Ano.
1: Prostě to byla ve 6:45 většinou, když začínával ve 6:45, tak se šlo, všichni si sedli k televizi, podívali jsme se na ten večerníček a potom třeba následovali zprávy. Když jsme byli mladší, tak samozřejmě ne, to jsme šli hned po večerníčku spát, ale jak jsme rostli, tak pak už to bylo takové večerníček, zprávy a pak třeba ještě nějaký film.
0: U nás to bylo dost podobně. Já si taky pamatuju období, kdy dávali večerníček v 7 a období, kdy dávali ve 6:45. Ale každopádně bylo to kolem té 7 večer. A vždycky jsme se, když jsme byli právě hodně malí, tak vždycky se mamka jako snažila, aby jsme už byli jako najezený, vykoupaný a mohli jsme takhle se jít podívat na ten večerníček. A vím, že to byl takový opravdu bod dne, na který jsme se celý den těšili, že jsme to tak hodně prožívali. A myslím, že možná ten pořad jako takový už úplně teďka nefrčí mezi dětmi, ale ty pohádky předpokládám, že budou znát, že se třeba na ně dívají individuálně třeba i na internetu nebo tak, ale že snad budou znát ty, které vám tady později zmíníme.
1: A jaký byl třeba tvůj oblíbený na ty večerníček?
0: Já myslím, že se k tomu ještě později dostaneme více podrobně, ale asi úplně takový nejoblíbenější bych řekla, že to byly krkonošské pohádky. Mm-hmm. Vlastně jediný hraný večerníček.
1: Anče Kubohajny.
0: To byla taková opravdu moje srdcovka a myslím, že to je jeden z mála večerníčků, který mě baví i dnes, nebo ne, že bych tak koukala na večerníčky teď, ale myslím si, že to je opravdu i pro dospělé hodně, hodně zajímavé i tím, že to je hrané a jak je to prostě krásně vymyšlené a má to obrovské ponaučení, myslím, že opravdu i, že to může zaujmout i dospěláka.
1: Určitě. Mně se třeba strašně líbily pohádky z Mechu a Kapradí. Už kvůli těm písním, to prostě ty melodie, jak zazní, tak já se zasním. A potom těmi nápady, mě to vždycky nadchlo. Pak jsem se vždycky ráda dívala třeba na večerníček o človíčkovi.
0: Ten se pamatuju.
1: Byl takový vynalézavý. Říkání o víle Amálce, tam jsem záviděla ty krásné dlouhé vlasy té víly Amálky. Takové jsem vždycky chtěla, zlaté. No samozřejmě nikdy jsem takové neměla. Potom Hajný robátko. To bylo taky takové, jakoby, prostě
0: ještě Mach a Šebestová bych řekla. Tam byl taky moc fajn.
1: A s tím blikajícím uchem Machovým. A pak ještě teda Malá čarodějnice. Protože to jednak teda mě zaujalo tím, jak tomu hlas propůjčila Jiřina Bohdalová. A jednak, že tam byly i takové temné prvky. Byl dokonce jeden díl, u kterého jsem se pravidelně bála, jak je tam ten sled čarodějnic.
0: Já jsem to ale nikdy neviděla asi vyloženě jako večerníček, ale měli jsme to na kazetě na rádiu. A právě moje starší sestra to měla hodně ráda, takže si často tuhle pohádku vybírala před spaním. A přiznám se, že jsem se taky toho sletu čarodějnic nebo toho okamžiku bála, takže pamatuju si.
1: Máme podobnou vzpomínku. Tak pojďme teď trošku zabrousit do historie. Předchůdcem večerníčku bylo Stříbrné zrcátko. A to už z roku 1963. Byl to takový cyklus pohádek. No a první večerníček jako takový byl odvysílán 2. ledna 1965. Zpočátku se večerníčky vysílaly pouze v neděli.
0: Mezi první pohádky patřila pohádka o kometě se Štěpánkou Haničincovou. Následovali první animovaný seriál Pohádky ovčí babičky, který možná si pamatujete někteří, s nezaměnitelným hlasem Jiřiny Bohdalové.
1: Od roku 1967 se už večerníček vysílal 3x týdně a od roku 1973 denně a dokonce barevný. Na ty věděla bys, kdo byl autorem vlastně toho nápadu, konceptu večerníčku?
0: Jistě, ale byl to Milan Nápravník, český spisovatel, redaktor a fotograf, představitel surrealismu. Po studiích začal spolupracovat s Československou televizí, kde v roce 1960 se stal dramaturgem redakce vysílání pro děti a mládež. Právě ten stál u zrodu televizních večerníčků. Určitě si vybavujete postavičku kresleného chlapečka s papírovou čepicí na hlavě, který dětem pravidelně nosí pohádku Na dobrou noc. Ale když mě tak zkoušíš, napadá mě k tomu, že bych ti to trošku vrátila. Věděla bys, kdo vlastně večerníčka tu postavičku nakreslil?
1: No, přiznám se, že jsem si to musela vyhledat, ale teďka už vím, že to byl Radek Pilař, který rovněž nakreslil například postavičku Rumcajse.
0: Mě teď úplně, když se bavíme o večerníčku, v hlavě zní ta známá znělka s tím chlapečkem Dobrý večer, jak říká. Autorem této znělky je Ladislav Simon. A představte se, že tato večerníčková znělka je vůbec nejstarší znělkou u nás v České republice. No a hlas večerníčku propůjčil tehdy 5letý Michal Citavý.
1: A jak už jsme se bavili, večerníček byl vysílán v různých časech, vždycky v podvečer, okolo té 6:45 a později okolo 7 hodiny. Od 1. července 2021 se večerníček vysílá už pouze na Déčku.
0: No a večerníček je zkrátka fenomén a je to tedy právem nejsledovanější a nejdéle vysílaný dětský pořad, který letos oslavil už 60 let.
1: Představte si, že po postavě večerníčku je dokonce pojmenovaná planetka 33377, objevená 12. února 1999 Petrem Pravcem na observatoři Ondřejov.
0: Spoustu herců je spjato z večerníčky, ale stejně si myslím, že jejich takovou královnou je Jiřina Bohdalová, která úžasně namluvila spoustu pohádek, jen tak namátkou jí zmíněné pohádky z mechu a kapradí, pohádky Ovčí babičky, ale třeba také Rákosníček nebo Skřítek Racochejl. No a ona sama prohlásila, že si na těch večerníčkových postavách zničila hlas, ale já nevím, já myslím, že jí to určitě stálo za to.
1: No jistě, kolik generací miluje Křemílka a Vochomůrku. Ale i další herci úžasně namluvili večerníčky, třeba Karel Heger, ten namluvil Rumcajse, nebo Povídání o pejskovi a kočičce. Nebo třeba Vlastimil Brodský, ten stojí zase za Makovou panenkou, nebo Jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem.
0: Tady k tomu mě ale napadá taková historka z dětství, Bzuk a Ťuk. Já se přiznám, že tenhle večerníček si pamatuju opravdu jenom tak velmi, velmi v mlze. Vím, že to existuje, ale vůbec jako ten příběh si nedokážu vzpomenout. Ale mám právě historku, že já jsem se narodila na konci 90. let, takže jsem takové to nejranější dětství prožívala na začátku milénia. A tehdy hrozně frčely kazety a video a samozřejmě pro dnešní generaci tak internet jsme neměli, nebyl žádný Netflix, nebyla možnost si pohádky pouštět prostě na internetu, kdykoliv se vám takto zamane na televizi. Tam prostě museli chytit tu pohádku v ten čas, kdy běžela, případně si právě nahrát na to video, no. Ale nešlo to vysílat zpětně jako dneska. A tehdy tady byly moderní ty kazety a hodně jsme doma právě natáčeli různé pohádky, filmy a měli jsme to pěkně v obýváku seřazené, popsané. Mamka to tak velmi pečlivě udržovala, takže očíslované kazety, vždycky tam bylo napsané, co je na ní nahrané. Měli jsme i takový speciální deníček, kde byla vlastně ta čísla a vždycky tomu číslu, co je na té kazetě. Opravdu jsme toho měli spoustu, kromě samozřejmě rodinných videí, tak jsme měli právě pohádky, večerníčky a pak samozřejmě i různé komedie, filmy, třeba právě filmy pro pamětníky, o kterých jsme se ano. tady bavili minule. A na tu jednu kazetu se toho vešlo víc, já nevím úplně přesně, jakou měla ta kazeta kapacitu, ale vím, že jsme na jedné kazetě měli klidně třeba 3 filmy nebo 3 pohádky, možná víc. A právě toho Bzuka a Ťuka jsme taky měli nahraného. A před ním byl film U pokladny stál s Vlastou Burianem. A jak jsem si vlastně prohlížela ty kazety, co na nich je, tak jsem si prostě nevím proč myslela, že celý název té pohádky je U pokladny stál Bzuk a Ťuk. A já jsem tady s tím vědomím žila v podstatě celé dětství. A vím, že když jsem jednou tu pohádku právě viděla, tak jsem pořád jako přemýšlela, kde byla ta pokladna a proč se to jmenuje, že stály u pokladny, když tam žádná pokladna nebyla.
1: Takže... Tak se ti to hezky spojilo teda. U pokladny stál Ťuk a Bzuk.
0: No, prostě... Takhle, pak jsem se dozvěděla až docela pozdě, že to jsou dvě různé věci, takže to mám takovou jako vzpomínku tady na tu pohádku.
1: Tak, my můžeme ještě zmínit další herce, kteří namluvili večerníčky. Byl to třeba Josef Dvořák, Maxi Pesfík, Bob a Bobek, Včelí medvídci.
0: A nebo třeba ještě také Jitka Molavcová namluvila Káťu a Škubánka, to jsem měla taky hodně ráda. A nebo Jiří Hrzán právě, jak mluvila o Víle a Málce. No ale však k tomu se ještě postupně dneska dostaneme.
1: Snad jsme pro vás vybrali top 10 večerníčků, které si společně blíže představíme a připomeneme a trošku si i zavzpomínáme na dětství.
0: Tak prvním večerníčkem, který jsme vybrali, jsou už zmíněné krkonošské pohádky. Jsou tedy, jak už jsem říkala na začátku, jediným hraným českým večerníčkem, který vznikl mezi lety 1973 a 1984. Natočila ho režisérka Věra Jordánová, autorkou příběhu je Marie Kubátová. Určitě si také vybavujete krásnou melodii, autorem je Vadim Petrov a tedy tento večerníček vypráví o bájném vládci Krkonoš, tedy Krakonošovi. Toho stvárnil František Peterka, dále se ve večerníčku objevuje postava zlého a chamtivého Trautenberka, toho hrál Ilja Prachař, no a jeho služebnictvo samozřejmě Anče, Kuba, Hajnej. Stvárnili je Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský a Zdeněk Řehoř. Důležitou roli má v příběhu také Sojka, která Krakonošovi pravidelně donáší informace o Trautenberkových plánech.
1: Takzvaná Sojka Bonzačka. Zápletky jednotlivých dílů jsou založeny na takovém stejném principu. Ten chamtivý, zlý Trautenberg se pokusí na úkor svého mocného souseda Krakonoše získat nějakou výhodu, no a za to je vždycky vytrestán. A do těch svých plánů Trautenberg obvykle zaangažuje svoje sloužící. Ale protože Krakonoš ví, že ti to určitě nespůsobili nějakou tu nehodu, tak je Krakonoš netrestá. No a mně se třeba vybavuje právě to Anče Kubo Hajnej, nestát, nekoukat, nelelkovat.
0: A nebo třeba ještě ten bramborák je moc bramborovej.
1: Jo, jo, jo, a to kyselo je moc kyselý.
0: No, já se přiznám, že já jsem tady ten večerníček opravdu měla strašně ráda. Ale zároveň jsem vždycky byla trošku jako nervózní, jak tam byla vlastně vždycky, jak se zmiňovala, že je vždycky ta zápletka vlastně na stejném principu, že vždycky tam dojde k nějakému tomu Trautenberkovému zlu, nějakému plánu a potom vlastně se tam objeví ten Krakonoš, který to všecko jako srovná do latě. Tak já jsem se vždycky hrozně jako bál, nebo vždycky jsem byla úplně nervózní, protože jsem tušila, že už jako brzo se tam objeví ten Krakonoš tam všecko jako to, tak jsem vždycky jako, sice ten Trautenberg byl ta záporná postava, byli jsme samozřejmě jakoby proti němu, byli jsme na straně toho dobra, ale zároveň mi ho bylo vždycky trošku jakoby líto, nebo prostě já jsem z toho vždycky taková jako nervost, že teď bude průšvih, teď se tam objeví ten Krakonoš. Ale měla jsem tady tu pohádku hrozně ráda a vím, že jsem právě vždycky, když jsme třeba v dětství jeli potom na dovolenou do Krkonoš, tak jsem to strašně prožívala, že jsem opravdu si říkala, jo, tady bydlí ten Krakonoš a takže jsem to tak jako tím žila.
1: Tak a ještě bychom mohli dodat, že v únoru 2013 se stal tenhle večerníček na základě divácké ankety nejlepším večerníčkem všech dob.
0: Tak ale jaký tam máme další večerníček?
1: Tak, máme tady Včelí medvídky, zase s krásnými melodiemi. Jsou to tedy příběhy sourozenců Čmeldy a Brumdy a taky zlého Pučmelouda a třeba taky Lučního koníka a dalších kamarádů z Hmyzí říše.
0: Autorem tady toho příběhu je Jiří Kahoun a určitě vám už teď v hlavě zní známé písničky z pera Zdeňka Svěráka a Petra zkoumala. Texty jako chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, nebo do pěti, musíme být u maminky v doupěti, tak myslím, že docela zlidověli, mm-hmm. že si je většina Čechů občas pobrukuje.
1: Dalším večerníčkem, který bychom určitě neměli zapomenout, jsou pohádky z mechu a kapradí, tedy příběhy hlavních hrdinů Křemílka a Vochomůrky. Byly vytvořeny podle knihy Václava Čtvrtka mezi lety 1968 a 1979. Celkem bylo natočeno 39 dílů, z nichž prvních 13 epizod bylo ještě černobílých a kolorace se dočkaly v roce 2018. Postavy nakreslil Zdeněk Smetana a namluvila Jiřina Bohdalová.
0: Ještě doplním, že hudbu složil Jaroslav Celba, který se Smetanou spolupracoval už počátkem 60. let na filmu Jediná radost a Štaflíkovi a špagetce, kterého si také možná vybavujete. Epizody většinou nemají kompletně originální soundtrack, doprovodné Celbovy skladby byly nahrány dopředu a do epizod byly vloženy podle nálady individuálních scén. Mám tady i takovou zajímavost, že 22. června roku 2018 dokonce vydala Česká mincovna sérii sběratelských mincí s názvem Pařezová chaloupka. Série zobrazuje Křemílka, Vochomůrku a také tu jejich pařezovou chaloupku.
1: Na ty ještě by bylo dobré zmínit, že v roce 1974 úvodní znělku naspíval Karel Gott jako píseň Cestu znám jen já a osobně navrhuju, že bychom si ji teď v Barvínku mohli pustit.

0: čtvrtým večerníčkem, který jsme zařadili do top desítky nejlepších večerníčků podle nás, samozřejmě, jsou Králíci z klobouku, tedy Bob a Bobek, kreslený seriál o dvou ušatých kamarádech, kteří bydlí v bývalém klobouku kouzelníka Pokustóna. Ten klobouk ztratil na louce po cestě na představení a když se králíci probudili, zjistili, že se musí živit nějak sami. Takže každé ráno vstanou, zacvičí si a jdou si hledat něco na práci. Bob je větší, trochu chytřejší, Bobek zas ten menší a bázlivější.
1: No, oba tito králíci mají originální nápady, které je ovšem často dostanou do potíží, které jsou základem komické zápletky. Ačkoliv většinou ctí dobré mravy, není seriál moralizující, králíci dělají i neplechu a mají také nějaké záporné vlastnosti. Od čtvrté řady je klobouk. Už létací Střeboně se z králíky rozlétl do různých částí světa.
0: Autorem kreseb je Vladimír Jiránek, hlasy králíků namluvil Josef Dvořák a hudbu složil Petr Zkoumal. A tenhle večerníček se pyšní 91 díly. Bob a Bobek se navíc stali maskoty mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2015 a 2024.
1: Další můj oblíbený večerníček je tedy Mach a Šebestová. Ten vypráví o dvou spolužácích z třetí B, kouzelném sluchátku, které jim daroval jeden starý pán a také o psu Jonatánovi. Obsahuje celkem 34 dílů a každý z těchto dílů začíná tím, že Mach sjede po tom legendárním zábradlí a levým uchem ukazuje směr jízdy, zazvoní na zvonek u bytu Šebestové a pak se schová. Když Šebestová otevře dveře, tak on na ní vybafne, ona zaječí. A potom spolu odcházejí vstříc nějakému dobrodružství, takže to je takový společný faktor pro všechny ty díly a přiznám se, že tohle jsem měla vždycky strašně ráda, ten začátek.
0: Tak připomenu, že tvůrci jsou scenárista Miloš Macourek a malíř Adolf Born. Televizní seriál namluvil český herec Petr Nárožný a hudbu a titulní píseň My jsme žáci třetí B složil Luboš Fischer.
1: Mach a Šebestová se tady dostávají do různých neobyčejných situací díky daru v podobě tedy kouzelného sluchátka, utrženého sluchátka a to dostali za odměnu od starého pána, který v prvním díle hledal ztracené brýle a protože mu děti pomohly, tak jim dal za odměnu právě toto kouzelné utržené sluchátko. To plní jejich přání a tím se tady dostávají na rozličná místa a také do různých dobrodružných i někdy komických situací. V jejich dobrodružstvích je doprovází tedy pes Jonatán a také se setkávají s paní Kadrnoškovou, které pes patří a která bydlí ve stejném činžovním domě. No a dalšími postavami v příběhu jsou jejich spolužáci Horáček a Pažout, kteří se špatně učí a jsou nepolepšitelní darebáci.
0: A já si tam vzpomínám na tu postavu paní učitelky, o které se v závěrečném dílu říká, trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat. Tak tomu by se chtěla každá paní učitelka přiblížit tomuto ideálu.
1: Určitě. Já se ještě vybavuju, že asi můj úplně nejoblíbenější díl byl, jak byl ten jejich kamarád Kropáček.
0: Kropáček
1: byl nemocný.
0: Ano.
1: A jak mu vlezli vlastně do krku a hubili tam ty bacily, jak to, měli ty vidličky a toto jsem měla vždycky strašně.
0: Rejžák, že? Drhli ten jazyk. Pojďme si pustit písničku, která nám připomene tenhle večerníček.

0: Tak jsme zpátky s dnešním Barvínkem, který je věnovaný večerníčkům. Možná si vzpomenete také na příběhy dvou kluků, Jáji a Páji a jejich dědy Lebedy a lakomého souseda Krkovičky. To byl také jeden z mých oblíbených večerníčků, Jája a Pája. Byl poprvé uveden v roce 1987 a celkem bylo natočeno 26 dílů. Námět zpracovali Stanislav Havelka, Petr Chvojka a Lubomír Beneš, kdy jim v závěru pomáhal Marek Beneš a všichni se podíleli i na scénáři. S jeho realizací pro několik posledních dílů pomáhal také Břetislav Pojar. A hláška dědy Lebedy, mě rychlé vstávání nedělá dobře, musím ještě chvíli přemýšlet, úplně zlidověla, stejně jako to Pájovo, já už dávno skáču. A nebo si vzpomínám na to Krkovičkovo zatrsakr.
1: Někteří by možná řekli, že tady rozhodně nesmíme opomenout Káťu a Škubánka, další pěkný večerníček. No a tenhle nás zavede do malého domečku, kde spolu žijí holčička Káťa a také pes Škubánek. A zažívají spolu všelijaká dobrodružství. Tento námět zpracovali Libuše Koutná a Josef Lamka. Oba se podíleli také na scénáři, režii se věnovala v prvních třech sériích Věra Marešová, postavy namluvila tedy Jitka Molavcová a hudbu zkomponoval Angelo Michajlov.
0: A ještě několik čísel pro zajímavost. Bylo natočeno celkem 26 dílů. První tři série vznikaly v rozmezí let 1982 až 88. Poslední čtvrtá série vznikla v letech 1989 až 93, už pouze v české produkci. A první díl měl premiéru 19. prosince 1982. Konečně tu máme dobrodružství Maxi psa Fíka a jeho lidské kamarádky Áji, kdo by je neměl rád, že? Na televizních obrazovkách se poprvé objevilo v roce 1976. Scénář napsal Rudolf Čechura, namluvil herec Josef Dvořák a příběhy nakreslil Jiří Šalamoun. Hudbu složil Petr Skoumal.
1: Rudolf Čechura žil dnes již zaniklé obci Ahníkov nedaleko Kadaně. Od roku 2005 se tam každoročně slaví dětská slavnost narozeniny Maxi psa Fíka. V Kadani také najdete promenádu s názvem Nábřeží Maxi psa Fíka. Tak to myslím, že je moc pěkné. Pěkný odkaz.
0: Určitě. A tip na výlet do Ahníkova, o kterém jsem vlastně předtím neslyšela.
1: Taky se přiznám, že ne, že to je pro mě nová informace. Tak se dostáváme k předposlednímu devátému večerníčku, na který bychom také rovněž neměli zapomenout. Je to tedy večerníček o loupežníku Rumcajzovi, který vznikal od roku 1967. Stejně jako knihu, taky televizní příběhy zpracovali Václav Čtvrtek a Radek Pilař, který tedy stojí právě za postavičkou toho večerníčka. První dvě série namluvil Karel Hegr, třetí sérii už Eduard Cupák, protože Karel Hegr mezi tím bohužel zemřel. A dohromady mají 39 dílů.
0: Určitě si vzpomínáte na Rumcajze jičínského ševce, který pro urážku nohy starosty Humpála je vyhnán z města a uchýlí se tedy do lesa Řáholce. Stává se vlastně loupežníkem z donucení. A tak jeho příběh malinko připomíná Juraje Janošíka anebo taky Robina Hooda. Je příkladem dobrého loupežníka, který pomáhá chudým a slabým proti zlé vrchnosti.
1: Tak trošku mě to připomíná Bambitko.
0: V lese Řáholci žije později společně se svou ženou Mankou a synem Cipískem a prožívají spoustu dobrodružství.
1: Z náznaků v knize taky můžeme soudit, že se příběh odehrává v 60. letech 19. století. Císařovna v knize se jmenuje Bětka. A v té době právě byla Alžběta Bavorská, žena Františka Josefa I., známá jako Sisi. Možná si vybavujete náš Barvínek o ženách v historii. No. Tam jsme ji také zmiňovali. No a také se tam v té pohádce, v tom večerníčku mluví o vojně s Pruskem. A tehdy právě byla bitva u Hradce Králové v roce 1866. Několikrát je zmiňován pruský král Fritzek, zřejmě jde o Fridricha Viléma IV. A ten vládl v Prusku v letech 1840 až 1861.
0: Tak tohle byly opravdu takové zajímavosti, to jsem předtím netušila, než jsme vlastně se pustili do večerníčku. No a na závěr musíme prostě zmínit Pata a Mata. To je topovka. Československý od 90. let český animovaný televizní seriál o dvou velmi nezručných kutilech. Vytvořili jej režisér Lubomír Beneš a karikaturista Vladimír Jiránek. První film Kuťáci natočili ve studiu Jiřího Trnky krátkého filmu Praha a na něj navázali sérii 28 dílů seriálu s názvem A je to. Také tam, ale už pod záštitou Československé televize Bratislava. Další mnohé díly následovaly s tím, že se 130 díly se jedná o nejdelší večerníčkový seriál s největším počtem dílů se stejnými hlavními postavami.
1: Pata Matce vždycky snaží vyřešit nějaký problém. Používají přitom různé obvykle nevhodné nástroje a to je vede k ještě větším problémům. Nakonec tato dvojce problém vyřeší tím nejneefektivnějším způsobem. No ale hezké je, že Pat a Matce sice dostávají do různých prekérních situací, ale nikdy prostě to nevzdávají, dokud se ten problém nějakým nápaditým způsobem nevyřeší. A pozitivně je také jejich reakce na chyby toho druhého, že si nikdy vlastně to nevyčítají, že jen zavrtí hlavou a berou to v podstatě jako normální přirozenou věc.
0: Nikdy se nepohádají, to je dobrý námět pro vztahy mezi lidmi. Ještě dodám, že původně se měl tenhle ten seriál stát zábavou pro dospělé, ale stal se populární u všech věkových kategorií. A k tomuto seriálu neodmyslitelně patří soundtrack, který složil Petr Skoumal. Obsahuje vlastně jen ústřední melodii a potom ten zvuk foukací harmoniky jistě si vybavíte.
1: Já se přiznám, že tady u toho večerníčku jsem vždycky měla trošičku problém jednak s tím, že se tam nemluvilo, ale hlavně, jak právě tam vždycky všecko rozbili, a tak mě to nedělalo vůbec dobře.
0: Já se přiznám, že jsem měla stejné pocity, ano.
1: Oni měli vždycky hrozně pěkný domeček, měli tam takové, ano. Jakože to bylo hrozně jako příjemné na pohled, že opravdu jako, že ta po té estetické stránce, po té vizuální, to bylo hrozně jako příjemné a potom tam všechno prostě rozbili a zničili. Tak to jsem vždycky nesla hrozně těžce.
0: Přesně, úplně přesně jsem to prožívala i já.
2: V závěru dnešního Barvínku máme jako vždycky pro vás připravený kvíz, tentokrát o 12 otázkách a jedné bonusové otázce. Takže pokud chcete s námi soutěžit, tak si můžete připravit tušku, papír a čísla od 1 do 13. A otázka číslo 1 zní, kdo stál u zrodu českého animovaného filmu. Nabízím 3 možnosti, za A Jiří Trnka, za B Josef Skupa, za C Karel Zeman.
1: Ve druhé otázce se vás ptáme, kdo vymyslel večerníček jako pořad. Za A to byl Michal Citavý, za B Milan Nápravník, anebo za C Radek Pilař.
2: Otázka třetí. Předchůdcem večerníčků bylo za A Zlaté zrcátko, za B Stříbrné zrcátko, anebo za C Bronzové zrcátko.
1: Ve čtvrté otázce bychom chtěli vědět, kolik let letos slaví večerníček. Buď je to 50 let, nebo 60, a nebo 70.
2: Tak pojďme k lehčí otázce. Který herec namluvil například večerníčky Maxi Pes Fík, Králici z klobouku, a nebo Příběhy včelích medvídků? Byl to za A Josef Dvořák, nebo za B Petr Nárožný, či za C Karel Heger?
1: Šestá otázka. Jediný český hraný večerníček jsou za A Pohádky ovčí babičky, za B Pohádky z mechu a kapradí, anebo za C Krkonošské pohádky.
2: V sedmé otázce se budeme ptát na hudebního skladatele, který složil melodie například k večerníčkům Králici z klobouku, Příběhy včelích medvídků nebo Pat a Mat. Takže za A to byl Jaroslav Uhlíř, nebo za B Angelo Michajlov, a nebo za C Petr Skoumal.
1: Osmá otázka, píseň Cestu znám jen já, k večerníčku Pohádky z mechu a kapradí, naspíval za A Karel Gott, za B Zdeněk Svěrák, a nebo za C Petr Nárožný.
2: Otázka číslo 9. Maskoty ledního hokeje v letech 2015 a 2024 se staly postavičky. A buď to byl Čmelda a Brunda, nebo Pat a Mat, anebo Bob a Bobek.
1: 10. otázce bychom chtěli jmenovat herečku, která svůj hlas propůjčila večerníčkům jako Rákosníček nebo třeba Skřítek Racochejl. Tak za A to byla buď Jiřina Bohdalová, nebo za B Jitka Molavcová, a nebo za C Štěpánka Haničincová.
2: V 11. otázce bychom chtěli znát autory večerníčku Mach a Šebestová. Jsou to buď to Libuše Koutná a Josef Lamka, nebo Adolf Born a Miloš Macourek, a nebo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
1: 12. otázka bude trošku speciální. Tady budete muset k jednotlivým postavičkám uvést vždycky toho druhého, takže abyste měli celou večerníčkovou dvojici. První Čmelda a ve druhé Křemílek a někdo, třetí Jája a čtvrtá Bzuk a další postavička a poslední Rumcajs a někdo.
2: A protože je to jednoduché, tak toto všechno bude za jeden bod. Tak a 13. otázka je spíše taková volná otázka na každého z vás. Uveďte svůj nejoblíbenější večerníček a připište jeho hlavní postavy. No a my si pojďme dát písničku. Co myslíš na ty?
1: To je skvělý nápad.

0: Po písničce se vám opět hlásíme a tentokrát už s vyhodnocením dnešního kvízu. První otázka, kdo stál u zrodu českého animovaného filmu, správně odpověděli ti, kteří vybrali možnost A, Jiří Trnka.
1: Druhá otázka, kdo vymyslel Večerníček jako pořad, byl to za B, Milan Nápravník.
0: Třetí otázka, předchůdce Večerníčku bylo Stříbrné zrcátko, za B.
1: I čtvrtá otázka má řešení B. Slavíme letos 60. výročí Večerníčku. První Večerníček byl odvysílán 2. ledna 1965.
0: Večerníčky jako Maxi Pesvík, Králíci z klobouku nebo Příběhy včelích medvídků namluvil Josef Dvořák, tedy odpověď A.
1: Šestá otázka, jediný český hraný Večerníček se jmenuje Krkonošské pohádky a tedy řešení je 6C.
0: Melodie k Večerníčkům Králíci z klobouku, Příběhy včelích medvídků a nebo třeba Pat a mat se připisují Petru Zkoumalovi, tedy možnost C.
1: Osmá otázka má řešení A, protože píseň Cestu znám jen já k Večerníčku pohádky z mechu a kapradí naspíval Karel Gott.
0: Tak, maskoti ledního hokeje v letech 2015 a 2024 byly rozhodně Bob a Bobek, tedy odpověď C.
1: Desátá otázka má řešení A. Měli jste jmenovat herečku, která svůj hlas propůjčila nejen Večerníčku Mrákosníček nebo Skřítek Racochejl. Byla to samozřejmě Jiřina Bohdalová.
0: Autory Macha a Šebestové jsou Adolf Born a Miloš Macourek, tedy odpověď B.
1: Ve 12. otázce jste doplňovali Večerníčkové dvojice a já je tedy přečtu. Čmelda a Brunda, Křemílek a Vochomůrka, Jája a Pája, Bzuk a Ťuk, Rumcajs a Manka.
0: A 13. otázka už byla spíše taková bonusová. Měli jste tady uvést svůj nejoblíbenější Večerníček a napsat jeho hlavní postavy. Tak to věřím, že jste všichni splnili na výbornou.
1: Tak mohli jste tedy získat 12 plus 1 bod, to znamená 13 bodů. Pokud jste získali nad 10 bodů, tak považujeme vaše znalosti za skvělé. Více než 7 svědčí o slušném výsledku. Jestli máte něco mezi 5 a 7 body, možná by to chtělo občas se podívat na nějaký Večerníček. Méně než 5 bodů, no, nedá se nic dělat a příště bude líp. Tak a to je z dnešního Barvínku už úplně všechno. Společně jsme se ohlédli za počátky animovaného filmu a připomněli si naše nejkrásnější a legendární Večerníčky. Doufáme znaty, že vás to bavilo a že jste se třeba i něco nového, zajímavého dozvěděli.
0: A určitě budeme s Elčou moc rádi, když nám napíšete na adresu barvinek@proglas.cz, jaké vy máte oblíbené Večerníčky, ať už jste teď velcí a máte vzpomínky na dětství, a nebo jste malí a právě teď na nějaké koukáte. No a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Naty
1: a Alča. Mějte se všichni moc hezky a zase příště.
0: Ahoj!

0: 17 hodin 56 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. v Castel Gandolfu před nedělní modlitbou Anděl Páně o 20. neděli v liturgickém mezidobí 16. srpna.
1: V sobotu jsme rozjímali nad panou Marií a jejím nerozlučným vztahem k synu. Ani smrt nemohla přerušit toto společenství duše i těla, kterým je život věčný. Každá neděle nám připomíná, že táž plnost je připravena pro toho, kdo následuje Ježíše. Jeho zmrtvýchvstání není událost z minulosti, nýbrž nový život, který se týká právě nás. Důkazem je kananejská žena, klíčová postava úryvku Matoušova evangelia z 15. kapitoly. Nepatří k jeho lidu, žije v cizím kraji, přesto však naléhavě usiluje o to, aby mohla mluvit s Ježíšem. Následuje ho jako učednice, kterou s ním již pojí určité pouto. Nemohli se nikdy předtím potkat, ale víra v ní už jakýmsi tajemným způsobem zakořenila. Sama pro sebe netouží po ničem. Hledá pokoj pro svou těžce zkoušenou dceru. Důvěřuje v Ježíše, v němž poznává Mesiáše z Davidova rodu. Evangelista neskrývá překážky, které tato žena musí překonávat. Učedníci ji vidí jako člověka na obtíž a sám Ježíš odolává jejím požadavkům. Mistr se ve skutečnosti do tohoto kraje uchýlil najít opuštěné místo, aby se tam modlil a formoval své učedníky. V tomto okamžiku se však stane něco neočekávaného. Když nad tím rozjímáme, můžeme poznat Ježíšovu poslušnost, s níž naplňuje své poslání a nechává se zasáhnout tím, co vidí a slyší. Na konci oné ženě říká: ženo, jak veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ. Také dnes se církev může dát překvapit božím způsobením a šířit Kristův pokoj i za vytyčené hranice. Jejímu poslání předchází boží milost, která působí ve skrytosti svědomí, takže v každém setkání, dokonce i v tom, které ruší naše plány, je třeba nastražit sluch, otevřít oči i srdce tomu, co nám chce říci Bůh. Od oné kananejské ženy se učíme pokoře a rozhodnosti. Díky její víře se dozvídáme, že boží stůl je připraven pro všechny a že nikdo není odkázán jen na drobky, protože každý má u otce vlastní místo. Ve světle této víry vidíme jako nesnesitelné všechny nerovnosti, diskriminace a překážky, které narušují důstojnost příliš mnoha božích synů a dcer. Drazí bratři a sestry, jsme církví Ježíše Krista ve zmučeném světě, ve světě, který usiluje o mír a pokoj. Prosme Marii, naši matku, aby se za nás přimlouvala. Z jejich rtů vytryskl nejsilnější a nejobjevnější hymnus, který kdy zazněl. Magnifikat. Je to chvalospěv toho, kdo se již dívá na realitu božíma očima a proto nestrácí naději a úsilí o lásku.

Na Proglasu nyní následuje přenos mše svaté, a to z kostela svatého Augustina v Brně. Mše bude sloužena za posluchače, přátele Proglasu, celebruje pater Martin Holík a zpívat budeme píseň číslo 517. Pozdvihni se duše z prachu, číslo 517.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Jako křídla orlice jsme tu milí, abychom odložili, co máme na práci, abychom se přestali různě trápit, přemýšlet a abychom spočinuli. Abychom spočinuli před Boží tváří a řekli, Pane, tady jsem. A na začátku děkuji ti, že mi odpouštíš má provinění. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se.
1: Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak, abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
2: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Hospodin mě oslovil. Synu člověka, řekni tyrskému vladaři, tak praví Pán Hospodin. Tvé srdce spišnilo a říká, jsem Bůh, na božím trůnu bydlím uprostřed moře. Přestože jsi člověk a žádný Bůh, pokládal se za Boha. Hle, jsi moudřejší než Daniel, nic tajného není před tebou skryto. Svou moudrostí a chytrostí jsi zjednal bohatství. Zlato a stříbro jsi schromáždil do svých pokladnic. Svou velikou moudrostí svým obchodem jsi rozmnožil své bohatství, pro ně spišnělo tvé srdce. Proto tak praví Pán Hospodin. Poněvadž se pokládáš za Boha, hle, přivedu na tebe cizince, nejsurovější z národů. Vytáhnou meč na tvoji bezpečnost, moudrost, znesvětí tvé povýšené chování. Svrhnou tě do propasti, skončíš ukrutnou smrtí těch, kdo byli zabiti v hlubině moří. Či řekneš před svými vrahy, jsem Bůh, jsi člověk a žádný Bůh, v moci těch, kdo tě zabijí. Rukou cizinců zemřeš smrtí neobřezanců, neboť já jsem tak řekl, praví Pán Hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám, spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno. Na to mu řekl Petr: My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim odpověděl: Amen, pravím vám, až syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůnů jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mně, dostane 100krát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak zvlášť pěkně zdravím všechny Heleny i vás u rozhlasových přijímačů. Dnes je svaté Heleny, manželky císaře Konstantina. Říká se, že je to první historická archeoložka, kdy se hledali zbytky Kristova kříže. Oni nalézali různé části trámu, tak byli doneseni nemocný na lůžku a když byl přiložen kus dřeva, který nepatřil na Kristův kříž, nic se nestalo. Když Kristův, tak ten nemocný byl uzdraven. My v tyto dny čteme čtení z knihy proroka Ezechiela. Není to žádné pozitivní čtení, protože on Hospodin hrozí skrze tohoto proroka, který také prožil mnoho a mnoho různých trápení i pro svoji službu a přesto nemůže říct, že by svůj život prohrál. Tady říká: Ty, který neposloucháš Hospodina, zemřeš rukou cizinců, praví Pán Hospodin. To mi evokuje, kdo jste četli rádi westerny, tak tam byl pojem neskončíme s ránem na hřbitově obutých. Hřbitov obutých bylo definice pro toho, kdo nezemřel pokojnou smrtí v posteli, v pyžamu, ale kdo zemřel násilnou smrtí, když předtím smrt rozséval a také byl třeba zastřelen. Takže samozřejmě, že i v botách. Takže my chceme být ti, kteří jsme schopni zpětné vazby. I dnes slyšíme hlasy proroků, kteří říkají: Prosím vás, v tomhletom brzděte, nebo tohleto opravdu rozvíjejte, protože není možné řešit věci válkami, ani spravedlivými, ani nespravedlivými, ani žádnými. Už jste přece vyspělí lidé. A přece, jak si kulháme na všech stranách a stydíme se před svými dětmi, cože za svět jim připravujeme. A když slyšíme v předchozích dnech o tom mládenci, který všechno dodržoval a přišel se tak trochu pochlubit, já všecko dodržuji, Pane, a Ježíš mu říká: No tak ještě jedno ti schází, rozdej všecko, co máš. A už nebudeš závislý vůbec na ničem, ani na své dobrotivosti, když z toho bohatství přece jenom spravedlivě obdarováváš. A ten mladík odešel smutný, protože si to neuměl představit. A my taky často si neumíme představit, že tamhle bychom nejeli, anebo tamhle, že bychom se domlouvali, že pojedeme společně jedním autem místo dvěma a všechny ty naše úlevy v tom světě, který je přetechnizovaný a my v něm umíme docela dobře žít, ale bez některých věcí bychom se prostě neradi obešli.
Takže je to vlastně stálý zápas a dneska, když se chudý stane bohatším, tak to není tak nebezpečné, jako když bohatý a zajištěný má přijít do chudoby a do nedostatku, zejména když se dělí o to s druhými. Takže tady máme trvale před očima ten Ježíšův vykřičník a Ježíš to říká poměrně jasně, je to těžké, ale u Boha není nic nemožného, nebojte se. A teď si ten Petr přihřívá polívtičku a říká, no tak my jsme celé určitě schudli, opustili jsme své rodiny, žijeme tady z úst do pusy a nevíme, kde budeme příští noc spát, jsme špinaví a unavení a tak jako co. A Ježíš jim říká potom to nádherné slovo, vy budete soudit mnohé a vy budete, dostanete tolik, že budete zavaleni radostí a nebude to ta radost v tom smyslu plné zajištěnosti, ale radost ze svého života. Radost z toho, že jste svůj život pověsili na mě, na Krista, nikoli na hřebík. A tak jsme plni radosti a někdy jsme dezorientováni, někdy jsme zmateni, ale v koutku srdce dobře víme, kde je náš poklad.

0: Sestry a bratři, jsme poutníky na této zemi. Kristus je naší cestou, která bezpečně vede k cíli. Předložme mu v této chvíli své prosby.
1: Ježíši, králi a pane, veď papeže a sbor biskupů svou cestou a naplňuj je svým požehnáním.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Posilňuj lid putující do nebeského domova svým tělem.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Uč lidi dodržovat zákony, které mají za cíl všeobecné blaho.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abychom svým životem a modlitbami vnášeli světlo víry do srdcí těch, kteří hledají spásu.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Ať se dobře připravíme na odchod z tohoto světa k tobě.
2: Prosíme tě, vyslyš nás. A připomínáme ti jednotlivce i rodiny, posluchačů, přátel Proglasu. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi oběť této mše svaté za zemřelou Elišku Doné. Dobrý Ježíši, vyslyš naše prosby a dej, abychom byli stále více tvými a náš život se podobal životu tvému. Ty žiješ a vládneš na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve a ti přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi, Bože, naše dary, v nich se uskutečňuje slavná výměna. My ti přinášíme, co jsi nám daroval, a ty nám dáš sám sebe. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista, neboť On je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a utěnil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

Pravdě jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, se svatou Helenou a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Spojíme se v modlitbě a volejme k nebeskému Otci. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíše Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys mě přišel.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se.
1: Bože, ty nám dáváš ve svatém přijímání účast na životě svého syna. Dej, ať jsme jeho věrným obrazem na zemi, abychom měli účast i na jeho slávě v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
0: Tak jsem rád, že jsme mohli spolu tento čas dát Pánu, dát ho sobě navzájem, ujistit se o tom, že míříme správným směrem očima srdce k našemu Pánu. A že když někdy jakoby máme méně než druzí nebo trošku strádáme, takže to vlastně může být veliké obohacení a zisk nakonec i pro nás samé. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jdeme ve jménu Páně.

Mši svatou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně. Ve čtvrtek 20. srpna se na Proglasu uskuteční hned dva přenosy mše svaté. První od 10 hodin dopoledne z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Mši bude sloužit emeritní biskup Vojtěch Cikrle jako poděkování za 50 let kněžství a 80 let života. A druhý přenos pak bude tradičně od 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Nyní vám k poslechu nabízím hudební zastavení. Bude to kantáta Johanna Sebastiana Bacha Miluj Boha svého pána. Sbor Gehink Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling a sóla zpívají Helen Donat, soprán, Julia Hamari, alt, Adalbert Kraus, tenor a Wolfgang Schöne, bass.

Dozněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha Miluj Boha svého pána. Sbor Gechinka Kantorei Stuttgart doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling. V sólech jsme slyšeli Helen Donat, Julii Hamary, Adalberta Krause a Wolfganga Schöne. Dále ještě budeme poslouchat Preludium a Fugu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje Jiří Čipera.

Na vlnách Proglasu doznělo Preludium a Fuga de mol Johanna Sebastiana Bacha v podání Jiřího Čipery. A nyní už je 19 hodin a já vítám všechny děti u večerního zíváčku.

Ahoj holky a kluci. Dneska uslyšíte další pohádku o vlastnostech. Příběh kluka, který nám ukáže, jaká vlastnost se skrývá pod slovem ješitnost. Z knížky Fridy Pistoriusové vám budou číst Magda Hauserová, Dušan Baur a Adriana Růžičková.

0: Slávek uměl moc dobře hrát na klavír. Měl maminku, která ho velmi milovala a říkávala mu:
1: Slávečku, ty budeš hrát líp než pan profesor v hudební škole. Líp než ti páni umělci z Prahy. Nejlépe ze všech lidí na světě. Pak budeš slavný a budeš dostávat vavřínové věnce s barevnými stuhami.
0: A když za Slávkem přišli jednou kamarádi, aby s nimi šel hrát volejbal, Slávkova maminka jim řekla:
1: On s vámi nemůže jít na volejbal. Zkazil by si ruce. Ty jeho ruce jsou jen na piano.
0: A tak Slávek hrál na piano. Cvičil pilně a připravoval se na koncert. Noty mu vyletovaly z kláves jak vlaštovky, jedna po druhé. Sedali si na opěradlo židlí, na lampu, na tyč od záclon a když jich tam bylo moc, ptali se Slávka:
2: Kam teď? Je nám tu těsno.
3: Zaleďte do květinářství. Zítra mám koncert a objednejte mi tam vavřínový věnec.
0: Klárinka, která chodila do stejné hudební školy jako Slávek, se také připravovala na koncert. Ale Klárinka hrála na housle, ne na klavír. S jakou radostí brávala své housličky do ruky. I Klárince vyletovaly noty spod smyčce jak vlaštovky. Také oni usedali na opěradla židlí, na lampu, na tyč od záclon a když už jich tam bylo moc, ptali se Klárinky: Kam teď?
4: No kam? K lidem přece. Řekněte jim, že přijde jaro. Přijde, bude zase máj.
0: Čas nestojí a už je tu den koncertu. V sále je plno světla, plno lidí. Na pódiu stojí Klárinka, ve vlasech má bílé stuhy, stojí tu v bílé halence s černou mašlí u krku a v černé sukni. Bere si housličky pod bradu a hraje. Noty vyskakují z podsmyčce. Kam, kam? Ptají se Klárinky.
4: Řekněte lidem, že skřivánek kamarádí se sluncem, že potok zpívá pomněnkám, že v háji ptáci švitoří od rána do setmění. Ach, kolik je krásy na světě, kolik zázraků potkáme na každém kroku.
0: Klárinka dohrála. Lidé jí tleskají, protože hrála dobře a protože se jim Klárinka líbila. A už je tu na pódiu Slávek. Hraje. Noty mu vyskakují z kláves a ptají se: Kam teď?
3: No povězte lidem, že já hraju už teď líp než pan profesor. Že mám nový černý oblek. Sluší mi, ne? A ať si všimnou, jak mi poletují vlasy kolem čela. Jaké mám štíhlé ruce a hbité prsty. Já hraji všechno z paměti. Jen si mě dobře prohlédněte. Já tu nezůstanu dlouho. Vyrazím do světa a tam si dobudu slávu.
0: Dohrál. Lidé tleskají, Slávek se uklání. A už mu nesou vavřínový věnec, který jeho maminka zaplatila. Slávek ho chtěl uchopit, natáhl se po něm, ale věnec mu vyklouzl z ruky. A kutálí se, kutálí. Slávek se po něm vrhl, poskočil, zakopl o vlastní nohu. Upadl. Nedohonil ho. Věnec se zatím skutálel do hlediště. Bylo to komické, směšné. Lidé tleskali a smáli se. Slávek celý zmámený, slzy na krajičku, se odpotácel z jeviště. A program pokračoval. Slávkova maminka objednala taxíka a odvezla si pochroumaného Slávka domů.
1: Na to si, Slávečku, budeš muset zvyknout. Lidé nerozumí velkému umění,
0: říkala mu po cestě. Ale její slova Slávka neukonejšil. Vůbec je neposlouchal. Doma se schoulil do peřin a nechtělo se mu vůbec nic. Ani myslet, ani hrát, ani vzpomínat na koncert a už vůbec ne na ten vavřínový věnec s barevnými pentle.

Být ješitný tedy znamená myslet si o sobě, že jsem nejlepší a přitom třeba zapomínat, že věci můžu dělat i pro radost ostatním. Zítra nás ve večerní pohádce čeká konečně dobrá vlastnost, a to něžnost. Ale samozřejmě tu mám teď pro vás dvě písničky. Nejprve to bude Malý lexikon pro nervózní rodiče. Tak je třeba zavolejte k rádiu, ať si písničku poslechnou. A potom to bude Kocour.

snad se vám i dnešní písničky líbily, děti. No a ještě se sice nesetmělo, ale přesto už je čas uzavřít den modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, uzavírám další den a chci ti poděkovat za to, co od tebe dostávám, za dobré věci, za přátele, krásné chvíle. Prosím tě, pomoz mi, abych ti za ně byla vděčná a měla otevřené oči, abych to, co mi posíláš, uměla vnímat jako dar. Amen. Dnešní zíváček už je u konce, tak holky a kluci, nesmutněte, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Po druhé v letošním roce a během krátké doby zdravím a vítám Petra Linharta, ahoj.
1: Ahoj, děkuju za druhé pozvání.
0: Tak Petr Linhart je písničkář, muzikant, autor skladeb, takový písňový kronikář různých míst naší republiky.
1: Tak, no.
0: No, možná by se dalo říct, ale my jsme se minule bavili o velmi kompaktním celku, o albu Šénau, které vlastně vzniklo v určitém úseku tvého autorského života. Ty si, Petře, mluvil o zhruba pětiletých obdobích tvých alb, ale teď tady máme něco, co shrnuje mnohem delší období. Je to kniha Autobus do Sudet, autor rozhovoru, knižního rozhovoru Tomáš S. Polívka, Petr Linhart jako ten zpovídaný, takže je to velký knižní rozhovor, ve kterém tedy společně s Tomášem Polívkou mapujete v podstatě celou tvoji dráhu hudební, osobní, všechno. Jak vůbec k tomu došlo, kdo byl iniciátorem této akce?
1: Já myslím, že možná úplně na začátku byl někde Lubomír Houdek, nakladatel, který, ale to už myslím, je to třeba 20 let, že mi říkal, ale ty si pamatuješ z té doby ČP8 plno věcí, to bych chtěl nějak hodit na papír. A nicméně asi více ty myšlenky chopil autor toho rozhovoru Tomáš Polívka a začali jsme to. Ono to taky vzniklo 5 let. My jsme si mysleli, že to bude nějak jako rychle a že to vyjde, až mi jako bude 60, tak mě dneska 64, no. Tak to vyšlo. A samozřejmě hlavně díky Tomášovi, no.
0: Tak součástí knihy je CDčko. CDčko s podtitulem Raritní nahrávky z let 1982 až 2020. Tak možná bychom mohli začít jednou poměrně starou nahrávkou kapely Majerovy Brzdové tabulky. Rozhraní ticha 1989, to je vlastně z jednoho toho alba, které vyšlo jako demo, že? Nebo jak to?
1: Tak, to je vlastně takové, my tomu říkáme Majerovka, že je to nulté album.
0: Jo.
1: Protože je to natočený někdy v říjnu 89 a shrnuje to ten vývoj té kapely, která byla v podstatě novovlná, jak nakonec uslyšíte. A asi tak jako měsíc poté, co jsme to začali distribuovat, tak nám padl ten nepřítel. A tak vlastně ten repertoár tak postupně jako vyšuměl, že jsme ho hráli třeba začátkem 90. let, ale to už přišly ty nový akustický Majerový Brzdové tabulky, které jsou vlastně o ničem naprosto jiným.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy záznam z roku 1989.

0: Můj host Petr Linhardt tady před chvílí už zmínil kapelu ČP8, ve které v 80. letech hrával. Ano, pak jsme zmínili Majerovy brzdové tabulky, které fungují dodnes a prošly několika stylovými přeměnami, takže toto byla ta novovlná varianta z konce 80. let, pak byla ta akustická a pak zase do té akustické jste začali přimíchávat, že nějaké další prvky.
1: Trošku nějaké elektroniky. Jako jsme zpátky, už asi jenom akustičtí.
0: Tak, takže opravdu je to takové, v takových vlnách by se dalo říct. Ale na tom CDčku, které vyšlo jako příloha knihy Autobus do Sudet, jsou nahrávky ještě mnohem dávnější, z počátku 80. let.
1: No no, tak to já jsem, všichni máme jako ty prvotní hudební hříchy, že jo, nebo hříchy, tak to byl logický začátek cesty. A kapela se jmenovala Listy, já jsem chodil do 4. ročníku na průmyslovku a všichni jsme tam vlastně byli tak jako středoškoláci víceméně. A tak taková první jako folková kapela, kde jsem poprvé začal psát nějaké písničky, nahrávky z té doby jsou jako příšerný a já si osobně jako i myslím, že i ty písně asi nejsou jako bůhví jakýho. A vlastně jsem se Tomášovi dost jako bránil, abychom, vůbec jsem měl trošku jako pochybnosti o tom CDčku, ale jako jsem si říkal, tak jako Tomáš je hudební publicista, tak ať to je podle něj, jenom jsem teda tady ty nahrávky, které jsou zašuměný a takový jako šišatý hrozně, tak jsem je vnutil jim polohu až úplně na konci toho CDčka, protože jsem si říkal jako jasně, ono by to jako chronologicky jako fungovalo, ale až si tohle to někdo jako pustí na začátek, tak už to nebude chtít poslouchat dál.
0: Takže takový bonus.
1: Je pro, takový bonus, ano, ano.
0: Tak pro toho, kdo si poslechne tedy jak ty staré Majerovky, tak potom různé snímky vlastně Petře z tvé solové drahy, k těm se postupně dostaneme, některé ukázky budeme poslouchat. Když jste s Tomášem Polívkou začali pracovat na knize Autobus do Sudet, udělali jste si nějakou osnovu ve stylu třeba, kolik tam bude o těch nehudebních věcech, kolik bude třeba o kterém období, nebo jste to nechali úplně volně plynout?
1: Tomáš to rozdělil logicky podle jednotlivých vydaných alb, to je úplně taková ta základní kostra a předchází tomu vlastně moje dětství, hudební začátky, předchází tomu ČP8 v té originální jaksi formě a potom už to jako přichází Majerovky, projdou se tam všechny alba a příběhy, které jsou s tím spojený a potom tam se objeví můj objev opuštěného Mariánského kostela ve Skokách na Žluticku a odtud zase jde ta niť těch mých solových plus minus sudeckých alb. A úplně na konci ta poslední kapitola, nebo vlastně předposlední kapitola, tam v podstatě mlčím, protože tam jsou sezvány Majerovky, aby mě hromadně pomluvili, což se jim poměrně původně podařilo.
0: Tak to necháme potom na každé, ať si přečte, jak bude chtít. Já tady právě zrovna mám nalistovaný ten kostel ve Skokách, kapitolu 12, ve které písničkářova pouť do Skoků vrcholí nalezením životního tématu. A to jsme tady v období zhruba 20 let zpátky.
1: Tak.
0: Takže v té době se vlastně začala psát, Petře, ta tvoje solová dráha písničkářská, jednotlivá alba, která zatím tedy končí tím Šénau, které jsme si nedávno představovali. Nicméně jsou i různá zajímavá zákoutí mimo tvá alba, mimo tu chronologii, kterou tady naznačuješ. A já teď se nebudu snažit nějak dodržovat nějaká chronologická pravidla, ale padly mě tady oči třeba na píseň Bůh sněhuláků. Protože tu si samozřejmě vybavuju z českého kalendáře Michala Horáčka, kde je v podání ženského hlasu a i s jinou melodií. A ty si vlastně na českém kalendáři spolupracoval zase na jiných písních, takže kde má původ tady tato verze Boha sněhuláku?
1: Ona ta práce probíhala tak, že já jsem zpracovával celkem tuším pět textů, ale ono to bylo taková jako soutěž a Michal Horáček si potom jako vybíral, když od jednoho textu bylo více verzí, tak kterou chce použít jako on. Já tam mám dvě jiné písně, ale tahle ta jakoby spadla pod stůl. A když jsem se k tomu takhle jako vracel, jsem vyzván teda, abych trochu prošel nějak počítačové šuplíky, tak mně přišlo, že to je ta písnička vlastně zní docela zajímavě. Ono je to ženský text, tak je potřeba se smířit s tím, že tam zpívám já. Ale vlastně mám na tu písničku hezkou vzpomínku a Michal Horáček nebyl proti.
0: Mm-hmm. No a tak jako jsme se v našem předchozím rozhovoru o albu Šénau bavili docela dost obrně, tak tam se ocitneme na Cejlu a na Kolíšti.
1: No jasně, to vracíme se k tématu.
0: Takže text Michal Horáček, hudba v tomto případě Petr Linhart a píseň Bůh sněhuláků.
2: Myš.

0: Petře, vlastně ta spolupráce s Michalem Horáčkem, o které jsme před chviličkou mluvili, tak byla aspoň z mého pohledu právě zajímavá, protože já tě mám zafixovaného jako opravdu vynikajícího textaře, hledače příběhů, a tady si naopak sloužil textu někoho jiného jako skladatel, čímž vlastně vůbec nespochybňuji tvoji, naopak já mám rád i tvoje melodie, například v Majerovkách některé mám opravdu velmi rád, takže jako nedivím se tomu, ale je to asi pro tebe netypická role, že? Psát hudbu na už hotový
1: tak,
0: text.
1: Tak, je to netypická, zajímavá přitom. Vlastně je to docela baví a ono hodně záleží na tom, jak ten text je napsaný. Já jsem se poprvé takhle ve studiu potkal s textama Michala Horáčka tak, že on tam pracoval s nějakou svojí partou a zůstali tam ležet nějaký jeho texty a já jsem se tak na to koukal, říkal jsem si, to je úžasný. Ten text je psaný tak, že já už rovnou vím, kdybych to psal v celém taktu a kdybych to psal třeba v lichým, tak

0: vznikal.
1: No to je čistě Tomášovo dílo. On tam někdy jmenuje přímo teda jaksi tu nějakou moji záležitost, moje album. Jmenuje tam potom taky třeba jako hudbu, která v té době se hrála a která se mohla nějakým způsobem jako navázat. No a občas tam taky doporučuje takový jako vlastně přirozený hlukový plochy, který tak jako na světě jsou.
0: Takže když jsem tady nalistoval třeba 10. kapitolu, která je o albu Majerových brzdových tabulek Ryba Ryb, tak je tady doporučené samozřejmě album Ryba Ryb, logicky. Pak jsou tady tehdy vydané desky od Alanis Morissette a Susan Vega.
1: Ano, smrtenka poslouchají velmi intenzivně.
0: A pak je tady doporučený Jaromír Švejdík s kapelou Priznic a nejlépe album Potichu.
1: Ano. To jsou tak jako věci, které nás částečně ovlivňovaly, a nebo se kterýma jsem měl jako pocit, že tak jako dobově souzním, v tomto případě souzním dodnes teda.
0: Mm-hmm. Takže opravdu člověk si může tady vychutnat nejenom tvoji hudbu, ale připomenout si leco z těch minulých.
1: Tak, nebo inspirační zdroje. Mm-hmm. Ano.
0: Tak další ukázka z bonusového CDčka raritních nahrávek. Výlet do údolí, to je nejstarší tím vročením z tvých solových nahrávek na tom albu. Kde má původ ta píseň?
1: To my myslím, že to bylo takový, jak se říkali, že člověku jako 40 let, že má tu krizi středního věku, že jo. Ta písnička je v podstatě jako o tom, jak končí nějaký jako období života, respektive si člověk začíná jako uvědomovat, že věci, které ho dřív naplňovaly, už ho tak jako moc jako nenaplňují. A ta písnička jsou vlastně takové jako obrazy, který mi tak jako na ten výlet je to taky prostě jako nasazený. Vzpomínám si, že jsem ji natáčel doma na dávno zapomenutý přístroj, kterému se říkalo minidisk. A kde se nedalo sice klasicky míchat jako na počítači, a dali se tam vrstvit jako zvukové stopy. Takže ta písnička jsou vrstvený zvukové stopy. A měl to být taková demosnímek pro nějaké použití. Na Majerovky se mi to vlastně tenkrát ani moc jako nezdálo. Ani je to nějak asi neoslovilo, ta písnička zůstala, že takhle v šuplíku a teď byla teda konečně vytažena na světlo boží.
0: Vlastně v tom seznamu písní, tady je u těch tří, tady je Výlet do údolí, potom Město Is a Železniční most a pod tím je domácí demosnímky pro album Pálava, vlastně ten Železniční most, že vyšel potom.
1: Ten tam vyšel, no, a ty ostatní dvě ne.
0: Takže pojďme si dát Výlet do údolí.

0: Petře, když s tebou někdo, v tomto případě tedy Tomáš Polívka, hudební publicista, vede dlouhý životopisný rozhovor, kde probíráte desku po desce, období po období, co to vlastně vyžaduje to po tobě něco? Připravoval ses na to nějak speciálně, že by si znovu naposlouchával ty nahrávky, se oživit ty vzpomínky?
1: Člověk si totiž nic nepamatuje a nedá se to dělat tak, že nelze si představovat, že si sedneme ke stolu a teďko to, co bude říkat, takže že bude dokonalá vzpomínka, že to bude mít úplně jako hlavu a patu. My jsme se vždycky potkali, obvykle v klášterní sípce v Praze na Břevnově, v klášteře u piva, a tam jsme si tak jako povídali o tom tématu té kapitoly, co bude, a Tomáš to sepsal a já jsem si to potom vzal domů, nebo teda mě to poslal domů, a dlouho jsem o tom jako přemýšlel a musel jsem sobě jako ještě jako otevřít ty zasutý patra těch vzpomínek. Ten člověk prostě hned jako nedá v tu chvíli a byla by škoda se tomu jako takhle do hloubky nevěnovat. Takže trošku mi pomáhal taky archiv, který si vedu, protože jako docela jako pímalý člověk jako úplně jako nebájí, že ty věci jsou víceméně pravdivé, pokud možno. Takže ano, bylo to vlastně docela jako dost práce. Myslím si, že i ty svoje odpovědi pro každou kapitolu jsem několikrát kontroloval a přeformulovával, protože jsem jednal taky o to, aby se to dalo číst.
0: Když Ondřej Bezr napsal knižní rozhovor s Vladimírem Mišíkem, tak samozřejmě potom po vydání následovaly další nahrávky, další úspěchy, takže ta kniha už má asi čtvrtou verzi, vždy se dopíšou nějaké kapitoly.
1: Výborný nápad.
0: No, tak právě nepřemýšleli jste, jako vím, že teď je brzy se bavit o tom, když kniha sotva vyšla, ale jestli už třeba si neříkáte, tak a za 5 let se na to znova podíváme a uděláme další.
1: Tak to nás ještě nenapadlo, tak uvidíme, jak se bude kniha prodávat, že jo, to je klíčový. Já sice napadají nějaké další věci, že třeba by mohla vzniknout knížka, který by byl takový trošku jako Bedekr po těch místech, o kterých píšu písničky, a mohl by to mít ještě nějaký další rozměr. Já mám taky nějaký ještě takový drobný legrační povídečky někde jako po šuplíkách a tak, ale tak to uvidíme prostě, no.
0: Tak když se bavíme o těch různých místech nebo o těch příbězích, vlastně jako poslední, když teď odhlednu od těch, jak jsme říkali, bonusových listů dávné folkové kapely, tak jako poslední je na tom CDčku píseň Hraničky. Mm-hmm. Kam se s ní vydáme?
1: S tou se vydáme, ona je z alba Nezvěstní, ale tohle je jako její původní verze, často jsou ty verze potom jako dost jako jiné, než byla ta původní demo. Vydáme se do Rychlebských hor, Hraničky, dneska neexistující osada na státní, původně česko-pruské, nyní česko-polské hranici. Vyprávěli nám tam o paní, která tam bydlela v 50. letech a byla vášnivou lyžařkou, a protože přes den nebyl čas na lyžování, tak počkala, až děti usnou, a když byl úplněk a byl krásně vidět a ta dráha dolů dolí byla teda jako osvětlená, lyžařská v úvozovkách, tak nasadila lyže a dvakrát, třikrát si ty 2 kilometry dolů dolí sjela, a shodou okolností mi potom její vnuk skrze tu písničku poslal fotografii, jak ta paní stojí u starých kachlových kamen, krásný.
0: Tak to je krásné, jak se to zase všechno pěkně propojuje s tou realitou, ty příběhy. Tak Petr Linhart, Hraničky.

0: Petře, mě zaujalo, jak jsi tady mluvil třeba o těch drobných povídkách nebo o tom Bedekru, což by ještě teoreticky mohlo doplnit tady tu už v podstatě dost objemnou knihu s knižním rozhovorem a s řadou samozřejmě důležitých příloh. Je tady diskografie podrobná, je tam samozřejmě spousta fotografií, je tam rejstřík, tak jak je, bývá u nakladatelství Galen dobrým zvykem. Nepřemýšleli jste třeba na texty písní, ale oni jsou na internetu, že k dohledání.
1: To jsme taky přemýšleli. Oni by se vlastně měli stát součástí toho uvažovaného Bedekru. Mm-hmm. Tady už by nám přišlo, že by jich tam možná bylo, že by to bylo už jako příliš, no. Ale já se tomu rozhodně nebráním a asi by taková věc někdy být mohla, byl bych i rád.
0: Dívám se tady na krásný obrázek Majerových brzdových tabulek.
1: Ano, je tam řada dobových dokumentů a řada dobových kreseb, často i mých teda. Aha. V Majerovkách je nejvíce populární obrázek, který jsem nakreslil v roce tuším 92, kdy jsme natáčeli Místa častých zjevení a jsou tam Majerovky namalované jako hodně, hodně starý lidi, jako opotřebovaný, voholi, silný brýle a tak. A my se dodnes tomu obrázku jako hrozně rádi smějeme a všímáme si, jak se začínáme trošku jako blížit tý vizáži, kterou jsem tenkrát načetl. To nám bylo tak 30 třeba.
0: A tady se dívám třeba na plakát k 15. výročí Majerovek 2001, ano. Kde se píše, byli tu dříve než první hvězdy a pamatují ještě dávná léta na začátku světa. Což je samozřejmě citát, že
1: z
0: Gabrety, z písně Gabréta. Tak tohle všechno najdou tedy zájemci v knize Autobus do Sudet, v knize o Petru Linhartovi, v knize s Petrem Linhartem. Naše předposlední ukázka, vlastně podobně jako ty hraničky, bude zimní, Silvestr. Hmm. A se zeptám jenom stručně tedy, co je to za píseň?
1: Je to písnička, která výsledně vyšla na autobusu do Podbořan a vypadá tam úplně jinak. Tak tohoto je jako původní verze. Psal jsem to v Garzonce v Lubenci již, bo často zmiňovaném místě mého občasného pobytu a venku zuzil Silvestr a lítali tam ty rakety a vybuchovaly a ta písnička je vlastně o takové jisté samotě uprostřed tady toho trošku nuceného veselí.
0: Tak tady je Silvestr.
2: Stále jsem na cestě, počkej na mě, milá. Venku je Silvestr, pošrapnel díra. Venku je Silvestr, v očích hoří tropy. Stále jsem na cestě a možná jsem tě propil. Silvestr, výbuchy tma stopy. Stále jsem na cestě, poutník do samoty. Venku je Silvestr, je svátek psů a raket. Stále jsem na cestě, z konce na začátek. Venku je Silvestr, jdou tři slepičí kroky. Stále jsem na cestě, míjím dny a roky. Venku je Silvestr, půlnoc bude krutá. Stále jsem na cestě a další srdce puká.

bude krutá. Stále jsem na cestě a další srdce puká.

0: Pomyslně listujeme knihou Tomáš Polívka, Petr Linhardt, Autobus do Sudet. Mluvili jsme už o soundtrackích na konci kapitol, to znamená doporučené hudbě, které se kniha týká, ale taky třeba, která nějak s ní, s těmi kapitolami vzdáleně souvisí. Mluvili jsme o obrazovém materiálu, o diskografii, což v tomto případě, Petře, neznamená jenom tvoje řadová alba, ale právě i ta různá hostování. Zmínili jsme Michala Horáčka, nechtěl, nebo rád bych zmínil třeba spolupráci s duem Hmlisto na albu Československá, což vlastně ani nebylo hostování, ale naprosto rovnocenná spolupráce.
1: Spoluautorství to bylo.
0: Tak, spoluautorství a tak. Krátce po vydání knihy vyšlo tvé nejnovější album Šénau. Jemu jsme už věnovali samostatné vydání pořadu, jak se vám líbí, takže zájemci najdou na www.hudebnirozhovory.cz. A čím se teď, Petře, zabýváš? Co chystáš, když skončila kapitola Šénau? Máš v hlavě něco? Další svoje album, album s Majerovkami, nebo třeba nějaký vedlejší projekt?
1: Tak mám jinak nějaký první myšlenky k budoucím písním. Tady mě zaujala taková pěkná pověst, která je o hradě Hartensteinu. Pasáčkovi se zjeví bílá paní a je krásná, neskutečně krásná a říká mu, hele, já myslím, že mě můžeš jako vysvobodit, ale musíš to dát zítra ještě jednu noc, protože já zítra se ti zjevím v té svý nejstrašnější podobě. A on to teda jako nedal, že jo. A mně to přijde, že ty pověsti je zachycený jako to, že člověk taky má ošklivou podobu nějakou, že vlastně člověk celý život nějakým způsobem jako zápasí třeba s tím, co je v něm jako ošklivý, že jo. A že by vlastně z toho mohla být písnička. Tak uvidíme, no. A jinak ještě taková věc, která mě hodně těšila. Všichni asi znají trilogii Šikmý kostel Karin Lednické. A Karin přišla s myšlenkou, že by pro karvinský pěvecký sbor Permoník mohl vzniknout útvar něco jako oratorium, řekněme, a vybrala proto určité jako úseky z toho románu a já jsem podle těch úseků psal libretto. A to libretto už je hotový a nedávno jsem se potkal s paní Irenou Šurmanovou, která to celé jako zhudebňuje a to celou hudbu k tomu tvoří a zdá se mi, že to pojala prosto úžasným způsobem. Tak se těším, že to tak někdy jako... Ono to jde pomalu samozřejmě. Není jednoduchý to napsat, není jednoduchý to potom jako secvičit a ty postupné realizace, myslím, že to je tak rozvržený na několik let dopředu ještě, ale na to finále se moc těším.
0: Tak já se budu těšit taky. Mám tady poslední píseň. Vybrali jsme Kristýnu, tady Kristýno s vykřičníkem.
1: Ano, ano.
0: To je téma, které mám rád, taky na tvých albech. A taky je to vlastně píseň, která má nějaké pokračování.
1: A má pokračování. Že... Jsem se o Kristýně dozvěděl nějaké další souvislosti. Bylo to ještě na jednu píseň.
0: Tak a tato verze tedy 2015.
1: To je úplně původní. To je úplně původní vlastně. Na rozhledně potom to zpíváme s Františkem Segrádem, tak tohle to je domácí demosnímek.
0: Petr Linhardt, hovořili jsme nejen o knize Autobus do Sudet. Petře, děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání a vše dobré.
0: Loučí se také Milan Tesař, zvuk měl na starosti Šimon Vítek.
2: Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, jsi podle jména jeho dcera. Kristýno blázna, Kristýno ze Sudola. Kristýno zcela.

Kristýně z popela, Kristýno, Kristýno, ve slunci prozřela. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

Kristýno na cestě, Kristýno zvíře, na pouti s Agnes, co chtěla se vdát za malíře. Kristýno útěku, Kristýno zel, v celé Maria cel. Kristýno břízou cesty, Kristýno mrtvé nevěsty, důkazy, provazy, milosti, Kristýno mříží a přízraků viny, Kristýno dnů, které vypily stíny. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem.

0: Kristýna ve vagóně v polici nad metví. Kristýno svatá ve vyřazené stojí. Kristýno poustelnice, služebnice místa. Kristýno jistá, Kristýno stařenko.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Zprávy.
3: Nemocnicím stále chybí krev, nejvíc skupiny A a 0. Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal nutnost posílit kapacity pro přihlašování. Odložená utkání 5. kola fotbalové ligy se budou hrát 9. září a počasí zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, místy přehánky, výjimečně i bouřky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Krve od dárců je stále málo, vedle nemocnic chybí třeba taky ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A, stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat. K pravidelnému darování vyzvalo taky Ministerstvo zdravotnictví. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle rezortu ale bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
3: Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Kyjev k útokům na Rusko podle Moskvy používá britské drony. Londýn ale původ těchto dronů nepotvrdil. Premiér Andy Burnham znovu ujistil Ukrajinu o trvající podpoře.
5: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
3: Před podzimními volbami je podle digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura si chtěla minulý týden ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Do testu se zapojilo zhruba 30 tisíc lidí a provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
6: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
3: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný.
7: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže oznámilo nové termíny odložených zápasů 5. kola šance ligy. Jablonec s Baníkem Ostrava a Hradec Králové z Plzní se utkají ve středu 9. září.
8: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin v Hradci, se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
7: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa a kapitán španělských šampionů Rodri podepsal 4letou smlouvu v Barceloně. Přestup 30letého záložníka z Manchesteru City dnes oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Zaplatil za něj přes 65 milionů liber.
9: Zdržení na D1 za Jihlavou a nehoda v Hořicích na Jičínsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Jihlavou. Od kilometru 106 se popojíždí až do zúžení na kilometru 103,5. A tam se projíždí pouze levým pruhem kvůli opravě vozovky a zdržíte se do 15 minut. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové a Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Smířic. Na stém kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. V Hořicích na Jičínsku je neprůjezdná stará silnice 35 na Hradec Králové. Začerpací stanicí Orlen se převrátilo osobní auto. Obět se to dá přes Hořice, Husovou ulicí anebo po dálnici D35. Nehoda vás zpomalí na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku. V křižovatce u Orlenu se srazila dvě auta. Průjezd je omezený, počítejte s kratším zdržením v obou směrech. A na silnici 35 z Třeboně do Jindřichova Hradce překáží následky nehody za stráží nad Nežárkou. U odbočky na Příbras v zatáčce se teď uklízí, projíždějte proto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území, místy přehánky, výjimečně taky bouřky a postupně pak od jihu místy polojasno. Nejvyšší teploty zítra 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 20 hodin a 9 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou v úterý 18. srpna. Začal večerní proud písní a zpráv. Následovat bude slovenské vysílání Radia Vatikán od 20 hodin 45 minut. Od 21 hodin to pak budou večerní chvály a po nich se k nám můžete připojit s modlitbou živého růžence. Dnes se modlíme růženec bolestný. Zůstaňte s Proglasem.

0: Dospívala Adéla Krajčová. Duchovnímu rozměru stišení i nedávnému celostátnímu setkání mládeže v Ostravě se věnuje nové 34. číslo katolického týdeníku. Do obsahu dává nahlédnout jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Víte, jak se mluví o okurkové sezóně? A mnozí znáte cuketovou sezónu. Katolický týdeník ani v čísle 34 něco takového nezná, protože pro nás je i ticho téma. Tentokrát jsme mu vyhradili přímo dvou stranu. Věnujeme se spiritualitě a tichu. Jeden z autorů v jednom textu tam dokonce záškodnicky radí: přestaňte tento text číst a získáte vzácné minuty ticha nerušeného slovy. Pokud se však do našeho tématu začnete, pomůže vám později vplout do ticha snáze. Ovšem nic nemáme ani proti radosti a veselí, které zažívali mladí věřící a rodiny v Ostravě v uplynulých dnech, takže samozřejmě přinášíme i spoustu ohlédnutí a reportáží na několika stranách ve velkém i malém sešitě z celostátního setkání mládeže.
0: Katolický týdeník se v perspektivách zaměřuje také na aktuální přírodní a společenské otázky, pokračuje šéfredaktorka.
1: Během pondělní uzávěrky se Prahou proháněly obrovské bouřky. Venkovními žaluziemi to lomcovalo, voda stříkala dovnitř po otevřenými ventilačkami, vichr vylamoval dveře z pantů a tak jsem kolegům říkala, když se venku čerti žení, je nejlépe být v katolickém týdeníku. Takže s takovou žertovnou náladou jsme uzavírali vydání tohoto týdne a hned nám bylo veseleji, hlavně, že se ochladilo. A myslíme však na letošní příšerná vedra a požáry a proto přinášíme také zajímavou esej v perspektivách na straně 7. Její autor, profesor biologie Doležel, srozumitelně přibližuje výzvy zemědělství v čase klimatické změny. Píše o genetické editaci, nikoli modifikaci plodin, o hladu, o suchu a i o inspiraci a znalosti Gregora Mendla. Text vychází z jeho přednášky, kterou řekl nedávno na akademických týdnech, takže je ryze aktuální. A samozřejmě nechybí ani kulturní tipy, komentáře, tentokrát na těžší témata, a to Medjugorje a zhanobení sochy Panny Marie, a to, jak nemáme okamžitě přistupovat ke hněvu, a také, co odkrývá migrační krize v Seutě. Na stránce Doma, kde se věnujeme výchově, mluvíme o příbězích a pohádkách, které pomáhají dětem chápat svět a pochopit i sebe. Přeju hezké stále ještě letní čtení a pokud možno ochlazení.
0: Uzavírá představení aktuálního čísla katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: To byla finská písničkářka Desire Sarela. Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podií zahájí sobotní koncert v kostele na nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert nese podtitul Varhanní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannese Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo vranovským varhanám tak, aby byl nejen hudebně bohatý, ale aby rovněž předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje.
0: Druhé festivalové vystoupení se uskuteční tuto neděli v prostorách Baziliky Minor v rakouském klášteře Geras. Koncert nazvaný Hudební pouť po centrech italského baroka představí soubor Hof Muzici v čele se dvojicí sopranistek Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou.
1: Tento ansámbl, proslulý svou objevně laděnou dramaturgií, provede posluchače po hudebních centrech tehdejší Neapole a Ferrari za podmanivého zvuku historických nástrojů, jakými jsou teorba, barokní violončelo či neapolský spinet. Dramaturgie večera nabídne překrásný a zcela unikátní repertoár duchovních kantát druhé poloviny 17. století. Posluchači se mohou těšit na znovu oživení děl italských mistrů, která se dochovala pouze v archivech a v moderní době nebyla dosud vůbec publikována. Přijďte se vychutnat jedinečnou akustiku a majestátní atmosféru geraské baziliky a nechte se unést vášnivou i meditativní hudbou italského jihu. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací ke koncertu naleznete na webových stránkách festivalu www.hudebnipodii.eu.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podií Kateřina Málková.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: To byla Lenka Dusilová na nahrávce z roku 2000. 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy připomene ve čtvrtek v Brně spolek Díky, že můžem. Akci Brno 68 pořádá pod záštitou festivalu Nevermore 68 a ve spolupráci s brněnským Institutem paměti národa. Odpoledne plné aktivit bude v Káznici na Cejlu. Jedna z organizátorek, Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem, pro Glasu sdělila, na co se návštěvníci mohou těšit.
1: Program bude probíhat od 14:00 do 22:00. Většina toho programu je úplně zdarma. Jediné co, tak tam máme zaplacené programové body a to je historická procházka. Ta bude s historikem Michalem Konečným, který bude provázet po místech spojených se srpnovou okupací v Brně a také tehdejšími veřejnými médii. A potom je ještě druhý, to je promítání filmu Okupace, kde bude dramaturgický úvod od Tomáše Hubáčka. Potom bude promítání filmu a potom bude ještě diskuze se Šárkou Jelínek-Gmiterkovou. Všechen další program je zdarma. Od 14:00 do 22:00 po celou dobu té akce bude volně přístupná výstava, která se jmenuje Ukrajina objektivem Karla Cudlína. Karel Cudlín je český dokumentární fotograf. Ta výstava představuje nějaký průřez jeho cestami po Ukrajině, od fotografií spojených s vyhlášením nezávislosti na Ukrajině na počátku 90. let přes oranžové revoluce a Euromajdan až po snímky vlastně každodenního ukrajinského života a právě v tom fotografování pokračuje i teďka během toho, co je na Ukrajině ruská invaze. Od 15.15. bude i komentovaná prohlídka tady té výstavy, kterou provede Jan Haken, což je kurátor té výstavy. Zároveň celou dobu tam bude přístupná i výstava Roky bez svobody, kterou nám zase zajišťuje spolek Milion chvilek. Tam budou povídky Jiřího Padevěda, které budou doplněny o dobové fotografie pamětníků. Od 14.30 vlastně hnedka skoro na začátku bude komentovaná prohlídka Káznice, kterou provede Pavel Strašák. Od 16:00 bude živá hudba, to jsme hodně chtěli, to pro nás bylo důležité, aby tam byl i tady tento bod. Budeme tam mít Ester Valtrovou, která bude hrát a zpívat živou hudbu z 60. let.
0: Tematickou linkou celé čtvrteční brněnské akce jsou podle Veroniky Michalčíkové média.
1: My jsme si říkali, že vlastně spoustu lidí má tak nějak povědomí o tom, jak to během okupace probíhalo v Praze. Myslím v tom smyslu, že tam byl hodně silný rozhlas, že dlouho vysílali i díky filmu Vlny. Myslím, že se o tom spoustu lidí dozvědělo, ale potom už mnohem méně lidí má nějaké větší povědomí o tom, jak to probíhalo v Brně. A to tak, že Česká televize také vysílala ještě, tuším, že to bylo 7 dní po okupaci, tak to jsme právě chtěli vyzvednout jednak z tu debatu, ale taky skrz tu komentovanou procházku. V té debatě se to promítne tak, že má název Média tehdy a teď. Hosté budou pamětník srpna 68 Radomír Kos, který se právě podílel na utajeném vysílání z brněnské československé televizi jako mladý zvukař tehdy. Potom tam bude historik Michal Konečný a jako třetí debatující hostka bude Barbora Telfrová, což je současná redaktorka v brněnské české televizi. A my jsme právě tady tím chtěli jednak poukázat na ty události v Brně kolem československé televize, jak to bylo tehdy, ale zároveň tam mít aktualizační moment vlastně se současností. Na to se těším, že to takhle propojíme a poukážeme na to, že i v Brně tady byly hodně silná média během okupace.
0: Přiblížila za pořadatele čtvrtečního setkání Brno 68 Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem.

0: V Olomouci pokračuje 27. ročník Mezinárodního festivalu Olomoucké šachové léto. Hraje se jako memoriál zakladatele Jaroslava Fuksíka. O co přesně jde, to řekl pro Glasu na začátku týdenní akce její ředitel Jakub Fuksík.
1: Přihlášeno máme zhruba 333 hráčů ze 33 zemí, což je letos rekord, co se týká počtu účastníků. A nejdále do Olomouce to budou mít hráči například z Tajvanu, Jihoafrické republiky, Číny, Spojených států amerických nebo třeba Kanady. V rámci festivalu se představí ve startovním poli pět velmistrů. Nejvýše žebříčku je postavený holandský velmistr Ernst Sipke. Ze známějších domácích mohu zmínit například olomouckého velmistra Pavla Šimáčka, kterého šachoví fanoušci znají právě ze simultánek, které hrával také na olomouckém Horní náměstí. Z mladých hráčů očekáváme řadu talentů, kteří do Olomouce dorazí. Ve hlavním velmistrovském turnaji se představí například 15-letý Piotr Břeřina z Polska nebo domácí 16-letý reprezentant Baja Delgerdalaj, který je vícemistrem Evropy do 14 let z roku 2024. Z českých teenagerů v Olomouci uvidíme také například Nikitu Filindaše, což je nejlepší český šachista v kategorii do 14 let, nebo nejlepší českou dorostenku Luci Rybáčkovou. A jako takovou zvláštnost bych zmínil tradiční účast v vozovkách domácí hráčky, kterou je islandská velmistrně Lenka Ptáčníková, která pochází z nedalekých Mostkovic u Prostějova. Od roku 2004 žije na Islandu a reprezentuje tam zemi ohně a ledu.
0: Olomoucké šachové léto potrvá do neděle. Podle ředitele Jakuba Fuksíka je otevřené všem generacím.
1: Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem bude letos úctyhodných 78 let. Nejmladšími účastníky budou dva osmiletí francouzští šachisté, mladá slečna Julia Miller-Mouet a chlapec Auguste Carpentier. Na druhé straně tady toho pomyslného seznamu se nachází účastníci otevřeného mistrovství České republiky seniorů. Z nich čtyři budou letos mít 86 let. A mezi nimi například Otakar Svoboda z Olomouce nebo Pavel Dosoudil z Přerova. Takže zájem mladých šachistů je velký. Letos účastníků věku bude zhruba 20%. Kromě hlavních turnajů, kde je potřeba se přihlásit dopředu, tak se budou konat i dva doprovodné turnaje. Konkrétně půjde o turnaj v bleskovém šachu a o turnaj v rapid šachu, kde se registruje až před jeho zahájením.

Krásný večer, milí posluchači Proglasu. Je tu 21. hodina a s ní modlitba večerních chval. Po nich se s námi můžete pomodlit živý růženec bolestný.

0: Prožíváme úterý 18. srpen, máme 20. týden v mezidobí. Texty pro dnešní modlitbu vezmeme ze 4. týdne žaltáře, tedy od strany 1176 ve starším vydání breviáře, 1176. Pokud máte novější vydání, nalistujete si stranu 1307. 1307. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Jak veliká dobrodiní Pán Bůh náš každou chvíli z lásky k nám činil a činí, uvažme, lidé milí.
1: Neboť všichni jsme stvoření ku podobenství Jeho a přehojně obdaření ctí a slávou od Něho.
0: On nás rozumem a radou milostivě obdařil, aby omylem neb zradou sám se člověk nezmařil.
1: Co je dobré a co je zlé, dal nám jasně poznatí, a že naše síly jsou mdlé, slíbil nám pomáhati.
0: Všechno lidské moci poddal, cokoliv na světě jest, by mu člověk chválu vzdával, prokazoval mu vždy čest.
1: Proto každé věrné duši, a to času každého, znáti a chválí ti sluší, dárce tak laskavého. Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
0: U babylonských řek tam jsme sedali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion.
1: Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.
0: Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli, kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali. Zpívejte nám ze sionských písní.
1: Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň v cizí zemi?
0: Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi schromne pravice.
1: Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu, když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.
1: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, že jsi vyslyšel slova mých úst.
1: Budu ti hrát před anděli. Vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
0: A slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
1: Neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
0: Když jsem volal, vyslyšel jsi mě. V mé duši si rozhojnil sílu.
1: Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst.
0: Budou opěvovat Hospodinovi cesty. Věru veliká je Hospodinova sláva.
1: Jistě vznešený je Hospodin a přece zhlíží na pokorného. Pyšného však zdaleka pozná.
0: Když procházím soužením, zachováváš mi život. Proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku. Zachraňuje mě tvá pravice.
1: Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá na věky. Dílo svých rukou neopouštěj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Budu ti hrát, Hospodine, před anděli.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení je z listu Kolosanům. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine. U tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté. Oslavujme Krista, neboť on dává svému lidu moc a sílu a upřímně ho prosme. Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
1: Kriste, naše sílo, smiluj se nad svými věrnými.
0: Uděl víru a vytrvalost těm, které jsi povolal k pravdě.
1: Pane, podle své vůle ukazuj cestu těm, kdo nám vládnou.
0: Dej jim správná vnuknutí, aby nás vedli k pravému pokoji.
1: Ty jsi nasytil chlebem zástupy.
0: Uč nás, abychom z toho, co máme, pomáhali hladovým.
1: Učiň, ať se vlády států nestarají jen o své národy.
0: Ale ať mají úctu ke všem a starost o všechny.
1: Až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, kdo uvěřili.
0: Uděl zemřelým bratřím a sestrám vzkříšení a život.
1: Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, posilni v nás vědomí, že jsi stále s námi a nauč nás modlit se tak, abychom o tom, co pronášíme ústy, rozvažovali ve svém srdci. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní je čas pozvat vás k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Číslo do studia máme 739 850 345.

A pomodlíme se samozřejmě i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby nabízíme chvíli stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

Já ještě jednou zopakuju číslo, na které můžete volat a pomodlit se pak s námi za vaše úmysly. 739 850 345.

0: První desátek bolestného růžence se s námi dnes pomodlí paní Ivana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěla prosím pomodlit za poděkovat za všechny dary milosti, za Boží ochranu, za dary Ducha Svatého a ochranu Matky Boží Panny Marie. A hlavně bych chtěla poprosit za uzdravení mého manžela. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří se se mnou modlili, a vám moc krát děkuji a Pánu zaplať. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí pan Zdeněk. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Tady je Zdeněk ze severních Čech a já bych se chtěl pomodlit tento desátek za Michala. Chtěl bych se pomodlit za mého bratra a za naše rodiny, bratra a moji. No a taky za to společenství, které jsme teď tady u rádia, tak pomodlíme se taky za sebe společně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak já bych chtěl taky ještě tady trošičku to upřesnit. Za nás, za všechny, kteří jsme se společně modlili, tak to samozřejmě znamená také pro Rádio Proglas.
0: Děkujeme.
1: Tak. Děkuji všem za tento desátek a přeju požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: I vám dobrou noc s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek se dnes pomodlíme s paní Hanou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se ráda pomodlila tento desátek za celou rodinu, nebo i za celý rod a za všechny živé zemřelé a taky hlavně za svoji dceru a za duše v očistci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou.

0: i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já moc děkuji všem, kteří se se mnou společně modlili, a vám děkuji za možnost těchto společných modliteb s Pánem Bohem.
0: Také dobrou noc. Dobrou noc s Pánem Bohem.

0: Následuje čtvrtý desátek Ježíš, který pro nás nesl těžký hřích. Pomodlíme se jej s panem Jiřím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Jiří, přispívající člen Bílovce. Děkuji panu za 90 let života, za zdravý rozum. A mám 17 právnoučat. A pana prosím, aby z těch právnoučat se vybral, aby studovali kněžství a řeholní povolání. Prosím, pomodlete se mnou na ten úmysl. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký křiž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký křiž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký křiž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký křiž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký křiž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

0: Amen.
1: Gráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý pro nás nesol ťažký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Gráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý pro nás nesol ťažký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý pro nás nesol ťažký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý pro nás nesol ťažký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý pro nás nesol ťažký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánu zapad všem, kteří se se mnou modlili. Ať se vám daří s Pánem Bohem.
0: Děkujeme, s Pánem Bohem, dobrou noc.

0: A závěrečný desátek bolestného růžence Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se s námi pomodlí paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych si chtěla pomodlit s vámi poslední desátek růžence. Prosím posluchače, jestli by se teda nepomodlili se mnou za mého manžela zemřelého, který zemřel letos v květnu. Za všechny dary, co jsme dostali od Pána Boha, co dostáváme všechny milosti. Potom za duše fašisti, za který se nikdo nemodlí. A za obrácení svých dětí a vnoučat. A aby nebyly války, aby prostě celý svět, aby na celém světě vládl mír. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávat královnu, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. a proto, o rodovnice naše, obrať k nám tvé milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když posvátným růženci, blahoslavené Pani Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Amen. A na úmysl svatého Otce a za taky ze všechny. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Děkuju všem, kteří se se mnou modlili a děkuji vám pro glas. Páne Bohem, dobrou noc.
0: S Pánem Bohem také děkujeme. Děkujeme všem posluchačům, kteří se s námi dnes pomodlili. A zveme vás také příště, nebojte se, zavolat do živého růžence do Proglasu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Emílie mrkla na datum záhlaví dopisu. 14. října 1792. Tento dopis byl napsán téměř před 100 lety v době revoluční vřavy. Emílie od dětství slyšela o revoluci spoustu věcí, vysvětlovali jí, čeho všeho bylo díky revoluci dosaženo, ale také jí nezastírali, jaké hrůzy se tehdy děly. Ví o vyhlášení lidských a občanských práv, o zrušení otroctví, o volebním právu, o vzniku republiky. Ví také, za jakou cenu bylo toho všeho dosaženo. Za cenu strašlivého krveprolití a systematického zabíjení těch, kdo nezdíleli stejný názor z vůdci revoluce. Emílie potlačila zachvění. Myšlenka ponořit se díky nalezeným dopisům do této epochy ji vzrušuje, ale zároveň ji nahání strach. S čím se v nich asi setká? S tajemstvím? S hrůzou? Tahy písma jsou měkce jemné a velmi elegantní. Dopis je napsán na kvalitním papíře. Vše nasvědčuje tomu, že ta, která dopis psala a ta, jíž je dopis adresován, patřili k vyšším společenským vrstvám. Jméno Charlotte z naděje musela být asi moc hezká, sní Emílie. Vysoká a štíhlá, protože si říká rošťačka. Blond, to je jisté, píše to, s dlouhými vlasy. Emílie si znovu pročítá dopis. Ne, krátké vlasy. Opravuje se, když zároveň rozechvěle otvírá druhé psaní.

La Rochelle, 12. listopadu 1792. Moje drahá Elizabeth, už je to téměř měsíc, co jsem vám naposledy psala. Odpusťte mi to. Byla jsem natolik zaneprázdněná, že ani nevím, kde začít. Ve svém posledním dopise jsem vám oznámila, že jsem se stala Charlotte obyčejnou. Ve skutečnosti se teď jmenuji Charlotte Martinová, revoluční občanka. Vím, má drahá Elizabeth, že zečtení těchto několika řádků vás zamrazí. Bohužel jsem neměla jinou možnost, než se stát jednou z nich. Ale musím vám to lépe vysvětlit. Vzpomínáte si na abého Boneta, který přicházel sloužit mši v zámecké kapli, když byla maminka nemocná? Viděla jsem se s ním před 2 měsíci, ještě před vaším odjezdem. A jestli jsem vám o tomto setkání nic neprozradila, pak jedině proto, abych vás netrápila a neznepokojovala. Ten chudák se skrýval na jednom z okolních statků, kde jsem zrovna navštívila jedno nemocné dítě. Jako spousta jiných kněží, odmítl složit přísahu na občanskou ústavu duchovenstva. Nechtěl, aby mu vládl stát, chtěl zůstat věrný církvi, jenomže tím riskuje svůj život. Dnes se proto musí skrývat, aby unikl vězení, galejím a smrti. Když jsem jej viděla v takovém stavu, zděsila jsem se. Znáte mě dobře a víte, že nesnáším nespravedlnost. Jak může tak dobrý člověk, který žil svůj život pro Boha a pro službu bližním, jak jen může být jeho existence zredukována na neustálou úzkost z odhalení? Pro něj, jenž byl neustále k dispozici našim rodičům, a pro ostatní kněze, kteří jsou ve stejné situaci, se cítím být zavázána něco učinit. Tak teď víte, drahá Elizabeth, proč jsem se stala Charlotte Martinovou. Už je tomu měsíc, co se snažím vetřít se mezi revolucionáře, abych tak mohla být špionem v jejich vlastním táboře. Vím, jak je to nebezpečné, ale já jsem vždycky měla slabost pro nebezpečí. A pokud to, co právě dělám, přispěje k záchraně několika životů těch mužů, nebude nic ztraceno. Před 2 týdny jsem si našla práci u Výboru pro všeobecnou bezpečnost, jenž úzce spolupracuje s revolučním tribunálem v Paříži. Členové výboru mají za úkol pronásledovat všechny nepřátele svobody, kteří podle jejich názoru ohrožují naši vlast. Vypomáháme spolu s Františkou, dívkou mého věku, s přípravou vydatné stravy pro členy výboru. Ach ano, moje drahá sestřičko, četla jste dobře, pracuji v kuchyni a vařím. Člověk by nevěřil, že jsem nikdy nevkročila do prostor, kde Alfonzie připravovala jídlo. Bylo třeba, abych se všemu naučila a začíná se mi už dařit trochu lépe než na začátku. Ale mé kuchařské počinky nejsou ničím zajímavé. Nejdůležitější a pro mě nejvýznamnější je ta část mé práce, která spočívá v přinášení jídla pánům z výboru. Takže kdykoliv proniknu do některé z jejich kanceláří či jiných místností, v nichž se scházejí a radí, pozorně naslouchám. Zatím jsem se ale nic důležitého nedozvěděla. Nevzdávám se však. Jsem si jistá, že jednou ti pánové budou přede mnou mluvit bez jakýchkoliv zábran. Všechno je jen otázkou trpělivosti. Ale trpělivost, jak dobře víte, nemám jí na rozdávání. Každý den prosím pána, aby mi ji trošku dal k dosažení mého cíle. A vy, Elizabeth, co je s vámi? Co děláte? Tak bych si přála mít o vás nějaké zprávy. Možná jste mi už napsala na zámek naděje, jak jsme se na tom domluvili, ale od mého odchodu jsem se tam ještě nevrátila. Je to příliš nebezpečné. Bojím se Magdaléniny reakce, kdyby mě viděla takhle nahastrošenou. Nemohu riskovat, že by mě chytili, když jsem sotva na začátku. Musím být velice opatrná. Kvůli těm kněžím, jejichž osud bych snad mohla jednou změnit. A také kvůli vám, protože jsme si slíbili, že se znovu uvidíme. A pro sebe samu. Osud nepřátel republiky je strašlivý. Celá se chvějí jen při pomyšlení na ten hrozný vynález doktora Gilotina. Místní noviny s potěšením popisují,
jak lehce usekává odsouzencům hlavu. Je to děsivé. Nakonec jsem se rozhodla psát vám k Andriézovým. K ním se asi se vší pravděpodobností uchýlíte a naleznete mé dopisy. Přeji vám hodně štěstí, Elizabeth. Charlotte.

Emílie také nemá příliš mnoho trpělivosti. Bez dalšího otálení otevírá všechny dopisy z balíčku a hltá jejich obsah. Za chvíli je její postel zaplavená listy pokrytými vznosným šarlotinným písmem. Emílie je krajně rozrušená. Bere do rukou jeden dopis za druhým. Znovu pročítá určité pasáže a začíná cítit přátelství k této neznámé, očividně odvážné dívce. Poprvé po několika týdnech projevila o něco zájem. Probudila se v ní zvědavost a teď chce vědět víc. Chce poznat Charlotte z naděje. Či Charlotte Marténovou? Emílie zatím neví, jak by jí měla říkat. Chce vědět, co se s ní stalo a jestli se znovu sešla se svou sestrou Elizabeth.

Dlouho poté se Emílie vrátila do přijímacího pokoje a její matka nevěřila svým očím. Její dcera je jako vyměněná. Z obličeje se jí vytratil zármutek a oči jí zase jiskří. Ale hlavně s ní zase mluví. Maminko, komu dříve patřil tento dům? Ptá se z ničeho nic Emílie. Paní Serisejové, odpovídá s překvapením matka. Proč? Emílie ani neposlouchá její otázku a hned pokračuje. Žije ještě? Má nějaké děti? Víte, odkud pochází? Emílíny otázky zaplavují paní Dekošetovou, aniž by měla možnost odpovědět alespoň na jednu z nich. Ale naše čerstvá vdova se nezlobí. Naopak, má radost, že zase vidí svou dceru takovou, jakou ji znala před manželovou smrtí. Tatínek jí často dával různé hádanky a problémy k řešení. Byl to jejich způsob hry. Emílie teď bombardovala svou matku otázkami v naději, že se jí tak podaří získat nějakou informaci, která by jí pomohla v přemýšlení. Pomalu, má drahá, říká paní Dekošetová, jednu otázku po druhé. Emílie se zarazila, když uslyšela maminčin radostný tón. Jí se také zdá, jako kdyby se život vrátil do starých kolejí. Její smutek nezmizel, ale ulevilo se jí. Může klidně dýchat a to jí dělá tak dobře. Žije pořád ta paní Serisejová, bývalá majitelka domu? Ptá se znovu. Samozřejmě, odpovídá maminka. Setkala jsem se s ní, prováděla mě tímto domem. Má nějaké děti? Myslím, že jich má 5. Proto nám také prodala ten dům, který patřil jejímu otci. Byl pro její rodinu příliš malý. Chcete říct, že zde nikdy nebydleli? Ptá se Emílie s náznakem zklamání. Její otec zde bydlel sám po mnoho let, pan Benjamin Lžonty. Zemřel loni a jeho dcera si vzala na starost prodej domu. Emílie přemýšlí. Matka ji pozoruje. Když její dcera přemýšlí, vždycky trochu přimhouří oči, jako by si tím v hlavě usnadňovala přechod k dalšímu bodu. V této chvíli se podivuhodně podobá svému otci. Stejný rozhodný nos, stejné vysoké čelo, stejné jemné rty. Po své matce zdědila Emílie snad jen své hnědé oči a tmavé, těžké vlasy. Její otec měl vlasy světlé, téměř rezavé. Myslíte, že bych se mohla s paní Serisejovou setkat? Ptá se náhle Emílie. Paní Dekošetová nechápe, co se stalo. Ani ne před 2 hodinami se její dcera bez valného zájmu vydala nahoru podívat se na svůj nový pokoj a teď odtamtud přichází plná elánu a celá netrpělivá, aby se mohla setkat s osobou, o jejíž existenci se právě dozvěděla. A přitom se od smrti svého otce vyhýbá jakémukoliv setkání či návštěvě. Dokonce odmítá své přátele, protože jsou pro ní příliš veselí. Ty jsi něco našla? Ptá se své dcery. Emílie se mírně začervenala. Tak mírně, že jiné než mateřské oko by si ničeho nevšimlo. Ale paní Dekošetová zná svou dceru a ví, že nedokáže lhát ani nic předstírat. Tento povahový rys měl u ní její manžel ze všeho nejraději, její upřímnost a nekompromisnost. Něco hodnotného nebo něco, co by nemohla paní Serisejová postrádat? Naléhá mírně na svou dceru. Nic takového, to vám slibuji, odpovídá Emílie. Dívka váhá, jestli má mamince všechno prozradit. Obvykle před ní nic neskrývá, ale teď je to něco jiného. Chtěla by si i Charlotiny dopisy nechat tak trochu pro sebe. Nemá chuť o nich hned mluvit, aby měla čas poznat tu dívku z jiné doby. Emílie se jí cítí být podivuhodným způsobem přitahována. Chtěla by se stát její přítelkyní a o opravdovou přítelkyni se člověk s nikým nedělí. Alespoň ne hned.
Nahoře ve svém pokoji pečlivě schovala všechny dopisy do jejich skrýše, aby je nikdo nenašel. Můžeme ji zítra navštívit, když chceš. Vrací se matka k tématu, aniž by ukázala sebemenší známku zvědavosti. Musím jí zanést nějaké papíry. Emílie vyskočila a vyběhla do schodů. To je bezvadné, zavolala přes zábradlí. Rychlostí větru vběhla do svého pokoje a vrhla se na postel. Dívá se na bílé štuky na stropě, které byly nedávno čerstvě přemalovány. Tento dům se jí líbí.

0: Poslouchali jsme druhou část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli vám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Při poslechu pořadu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer. Světoznámá hradecká firma Petrov vyrábí klavíry a pianina už od roku 1864. Její činnost ale zdaleka nekončí jen u výroby hudebních nástrojů. V našem pořadu se podíváme také na to, jak Petrov podporuje děti, mladé hudebníky i celé rodiny. Dozvíte se, jaké zážitkové programy Petrov připravuje pro děti od 7 let a poutavou formou tak propojuje hudbu, techniku a umění. Dlouhodobě podporuje hudební vzdělávání, mladé klavíristy, koncertní projekty i kulturní dědictví regionu. Poslechneme si také, jak může tradice, stará více než 160 let, inspirovat i nejmladší generaci. A tím vším nás bude provázet přímo majitelka firmy paní Zuzana Ceralová-Petrofová, která představuje již pátou generaci rodiny Petrofů a která úspěšně navázala na tradici svých předků. V roce 2014 získala čestný titul manažerka roku. Paní ředitelko, já jsem moc rád, že jste si na mě tady zde ve vaší firmě v krásné kavárně udělala čas a na úvod našeho pořadu, přestože bude zaměřen na děti, bychom si možná mohli představit trošku více vaši firmu, aby naši posluchači věděli, co všechno vlastně jste dokázali za celou tu dobu.
1: Tak já moc zdravím všechny posluchače vašeho rádia a děkuji moc krát, že jste přišel za mnou udělat tento rozhovor. Firma Petrov se datuje k roku 1864, kdy můj prapradědeček vyrobil první klavír. A od té doby se hodně změnilo, prošla druhá, třetí generace a vlastně když byla ta třetí generace a firma byla na vzestupu, prodávali jsme tehdy do 45 zemí celého světa a naše výrobky získávaly zlaté medaile na různých výstavách v zahraničí, tak v roce 1948 přišla konfiskace a vlastně vláda si vzala veškerý náš majetek a vlastně jsme měli zákus jako rodina vstoupit do továrny, takže firmu řídil stát. No a pak můj tatínek v roce 1991 začal privatizovat továrnu a trvalo to velmi dlouho. A to už byla ta čtvrtá generace naší rodiny. A výsledek byl ten, že jsme si museli vlastně koupit továrnu zpátky, protože jsme dostali v restituci pouze 4%. No, o to víc jsme se museli všichni snažit, abychom ty peníze otočili výrobky, které se pak prodají. Museli jsme hodně inovovat, změnit výrobní postupy, vrátit se k některým postupům, které tady byly kdysi za našich předků, hodně k ruční práci. A dneska musím říct, že firma, například značka naše, Ant Petrov, kterou jsme v průběhu let vypěstovali, tak má úplně novou konstrukci. Vlastně získala ocenění to nejvyšší v Americe mezi top 5 ikonama světových značek pian. Takže se ho si moc považujeme. Jsme rádi, že na naše nástroje hrají umělci jak čeští, tak zahraničí. A pro ty, kdo mají rádi mainstreamovou hudbu, tak Taylor Swift natočila své poslední CDčko na našem Ant Petrofu ve Švédsku. Nebo Billie Eilish s naším pianinkem objela celý svět a s bratrem naspívali, natočili song pro film Barbie. A další samozřejmě jmenujeme našeho Matyáše Nováka, skvělého pianistu z Hradce Králové, který s náma vyrůstá. Potom Ivo Kahánka, ředitel dnešní konzervatoře v Praze, Jana Simona a další. Takže jsme moc rádi. A dneska firma prosperuje a prodává do 65 zemí celého světa. A naše nástroje jsou známý pro svůj takový kulatý, romantický tón.

0: Když se řekne firma nebo výrobna pián a klavíru, tak si každý představí asi nějakou továrnu, ale my sedíme v krásné hale, kde je zasedací síň, jsou tady výstavní prostory, je tady krásná kavárna. Popište, jak vlastně váš podnik vypadá dneska.
1: Děkuju. Tak my sídlíme na adrese na Brně 1955, už 150 let. Předtím jsme 10 let byli na Starém Městě naproti katedrále svatého Ducha, kde jsme začínali jako rodina. A tady na té adrese máme výrobu pián, to znamená, piano se skládá ze 7000 součástek, že a my většinu toho vyrábíme tady u nás na dvoře, takže ta výroba je poměrně obsáhlá, ale je tady v Hradci Králové na této adrese. A pak máme zrekonstruovanou budovu bývalé výroby a skladování, kterou už nepotřebujeme a to se nacházíme právě v ní. A tomu říkáme dneska Petrov Gallery, protože to je kulturní centrum nejenom pro nás, ale pro Hradec Králové, protože pro celou republiku, protože se tady odehrává řada krásných koncertů, eventů, všechno, co tady vidíte, pronajímáme. Je to na ploše 1700 metrů čtverečných, takže koncertní sál pro 500 až 800 lidí, piano showroom s pianiny, s klavíry, možnost výstavy obrazu, střídáme to jednou za 2 měsíce, takže tady máme spoustu výtvarníků, s kterými spolupracujeme. No a takový to místo pro setkávání, kde kam lidi rádi chodí, protože máme i svoji kavárnu a na všechny ty akce, které tady jsme schopni pořádat, tak máme najetý cateringy podle toho, jak si přijde zákazník, takže takové centrum.
0: Já jsem si všiml, že zde neprovozujete jenom akce hudební, to znamená třeba koncerty, ale i různé výstavy. Dokonce tady byla i výstava ptactva exotického, tuším, a podobně, že?
1: Ano. Ty prostory jsme záměrně dělali multifunkční proto, aby Hradec získal další rozměr možnosti různých prezentací. Takže kromě toho, co jste jmenoval a co já jsem říkala na začátku, tak tady probíhají například sportovní utkání, jako třeba soutěž ve skoku na trampolíně, to jsou děvčata, anebo naopak box, což je tady velmi populární. Jsme schopni udělat takovou arénu na box a soutěží se o pohár Antonína Petrofa. Nebo samozřejmě děláme spoustu aktivit s dětmi, se školami, od těch nejmenších až po vysoké školy, kdy tady probíhá řada koncertů, absolventské koncerty, zušek, nebo různá studentská skupení si přijdou zahrát, protože jedna z našich náplní je například kavárenský koncert, který se tady odehrává vždycky jednou za 14 dní ve čtvrtek a řada z těch vystupujících jsou třeba studenty vysoké školy a podobně.
0: Máte zde vystaveno mnoho vašich výrobků, ale asi to nebudou úplně všechny, které vyrábíte. Kolik vlastně druhů těch pian a pianín a klavírů máte dneska ve vaší nabídce?
1: No, my jsme se to snažili zúžit, protože jsme toho měli strašně moc v nabídce a pak jsme si řekli, že jako už to nejsme schopni ufinancovat, abychom na skladě drželi spoustu dílců podle toho, jaké modely jsou k dispozici a tak jsme to trošku zredukovali. Dneska děláme standardně černé kusy pianin ve 3 výškách a vlastně 6 dalek klavírů a kromě toho, že si můžete vybrat moderní styl nebo klasický, řekněme, tak jsme schopni dělat i nástroje na míru. A to barevné třeba, teď tady má jedna dáma objednaný takový petrolejovou barvu, takovou tyrkysovou tmavou, nebo děláme standardně barvu červená Ferrari, vysoký lesk samozřejmě,

0: A nebo hodně běží bílá barva, ale jsme schopni udělat i rokoko, to znamená takovou patinu tam dát, jako tu bílou, ne lesklou, ale matnou, a k tomu zlaté dekorace, jako znám z Ludvíka 14. 16. No a na poslední řadě spolupracujeme s různými umělci, takže se na tom propisuje i design. Takže například spolupracujeme s bratry Havlíčkovými, kteří žijou v Praze nebo v Los Angeles na střídačku. A jeden z nich je malíř a druhý je hudební skladatel. Například složil filmovou hudbu k filmu Bratři Mašínové a podobně. A vlastně to piano pak vypadá tak, že je pomalované a že ho můžete využít nejenom jako hudební nástroj, ale i jako obraz, jako dekoraci.
1: Mně teď momentálně napadla otázka, jestli tady ty různé barvy a různá provedení těch výrobků mají vliv na barvu zvuku, protože vím, že ten materiál je velmi choulostivý na to, jaký vydá ten zvuk, že?
0: Na barvu zvuku a na ten charakter toho zvuku má vliv především konstrukce nástroje a pak vlastně kladívka, která se do nástroje umisťují, a jejich opracování. A rezonanční deska, která se tam používá, kterou my používáme smrkovou a vlastně do dneška si tady vyrábíme sami. To opláštění, jak já říkám, tak tam můžeme improvizovat víc a tam právě dopřáváme tím zákazníkům různé možnosti a nemá to úplně takový vliv na tu barvu zvuku a na jeho intenzitu, řekněme. Výjimka je možná, když jsme nedokončili jeden projekt a tak jsme se to jaksi nedozvěděli, když jsme tady měli nabídku s jednou firmou, která vyráběla takový ten pohledový beton a zkoušeli jsme společně vyrobit křídlo, které mělo speciální moderní tvar a bylo právě o to vynutí z betonu. A takže jsem se to nedozvěděla, jestli ten zvuk byl nebo nebyl utlumený. Náš vývojář si myslí, že by to na to mít vliv nemělo. Víme dneska, že reproduktory například se dělají z betonu, ale my tím, že jsme ten nástroj nedokončili, tak nevíme, jak by to bývalo dopadlo s akustikou.

0: Podívejme se teď na děti, kterým má být náš pořad věnován. Vy jste před chvílí zmiňovala, že děláte i různé velikosti, respektive výšky pianin. Které vaše výrobky třeba jsou vhodné pro malé děti, které se učí například na zuškách?
1: No, nejoblíbenější model do zušek je naše pianino výšky 125, což je černé provedení vysoký lesk. A vlastně to vyhovuje asi všem kategoriím dětem, které se učí hrát na hudební nástroj. Pokud jsou to malé dětičky, tak jim pomáháme tím, že jim tam dáme takové stupinky, aby dosáhli na pedál. To všechno se dá dneska regulovat, ale aby jsme vyráběli pro děti menší, nižší pianino, takové najdete u nás v muzeu tady v Hradci Králové a je jenom jedno jediné jako prototyp, protože se neosvědčilo a ty rodiče, když potom zvažují, jestli ten nástroj koupí a vědí, že jim má vydržet více generací, tak se to vlastně nikdo nekoupí.
0: Děláte také exkurze pro děti, třeba jak zušky, tak i další školy, aby se seznámili tady s těmito vašimi výrobky?
1: Děláme a děláme to moc rádi. Zaváděla to u nás moje sestra Ivana, která tady vybudovala v Hradci Králové na naší adrese muzeum, což dalo velkou práci, protože s tatínkem hledali po archivech různé materiály, abychom dali dohromady celou tu historii naší těchto 60 let. A pak jsme se rozhodli, že toto muzeum přestěhujeme do centra města. A to tam je dneska k dispozici v infocentru naproti Muzeum východních Čech v Hradci Králové. A zase jsme ho povýšili o další možné například interaktivní prvky. A takže dneska tam najdete audiovizuální prvek, že hrajete na piano a to je propojené s elektronikou a zároveň si můžete podle výšky tónu, barvy tónu namalovat obraz. Takže ten si pak pošlete na svůj mobil nebo do počítače a máte vzpomínku na nás, na muzeum. Takže děláme to a děláme to proto, já zrovna dneska dopoledne jsem měla tu čest provázet tady pražskou školu, přijeli malí dětičky z druhé třídy, přijeli k nám vlakem z Prahy a bylo to moc fajn, protože byli zvídaví, tak je potřeba přizpůsobit vždycky té věkové kategorii tu prezentaci, ale vlastně co jim říkáme, že jsme rodinná firma, že překonáváme těžkosti, že musíme, aby se udržel také dlouhý biznis, tak je to normální, že se někdy daří, pak se zase nedaří, že je potřeba vychovávat nové generace, aby nám pomáhali, co znamená řemeslo, co znamená akustika a tak dále. Takže jsou tam i různé kvízy. Myslím si, že je to poučné pro děti všech věkových kategorií.

0: to třeba tyto malé děti, nebo obecně školní děti, případně jejich učitelé u vás nejvíc zajímá? O co je největší zájem?
1: Samozřejmě o hru potom, což je dobře, protože všichni se to chtějí vyzkoušet a o to víc teďka, že tam zjistili, že u toho můžou i namalovat obraz, takže ti, co skutečně chodí do Lidušky už a hrají, tak pro ně to je obzvlášť zajímavý, že tvoří ten obraz takový jako, řeknu, romantický nebo zkrátka podle hudby, ale má to nějaké prvky. Ale ten obraz si může vytvořit vlastně každý, i ten, kdo na ten nástroj vůbec nehraje. A já vždycky doporučuji, ať se to každý zkusí, nejenom kvůli tomu obrazu, který pak nakonec namaluje, ale hlavně ta hra je přece jenom jistým způsobem koncentrace na něco, co prostě musíte tomu dát tu pozornost tu chvíli. Musíte hrát všemi prsty, to znamená, že musíte procvičit v tu dobu všechny kognitivní funkce a propojit je vlastně. Je to velmi emočně jako hezká věc, takže cítíte pocit ze hry a vlastně to, jak spolupracujete s tím nástrojem, a to si myslím, že je to nejdůležitější, že když se to ty děti odnesou, že je to vlastně něco hezkého hrát na ten hudební nástroj, že jim to přinese takové jako uspokojení duše, tak to si myslím, že je to nejlepší, když mohou vyzkoušet.
0: Tak to musí být pro ty děti opravdu velký zážitek. Chodí sem k vám na exkurze třeba i jiné skupiny dětí, když teď odečtu ty zušky?
1: Ano, chodí sem. Dneska ráno to byla základní škola. To byli druháci, takže osmiletí děti a často k nám jezdí i středoškoláci nebo druhý stupeň vysokých škol. A mám ten dojem, že ve čtvrté nebo v páté třídě dokonce o nás píšou ve vlastivědě. Takže oni vlastně se dozvědí, že v Hradci Králové se vyrábí piana, že tam existuje nějaká rodinná firma a díky tomu nás často pak navštěvují v závěru roku při svých výletech, které mají se třídou. A jsme za to rádi a vždycky se jim věnujeme, jsme na to připraveni. No a u těch starších pak jsou to samozřejmě středoškoláci a nebo vysokoškoláci, kteří jezdí i z univerzit ze světa. A tady pak jsou různé odborné záležitosti, jako například, že si na nás mohou vyzkoušet nějakou case study, prostě případ toho, jak se vyrábí piana, jak funguje rodinná firma, kam vyvážíme do světa, nebo případně zahraniční obchod a tak dále. Takže už jsme udělali mnoho takových studentských prací a často jsme jako oponenti diplomových prací, které studenti u nás například na různá témata, musím říct, od marketingu přes výrobu si chtějí udělat. No, takže.
0: Tady v Hradci je i hudební katedra při univerzitě. Spolupracujete nějakým způsobem i s nimi?
1: Určitě. Já mám tu čest, že v tomto období jsem šéfka správní rady Univerzity Hradec Králové. A takže vím, jak univerzita funguje a moc ráda ji podporuju. A proto máme spoustu společných projektů. Mimo jiné i to, že studenti sem chodí si přehrávat nebo dělat praxi. Často nám pomáhali i v muzeu nebo marketingem. A dneska oni mají nádherný opravenou budovu původní, tu pedagogickou fakultu. A mají tam nástroje nejenom od nás, ale různé. A jsme za to moc rádi, protože například jsme využili jejich učebny, když jsme tady měli Petrofest, tak vlastně jednotlivé ty učebny sloužily k tomu, aby se tam zdokonovali studenti z celého světa a dostávali masterclasses od výborných profesorů světových. A potažmo my jsme pak zase u nás tady v Petrov galerii nabídli sál a koncerty, kde si mohli večer koncertovat. No.
0: Když bychom se teď podívali na tu praktickou stránku, to znamená, když by třeba nějaká školní třída, ať už je to z klasické školy nebo ze základní umělecké školy, chtěla si u vás objednat exkurzi, určitě je potřeba se dopředu nějak domluvit a je také možné tu exkurzi postavit podle nějakého individuálního programu na nějaké individuální dohodě?
1: A vždycky to je na individuální dohodě, jo, protože musíme se domluvit, aby jsme na to měli čas, abychom si vyčlenili prostě čas a lidi a buď začínáme v muzeu a domluvíme se s kolegy, který dneska v muzeu jsou, nebo my i se svojí sestrou děláme komentované prohlídky, ty pravidelné jsou jednou za čtvrt roku. A myslím si, že jsou už do konce roku vyprodané, ale to nevadí. Takže rádi poskytneme i pro zájemce něco úplně individuálního.
0: Dostanou se děti třeba i do provozu, pokud by měli zájem?
1: Brali jsme děti do provozu, ale v tuhletu chvíli to nechceme dělat, protože my potřebujeme si tady vyřešit svoje nějaké vnitřní stěhování strojů a tak dále, takže když teďko půjdete na dvůr, tak uvidíte, že tam jedna z těch hal se vybourává, protože se tam dělá podlaha a já bych nerada si vzala na zodpovědnost jako nějaký úraz, takže teď to není vhodný, ale jakmile to zase bude vhodné, tak to samozřejmě děláme.
0: Děláte pro děti také nějaké speciální prázdninové programy nebo akce?
1: A myslím si, že neděláme, protože v prázdninách Hradec Králové je vylidněn a my tím, že tady fungujeme v Petrov galerii a v provozu vlastně přes rok pořád, tak také máme prázdniny a je tady pak zavřeno v těch horkých měsících. Ale muzeum, právě infocentrum v Hradci Králové, tam se dá pravidelně chodit, pořád tam nejsou žádné. Naopak, tam v létě budou moc rádi, když se děti přijedou podívat, rodiči.
0: Takže o prázdninách do muzea, infocentra a během školního roku zase přímo sem do fabriky.
1: Přesně do Petrov galerie a můžou si zahrát na celou škálu nástrojů. Všechno, co je u nás vystavené, tak je hratelné. A pokud přijedou děti s rodičema, můžou si u nás dát zákusek nebo rodiče kafe, máme výborné svoje Petrov kafe a zároveň, když se podívají na www.petrovgalerie.cz, tak tam najdou celou škálu koncertů a akcí, které tady v Petrov galerii prodáváme a dá se to vlastně dopředu online koupit a můžou přijet a užít si to tady celý den.

0: Naše firma podporuje i umělce, a to nejenom světové a známé, ale i děti, které mají talent, jako například skvělá Nora Lubadová nebo Adam Zamirovský a samozřejmě Matyáš Novák, který je dneska profesionál a hraje úžasně, nedávno hrál v Carnegie Hall a je to náš Hradečák a jsme na něj pyšní. A zároveň podporujeme skupinu umělců v takzvané Petrov Art Family, což je napříč žánry, napříč světem, řekněme, taková asociace umělců, která sympatizuje se značkou Petrov a těm moc rádi pomáháme, točíme s nimi CDčka, půjčujeme jim nástroje a podobně. No a k tomu se vážou klavírní soutěže, které velmi rádi podporujeme, a to například v Tuzemsku je Brumovská klávesa, tady v Brumově krásná mezinárodní soutěž, nebo soutěž Amadeus, také mezinárodní v Brně, nebo klavírní dua, mezinárodní soutěž, která se děje v Brně jednou za 2 roky, předtím byla v Jeseníku, a nebo náš Petrov International Competition, soutěž světová, která momentálně se odehrává v Mexiku, ale příští rok uvažujeme o Chorvatsku.
1: Paní ředitelko, já vám moc děkuji za váš čas, za zajímavý rozhovor a doufám, že bude náš pořad i inspirací pro případné další zájemce.
0: Děkuji moc krát já za váš čas a jenom dodám, že všichni jste srdečně vítáni a budeme se moc těšit. Děkuji, nashledanou.
1: Končí radioreport, ve kterém jsme si představili firmu Petrov z Hradce Králové, a to především z hlediska podpory dětí a mládeže. Pořadem nás provázela majitelka firmy Zuzana Ceralová Petrofová. A od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

svátek. Objeví se nám u vrátek, když v motě její jádro v nich našel člověk ten správný cíl, nadechl se.

začátek. Objeví se nám obrátek, když motěj její jádro vnitř našel člověk, ten správný cíl nadechl se. A zalícil. Anděle s

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Kněžná fialinko, proč se

Jdem lese, sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: 이름은
1: Na proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
2: Dnešní část nese název Přátelství mezi mužem a ženou. Antičtí autoři nevěřili, že by žena byla schopna moudrosti a stálosti. Chybí tu tedy rovnost, kterou pravé přátelství vyžaduje. Dnes samozřejmě nemůžeme přijímat zásadu, že by byla žena tvorem nižším, přesto i moderní psychologie stále potvrzuje, že žena je jiná než muž. Vnitřní struktura žen a mužů se značně liší. Proti tomu se dá uvést důvod, že pravé přátelství je duchovní. Ctnost a velké ideály jsou stejné pro všechny. Muž i žena mohou mít stejný názor na život, práci, společnost. Nemůže se tedy tvrdit předem a zásadně, že by nebylo přátelství mezi mužem a ženou vůbec možné. Důvody proti němu jsou však rázu praktického. Přátelství se vynutí důvěrný a častý styk. Kdo pak zaručí, že tělo a nižší city nejsou daleko silnější než duch? V obyčejném životě bývají častá kamarádství mezi chlapcem a děvčetem v dětských nebo raně studentských letech. Nejsou trvalá, stačí maličkost a je po všem. Rodinný život a vše, co mu předchází, pak vedou jiným směrem. Delikátnější se stává tato otázka u duchovních osob. Vedení duší a zpověď vyžadují důvěrná sdělení. Dobrá duše, která dostává od zpovědníka rady, si ho přirozeně váží. Zpovědník pak cítí obdiv, když pozoruje lásku k ctnosti a snahu o dokonalost. Že tu však hrozí nebezpečí, je zřejmé. Ne každý, kdo duchovně začíná, duchovně končí. Proto píše svatý Vincent z Paula svým řeholnicím. Prosím Boha, aby dal našim sestrám milost nepřilnout k žádnému zpovědníkovi. A z celého srdce se modlím, aby žádný zpovědník nepřilnul k vám. To by vás zahubil. V životě svědců je však dost příkladů, kdy se strohost mužského boje o zásady evangelia vyvažovala stykem s emotivní láskou k Bohu u ženské světice. Přátelstvím se dá nazvat poměr svatého Jana Zlatoústého k Olympiadě, svatého Františka z Assisi a svaté Kláry, svatého Františka Saleského a svaté Jany Františky ze Chantal. Vtipně však odpověděl svatý Teodor Studita mnichovi, který se odvolával na to, že i svatý Pavel měl přítelkyně. Můžeš je mít, ale jen tak, jako je měl svatý Pavel. Krátce se dá tedy říci, že přátelství mezi mužem a ženou je možné a dobré jen tam, kde zájmy duchovní zatlačí do pozadí přitažlivost tělesnou. Duch totiž spojuje trvale a opravdově v lásce Boží.
1: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
3: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
3: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
3: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem
0: a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
3: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Ostravská galerie výtvarného umění je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky v současnosti zahrnují přes 23 tisíc uměleckých předmětů a jsou průběžně rozšiřovány. V budově Domu umění na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě vítám u mikrofonu dvě pracovnice galerie, kurátorku výstav Renatu Skřepskou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dokumentátorku knihovnici Gabrielu Pelikánovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Výstavní prostory se nacházejí v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926. Kdo dal podnět k výstavbě takového úžasného domu a právě na Jurečkově ulici, paní Pelikánová?
2: Já si myslím, že úplný prvopočátek byl už v roce 1905, což se může zdát divné, ale je tomu tak, protože v tom roce se setkaly dvě velmi významné osobnosti, stavitel František Jureček a Alois Průšil, který v té době pracoval u soudu. Oba dva měli civilní zaměstnání jiné, ale milovali umění a cítili, že v Ostravě neexistuje prostor, kde by měly být pravidelné výstavy, plnohodnotný prostor, který by k tomuto sloužil. Takže začali snít sen, že Ostrava získá svůj pavilon, kde budou prezentovány umělecké sbírky pravidelně. A ten sen se stal realitou v roce 1923, kdy vznikl spolek pro výstavbu a udržování uměleckého pavilonu v Moravské Ostravě.
0: V současné době, když se má postavit nějaký dům, tak probíhá úžasné výběrové řízení. Jak tomu bylo ve 20. letech 20. století? Také proběhlo nějaké výběrové řízení? Tam se paní Renaty Skřepské.
1: Ta situace byla velmi podobná. V té době byla vypsána veřejná architektonická soutěž, byla vypsána 1.2.1924. Soutěže se účastnila opravdu plejáda tehdejších architektů a stavitelů. V porotě byl například architekt František Vahala, Bohuslav Fuchs, velmi uznávaná autorita, ale například také historik umění Václav Vilém Štech. Bylo 41 prací, které se účastnily, a z nich byly dva projekty, které získaly druhou cenu. Nebyla vypsána první cena. Jednou z těch druhých cen byl návrh Kamila Roškota a druhý navrhovala dvojice architektů František Fiala a Vladimír Wallenfels. Jejich projekt, protože se jednalo o anonymní soutěž, byl označen červeným čtvercem. Ten červený čtverec vlastně se dnes stal takovým logem, který galerie používá, a tento projekt vyhrál. Je velmi důležité, že se vlastně jednalo o mladé architekty, kteří byli žáky Jana Kotěry, a ta stavba vznikla z dvou proudů. Jedním byl tehdy velmi uznávaný holandský purismus, to znamená čistota bez ozdob. Jan Kotěra vlastně v tomto duchu už projektoval budovu muzea v Hradci Králové. A ten druhý proud, nebo ten princip, který se tu uplatnil, byl také v návaznosti na Ostravu, protože je to cihlová architektura. My se s ním můžeme setkat na dolu Michal nebo ve Vítkovicích v skvělém projektu Pavla Kuplvízra, kdy Vítkovice v té době byly v Evropě uznávanou kolonií. Budova vlastně byla projektována v tom moderním stylu. Je důležité, že se jednalo o v té době jedinou stavbu na zelené louce, to znamená budovu galerie, která byla opravdu zcela moderně postavena. To pojetí vlastně i dnes pořád snáší ta velmi přísná měřítka, protože sály byly projektovány jako velké se světlíkovým horním osvětlením, to znamená, že vlastně bylo možné vystavovat díla s přirozeným světlem, což i dnes je jedním z takových velkých požadavků. Ale byly tu samozřejmě také problémy, protože tím, že Ostrava je hornické město, hrozily sesuvy půdy, takže musela být realizována na železobetonové desce. Tuto stavbu prodražilo. Konečná cena byla kolem 2,5 milionu, což bylo vlastně o milion více, než se předpokládalo. Takže spolek scháněl peníze jednak od dárců ze sbírek, ale také vlastně došlo k úvěru Moravsko-Ostravské spořitelny. A to se potom samozřejmě propsalo i do toho chodu. Koncepce architektonická budovy a jak byla vlastně realizována, jsou dva velké sály, které sloužily vlastně výstavním prostorům. A dále zde byly prostory pro klubovnu, administrativní část sloužily. A zajímavé je, že už v té době zde byly dva ateliéry pro umělce. My dnes považujeme za takovou velmi moderní záležitost, takzvaná rezidenční místa pro umělce. V té galerii už vlastně se s tím pracovalo v roce 1926. A zase takovou možná velmi moderní ukázkou tehdejšího projektu bylo i to, že vlastně v původním verzi se počítalo, že zde bude podlahové vytápění, opět taková záležitost, které se vracíme dnes, ale díky tomu navýšení té ceny k tomu nedošlo a vlastně zůstalo to topení v tom klasickém pojetí. Takže je to budova, která je nejen ve své době byla velmi moderní, ale i dnes pořád slouží tomu účelu a splňuje požadavky na velmi přísná kritéria galerie.
0: Jaké byly další důvody pro výstavbu tohoto domu? Zeptám se paní Pelikánové.
2: Kromě toho, co už jsem říkala, že Ostrava nedisponovala nějakým profesionálním výstavním prostorem, tak takový primární důvod osobní byl ten, že stavitel František Jureček byl velký sběratel umění, disponoval obrovskou sbírkou kolem 120 výtvarných děl a neměl je komu odkázat, protože byl svobodný mládenec, byl bezdětný a postupně jak stárnul, tak si uvědomoval, že ta jeho sbírka nemá budoucnost a musel vymyslet, jak ji teda uplatnit. A právě s Alojzem Sprušilem si řekli, že by bylo fajn, kdyby vznikl ten dům umění, protože tím pádem vlastně ta Jurečková sbírka by tady mohla být natrvalo umístěna, mohla by být k dispozici všem zájemcům a vlastně takové obrovské přání Františka Jurečky bylo, že chce, aby vlastně výtvarné umění, přístup k výtvarnému umění jako takovému neměli jenom ti bohatí, kteří v té době na to měli a měli doma třeba vlastní originály, ale opravdu i všeobecná veřejnost, studenti, žáci škol, kteří tady mohli chodit na exkurze a právě vnímat to výtvarné umění, získávat k němu vztah a aby se třeba mohlo stát celoživotní jejich láskou. Takže ten hlavní důvod byl najít prostory pro uplatnění téhleté veliké sbírky.
0: Paní Skřebská?
1: To, co tu již zaznělo, ta filozofie vycházela ještě z jednoho proudu a to byl vlastně dobový vliv Johna Ruskina, anglického filozofa, sběratele umění, který vlastně požadoval takzvanou nebo věřil v takzvané zušlechtění člověka uměním. A vlastně to už tu bylo zmíněno, jednalo se i o to, uvědomili jsme, že jsme v Ostravě 20. let, jaká ta situace zde byla, byly zde sociální problémy, byl zde obrovský problém s alkoholismem. A on chtěl, Jureček, po vzoru právě Ruskina, že sem mohou chodit jeden den v týdnu, bylo otevřeno zdarma, mohli sem chodit nemajetní, chudí, aby na ně působil vlastně odpovídalo té době umění, umělecké galerie měly být chrámem umění. Bylo to opravdu takto bráno a vlastně, aby na toho člověka to umění působilo, možnost ušlechtit ho. Byla to utopie, ale krásná utopie.
0: Z toho všeho, co zde zaznělo, usuzují, že pan Jureček byl opravdu ušlechtilý, vzdělaný člověk, rozuměl umění i architektuře. Asi měl velkou radost z toho, když se tento dům otvíral, že se jeho sen naplnil.
2: Osud je někdy opravdu vrtkavý a tady došlo k tomu, že v roce 1925 koncem roku zemřel v říjnu a dům umění se otevíral 13. května roku 1926, takže tenhle ten nádherný den nezažil, nicméně ještě předtím, než zemřel, tak stačil ve své závěti tuhle tu svou sbírku odkázat spolku Domů umění, takže v podstatě všechno bylo právně v pořádku a vlastně na smrtelné loži mu jeho přítel Alois Prušil, kterému už byla řeč, slíbil, že tu pochodeň potáhne dál a že se opravdu postará o to, aby ta filozofie, kterou spolu vymysleli, toho Domu umění pokračovala, což se taky stalo a Alois Prušil se stal jakýmsi správcem Domu umění, něco jako ředitel, měl pořád ještě své civilní zaměstnání u soudu a tuhletu funkci měl v podstatě čestnou, dobrovolnou, bezplatnou, což v dnešní době je velmi zajímavé a opravdu staral se o ten Dům umění neskutečným způsobem. Už tady bylo řečeno, že jeden den v týdnu byly volné nebo zvýhodněné vstupy a Alois Prušil se staral i o to, aby opravdu propagoval ten Dům umění velkou měrou, takže pravidelně prováděl skupiny zájemců nejen Jurečkovou sbírkou, kdy jim vysvětloval různé principy tvorby výtvarných děl nebo vykládal jim o různých autorech, ale samozřejmě prováděl i výstavami, které v té době tady probíhaly a propagoval to umění i v novinách. On byl i výborný psavec, takže skvěle dokázal psát různé výtvarné kritiky a opravdu uplatňoval tenhle ten svůj talent i touhletou formou, takže pravidelně se objevovaly články jím podepsané, kde mluvil o různých výstavách, které v Ostravě probíhaly.
0: V úvodu jsem říkal, že v současnosti zde nalezneme přes 23 tisíc uměleckých předmětů. Nedokážu si představit, kolik těch uměleckých předmětů tady bylo právě třeba v tom roce 1926, anebo jak pan Sprušil dokázal v té době přesvědčit třeba jiné galerie ve světě, aby nějaké exponáty darovali nebo půjčovali do Ostravy. Paní Pelikánová.
2: Tak, princip byl asi takový, že Dům umění měl k dispozici výstavní prostory, které byly vlastně k mání různým umělcům. Je zajímavé, že už v roce 1924 máme zachovanou korespondenci, kdy v podstatě Dům umění ještě nestál, ale už spolek Dům umění získával dopisy, kdy jim psali různí malíři, výtvarníci, že mají zájem tady do budoucna vystavovat. Takže zájem byl obrovský a opravdu za té první republiky se tady objevovala jména jako Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Václav Špála a další. Tihleti lidé tady vystavovali a protože to byli žijící autoři, tak samozřejmě byli účastní i vernisáží a to je taky zajímavé. Rozdíl mezi dneškem a minulostí byl ten, že výstavy byly krátkodobé, trvaly třeba jenom 6 týdnů, měsíc a co je nejdůležitější, byly prodejní. Takže vlastně přijel umělec, domluvili se se spolkem umění na nějakých podmínkách výstavních, kdy v podstatě 10% z ceny díla šlo vždycky na spolek umění, zbytek šel autorovi. A tímhletím způsobem, když byli spolu v osobním kontaktu, tak samozřejmě docházelo k tomu, že Alois Prušil, protože byl výborný diplomat, vyjednávač, tak získával podmínky, že buď mu autoři do sbírky dávali darem svá díla z vděčnosti, že ta výstava mohla proběhnout, nebo se domluvili na nějaké ceně, kterou zaplatil spolek Domu umění a odkoupil si to dílo. Po případě, když na to neměli dostatek financí, tak pomohli mecenáši. Byli to buď jednotlivci, jako třeba teď mě napadá Eduard Šebela, centrální ředitel Vítkovických kamennouhelných dolů, který byl v podstatě i předsedou spolku Domů umění a byl obrovský mecenáš, takže ten velmi často přispíval, ale mohly to být i korporace různé, ať už zmiňovaná Moravskoostravská spořitelna nebo další. Takže za těchto těch podmínek se získávaly peníze a navyšovaly se sbírky. Alois Prušil byl neskutečně šikovný, protože začínalo se na zhruba 120 dílech, které patřily do té Jurečkové sbírky. A když v roce 1946 Alois Prušil zemřel, tak ve fondu bylo asi 2100 děl. Takže ten nárůst za těch 20 let byl enormní.
0: Paní Skřebská doplní?
1: Pro zajímavost to vše, co tu zaznělo, vlastně mělo ještě i jeden důvod. Já už jsem zmiňovala, že stavba stála velmi mnoho peněz, byl na ní úvěr a vlastně ty nákupy těch uměleckých děl od těch autorů, těch 10%, která se vlastně vztahovala na ty prodejní ceny, tak šel částečně na umoření tady tohoto úvěru. Zase, když byl Dům umění otevřen, tak zde byla stála expozice z Jurečkovy sbírky a výstava ze soukromých sbírek města Ostravy. A ta výstava, opět to tu zaznělo, byly to krátkodobé výstavy z dnešního pohledu, ta výstava trvala 11 dní, což si dnes nedokáže nikdo představit, že se dělala výstava na 11 dní. A ty opravdu, když 6 týdnů, to už byla dlouhá doba, někdy se střídali velmi, velmi krátce. Jak když jsem se na to dívala, tak mě i překvapilo, že v podstatě nerozumím tomu, jak dělají instalace výstav při těch jejich možnostech, protože vše se dopravovalo, nebyla žádná doprava jako dnes, nebyly ty podmínky, i korespondence probíhala opravdu klasicky poštou a vlastně tam byly třeba 2 dny mezi instalací. Nedokážu si to představit, nejdříve jsem si myslela, že je to chybný záznam, ale ukázalo se, že opravdu tak krátká doba byla. Vlastně během těch prvních 10 let, někdy do té poloviny těch 30. let, tak se uskočilo 99 výstav, což je prostě obrovské množství z toho pohledu. Zase na vstupném se vybralo 150 tisíc a prodala se umělecká díla za více než 1,5 milionu, což je i z dnešního pohledu obrovská částka. Takže ta možnost toho budování, to už, co už zmínila kolegyně, nákupy, díky opravdu tehdy velmi dobré manažerské z dnešního pohledu manažerskému vedení, ta galerie prostě do těch 30. let prosperovala neuvěřitelným způsobem.
2: Já bych také ještě doplnila, protože ještě si představme, že ta výstava nebyla jenom o tom, že se nainstalovala díla, ale byl tam i nějaký marketing, takže každá ta výstava musela být zpropagovaná, byly plakáty, byly katalogy, byť to byly jenom třeba dvojlisty, ale i ty dali nějakou práci, takže opravdu jako klobouk dolů před managementem Domu umění za první republiky, protože bylo to neskutečné penzum práce. A ještě bych možná doplnila to, jak si přivydělával ten spolek Domu umění. Bylo to i tím, že k dispozici byla takzvaná přednášková nebo přednáškový sál, který tady máme do dneška, i když už slouží k výstavním účelům, ale v minulosti opravdu to byl primárně přednáškový sál, který Dům umění nebo spolek Domu umění pronajímal různým korporacím, společnostem, které tam mohly mít svoje aktivity. Takže buď přednášky nebo propagaci své činnosti nebo volné hromady, cokoliv, jako těch možností bylo x, ale museli platit nějaké nájemné. Takže to byla další možnost, jak si přivydělávat v podstatě na ty dluhy. A ještě bych se zmínila o tom, co mluvila Renata, že tady byly k dispozici ateliéry, ty byly v prvním patře a co je zajímavé, my dokonce víme, kdo je využíval. Jednak máme k dispozici dopis od ostravského sochaře a Augustína Hanzla, který o to velmi usiloval. Nicméně nemáme představu, jestli mu bylo opravdu vyhověno nebo nebylo, ale tam, kde to opravdu klaplo, tak to víme, že pražský vynikající malíř Rudolf Kremlička vystavoval v Ostravě 2x po sobě v roce 29 a 30 a Ostravu si velmi zamiloval a jezdil tady opakovaně a tvořil tady, protože byl vynikající portrétista a získával si spoustu zajímavých zakázek, kdy portrétoval i významné osobnosti Ostravy, třeba přímo stavitele Kotase a jeho ženu nebo starostu Prokeše s manželkou. A protože tady neměl zázemí, neměl tady vlastní ateliér, tak využíval právě ten ateliér v Domě umění, kde tvořil. Takže to je zase taková další zajímavost, že opravdu ten Dům umění žil. A žil v mnoha směrech, protože třeba v tom přednáškovém sále nebyly jenom přednášky v rámci různých výstav, ale probíhaly tady i třeba divadelní představení nebo hudební představení. A od roku 1932, kdy v Ostravě vznikl ostravský radiožurnál a začalo se živě vysílat, tak víme o tom, že právě z toho ostravského Domu umění živě se vysílaly právě různé reportáže nebo přednášky. Muselo to být neskutečně zajímavé a díky tomu vlastně Dům umění se zase krásně propagoval a získával novou klientelu, nové zájemce o jejich vlastně provoz. Problém byl ten, že ta doba už je hodně daleko a i když jsme chtěli získat tyto nahrávky, abychom je měli k dispozici, tak bohužel neexistují. Všechno se dělalo jenom živě a žádné záznamy se bohužel nedochovaly.

0: Na Proglasu posloucháte pořad o historii Ostravského domu umění. U mikrofonu mám dvě pracovnice galerie, Renátu Skřebskou a Gabrielu Pelikánovou. Vzhledem k tomu, že výstavy trvaly, jak jste říkala, tady 11 dnů a za 2 týdny už byly úplně jiné výstavy zase, a stále návštěvníci přicházeli, obdivovali, svědčí to o touze Ostravanů po kultuře, nebo sjíždělo se sem i široké okolí? Byl to takový tahák za první republiky?
1: My si musíme možná uvědomit, protože se díváme na spoustu věcí pohledem dnešní doby. Takže se musíme trošku vrátit před rok 1918 a uvědomit si, že v Ostravě vždycky bylo několik živlů. Byla to německá část obyvatelstva, byla tu židovská část obyvatelstva, česká, moravská. A vlastně do toho roku 1918 to bylo spíše majitelé vítkovických železáren, majitelé dolů, byl vliv na Vídeň, na Německo, sbírky se profilovaly z této sorty lidí a vlastně byl to takový trošku jiný svět. Tím zlomovým okamžikem je opravdu ten rok 1918, kdy cílem bylo Masarykova státu v té době pozvednout vlastně celé Československo vznikající a na té kulturní úrovni, troufám si říci, že nikdy nebyl takový důraz na to, že země se má představit svým uměním, svou inteligencí. To byl obrovský důraz, proto vzniká řada nových staveb. I v Ostravě je to záležitost nových bankovních domů, které už nejsou ve vazbě na vyloženě německý kapitál. A když se vrátím zpět, je to i ten dom umění. V tomto okamžiku je to zajímavé pro české právníky, pro českou inteligenci, učitele. Bylo to opravdu velmi důležité, taková ta pícha na to, že i Ostrava má moderní, a to byl opravdu velmi moderní, umělecký provoz, umělecký představuje to nejlepší. Zase uvědomme si, že velká část, to už měla i kolegyně autorů, kteří se vystavovali, byli prověření autoři již tehdy z Prahy a známí, ale je důležité, to tu také zaznělo, že měli zájem v té Ostravě vystavovat, že ta Ostrava pro ně byla důležitá. Takže vlastně a vznikají spolky ostravské a proto Ostravu to bylo a proto okolí velmi důležité a ten zájem z toho vlastně se i profiloval těch lidí.
2: Já bych to ještě možná doplnila takovou drobností. My jsme mluvili o tom, že tady vystavovali osobnosti, ale samozřejmě se dával prostor i skupinám, uměleckým sdružením. Takže v roce 1926, v roce, kdy vznikl Dům umění, byla založena i spolek moravskoslezských výtvarných umělců, což byli Češi, tady z regionu, ostravští umělci, ale tady už taky zaznělo, že ta Ostrava byla specifická tím, že tady byla česká klientela, ale samozřejmě i německá. A oběma těmto táborům byl dán prostor. V tomhle ten Alois Prušil byl velice předvídavý a spravedlivý, takže opravdu každý rok měla možnost tady vystavovat vlastně skupina moravskoslezských výtvarných umělců, většinou na podzim nebo na jaře, a adekvátně tomu i ostravský německý Kunstring, což byla zase skupina německých umělců. Takže tím pádem vlastně tady byla jakási harmonie, rovnováha a nedocházelo zde k třenicím, protože jako všichni dostali stejnou možnost se prezentovat a to bylo moc fajn.
0: Čas běžel, konec 30. let. Jak přežil Dům umění druhou světovou válku? Bylo to zase zpátky všechno německé, paní Pelikánová?
2: Ku podivu ne. Alois Prušil, jak jsem říkala, byl neskutečný diplomat, takže dokázal z toho vybruslit a i během války ta situace byla velmi kompaktní, opravdu i přesto, že byla válka, tak tady vystavovali ne Němci, ale i Češi. A ještě koncipoval ty výstavy tak, aby byly opravdu velmi národnostní, jo. Takže byly tady výstavy nazvané Národ svým výtvarným umělcům, které byly opakovaně, to byly výstavy současných umělců, kteří v té situaci válečné na tom nebyli finančně velice dobře a proto se jim dávala šance, jak se zpropagovat a jakým způsobem si zlepšit finanční situaci. Byla tady výstava, kde byla prezentována smetanová hubička, návrhy třeba. Takže to všechno mělo umocňovat češství v lidech a tak nějak pod Prahově bylo vidět, že Alois Sprušil tu koncepci měl velmi důkladně promyšlenou. Nicméně v roce 1944, jak byla několikrát bombardována Ostrava, tak Dům umění dostal zásah. Nebylo to nic fatálního, nicméně byla ta budova zcela vysklená, byla porušená částečně střecha, takže se musel Dům umění zavřít a znovu byl otevřen až v roce 1946. Problém byl ten, že v roce 1946 Alois Sprušil zemřel. On byl už dlouhodobě nemocný, takže bohužel to bylo celá logické vyústění, protože opravdu se trápil, byl dlouhou dobu umístěn na lůžku, takže se už nemohl věnovat té své funkci. Takže tady si myslím, že v té době bylo trošku bezvládí. Ale každopádně, když zemřel, což bylo 2. listopadu roku 1946, tak samozřejmě se ta zpráva okamžitě roznesla Ostravou. Měl nádherný pohřeb, kdy jeho rakev byla vystavena tady přímo v Domě umění na katafalku a potom před Domem umění stál smuteční kočár s koňmi a vlastně celý průvod, který měl několik tisíc účastníků, protože opravdu to byla osobnost Ostravy, která byla velice známá a uznávaná, tak tento průvod pana Sprušila vyprovodil na jeho poslední cestu až ke krematoriu, které v té době stálo na místě dnešního parku Milady Horákové. Takže my naštěstí přes vlastně dědice Aloise Sprušila jsme měli k dispozici i fotografie z tohoto smutečního obřadu a opravdu byl to nádherný dokument, jak ta Ostrava byla vděčná tomuto svému, dá se říct, až velikánovi, protože opravdu to, co pro tu Ostravu udělalo, to bylo neuvěřitelné.
0: Dostáváme se k poválečným dějinám Domu umění. Paní Skřebská.
1: Jako velmi často je vždycky souhra takových nešťastných událostí. Je to smrt Aloise Sprušila, protože je otázka, jak by to vypadalo, kdyby žil, ale historie se nikdy neptá, jak by, takže vlastně takovým momentem velmi už špatným pro galerii je rok 1949, kdy je ukončena činnost spolku a dochází k určitému bezvládí. Galerie je potom znovu pod názvem galerie otevřena roce 1951, ale je to už období, které nemá nic společného s galerijní činností. Je to víceméně dům, který je pronajímán pro různé aktivity, sjezdu, setkání horníků. Výstavy jsou zde opravdu politické, angažované. Je to obrovský propad proti té slavné éře tohoto období a vlastně návratem ke galerijní činnosti, byť samozřejmě velmi omezené, je až rok 1957, kdy jsou zde první výstavy Jaroslava Krále a Bohumíra Matala, takže opravdu zase galerijní umělecké výstavy, ale podotýkám, je zde velmi politický dohled, který ty výstavy posouvá do úplně jiného období. Takže zase je to už doba, která není pro ten rozkvět a je to takovéto období, kdy chvíli je lépe, na konci 60. letech, 70. leta normalizace, velmi časté střídání i ředitelů, i těch funkcí, je to období, které je pro galerii spíše krokem zpátky, než krokem dopředu.
0: Po roce 1989 znovu vzkříšení galerie.
1: Určitou dobu je zde pořád ještě taková ta zátěž té minulosti, takže do 90. let je to možná smutné, ale je potřeba říci, že do konce 90. let kulturu suplovaly v Ostravě spíše malé galerie, které se tehdy otevřely, nebo galerie Sokolská. Dům umění v tu chvíli pořád ještě trochu spal, ale na konci těch 90. let opravdu dochází k tomu rozkvětu, začíná být velký důraz na novou moderní koncepci. Zase se o galerii začínají mít zájem umělci, kteří vlastně zde vystavovali i dříve, nebo kteří vlastně nedostali příležitost vystavovat a od konce těch 90. let už začíná ta novodobá historie směrem k tomu současnému.

0: v Domě umění v roce 1932 vystavoval, takže tady se domlouvá se Spolkem umění právě na organizaci této své výstavy a shodou okolností tady máme i zvětšeninu fotografii, kdy sám Jan Zrzavý stojí ve výstavním prostoru, který se nacházel tady v dolním velkém sále před jedním ze svých obrazů. No, pokud je o tu vitrínu, tak z těch nejzaších nebo nejstarších archiválií bych ráda upozornila v kontextu se samotným vznikem Domu umění na prvotní katalog, který vznikl vlastně k té Jurečkově sbírce, takže tenhle ten malý katalůžek obsahuje krátké životopisy umělců, kteří byli součástí té Jurečkovy sbírky a vlastně i reprodukce některých obrazů, takže vyšel v jistém nákladu a vlastně byl to první katalog, který Spolek Domu umění vydal a my jsme moc rádi, že ho máme k dispozici, protože příští rok bude mít 100 let, byť na to nevypadá. A tady máme ještě originální listinu, kdy pravděpodobně rukou Františka Jurečky je napsaný soupis děl, které ve své sbírce měl, včetně cen, za které je získal, protože on odkupoval samozřejmě od různých umělců nebo získával na aukcích, které objížděl po celé republice. No a v neposlední řadě tady máme třeba i fotografii členů Spolku Domu umění, takže tady naleznete předsedu Eduarda Šebelu, ale i starostu města Ostravy Jana Prokeše, Alojze Spůšila, Rudolfa Tlapáka, což byl ředitel Českého gymnázia, ale současně i jednatel Spolku Domu umění a podobně.
1: Paní Skřebská doplní.
2: Z uměleckých děl, která jednak jsou ve vazbě přímo na sbírku, zde možná je potřeba zmínit portrét Františka Jurečky, grafický list, kterou, grafickou technikou, jejímž autorem je Švábín Max Švábinský. František Jureček je tu ještě potom na portrétu od Františka Ondruška, dalšího známého malíře. A Alojz Spůšil je zastoupen bystou, kterou vytvořil Augustin Hanzel. Takže jsou tu zpřítomnění vlastně na základě uměleckých děl velmi známých a významných autorů.
1: Přešli jsme do další místnosti. Na zdi velice zajímavý obraz, i když známý.
2: Je to vlastně obraz Jezerní krajina od světově známé autorky Toyen z roku 1929 a zase se to váže k velmi zajímavému projektu, protože galerie již několik let má takovou akci, je to výstava díla, jednoho díla ze sbírek Galerie výtvarné umění, které vybírají velmi známé osobnosti nejen ze světa kultury, ale třeba i sportu z úplně jiných oblastí, takže je to vlastně zajímavé, proč vysvětlují nebo proč je to dílo zaujalo a vlastně toto dílo vybrala scénaristka Andrea Sedláčková, autorka velmi zajímavého filmu o Toyen a také publikace.
1: Kdybychom chtěli celý Dům umění projít a posluchačům představit exponáty, tak jsme tady asi do večera, ale alespoň ještě jednu místnost, paní Skřebská.
2: Samozřejmě už bylo zmíněno, že ty výstavy se musí namixovat, aby zaujaly každého návštěvníka a jednu z těch místností nebo míst, kde se může vlastně návštěvník setkat s uměním, je takzvaný grafický kabinet, vychází to z toho původního pojetí, je to komorní prostor, kde se zabýváme především malbou, kresbou, grafikou. V současné době je zde výstava skupiny Sorsum, tedy skupiny, která působila do roku 1912 a jednalo se o jiné pojetí proti modernismům. Skupina se zabývala právě duchovní rovinou, přesahem člověka směrem k vyšším cílům, proto to jsou vzhůru. A můžeme zde vidět vlastně tvorbu Františka Koblihy, Josefa Fáchala, tematiku vyhnání ráje, tematiku biblickou, ale také především Jana Konupka, který zase se zabýval tématem mučednictví, ale ve vztahu i vlastně k tomu modernímu člověku. Jsou zde zastoupena díla jako Svatý Šebestián, Boj andělů.

s démony a vlastně takovou niternou rovinu toho sporu člověka mezi tím racionálním, iracionálním a něčím vyšším.

0: Hosty pořadu Na stole je téma jsou pracovnice Domu umění v Ostravě, kurátorka výstav Renata Skřebská a dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová. Doposud jsme hovořili o historii, co mohou návštěvníci v Domě umění vidět v současnosti. Paní Skřebská.
1: Současná koncepce je střídání spíše krátkodobých výstav a jsou to buď současní autoři, nebo jsou to velké projekty ve vazbě na události výtvarného světa nebo různé komponované výstavní projekty. A pořád je tu ale trošku ten problém té minulosti, protože Dům umění má stále stejné prostorové možnosti, takže pro nás je takovým smutným momentem, že není stálá expozice, je to opravdu jenom velmi malá, protože ta sbírka disponuje obrovským množstvím velmi kvalitních. Máme třeba druhou v republice největší sbírku španělského umění, velké celky výstavní. To nemůžeme vystavit právě proto, že vlastně ten Dům umění pořád má těch 750 metrů čtverečních. Možná je zajímavé, že už v roce 1936 zmiňovaný Alois Prušil si stěžoval, že dům je malý, chybí tu prostory pro depozitáře, pro ty velké sbírky. My jsme v dnešním v roce 2025 na stejných prostorových možnostech, takže ta stálá expozice je problém, protože právě ta Jurečkova sbírka by si sama zasloužila vystavení v tom velkém pojetí. Takže je to spíše záležitost zase těch krátkodobých výstav, které se střídají, ať už jsem zmiňovala současní umělci, umělci retrospektivní, region, školy. Těch možností je velmi, velmi mnoho umělecké, ale jsme trošku limitováni nebo hodně limitováni tím prostorem.
0: Než jsem šel natáčet, tak jsem si prošel webové stránky Domu umění a vůbec Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dočet jsem se tam, že galerie má také knihovnu a badatelnu. To je tady taky na těch 750 metrech čtverečních?
2: Není, ale bylo. Představte si, že v tom roce 1926 už vznikla tahle ta knihovna. Samozřejmě, že byla organizována tak, aby tady byla hlavně teda kunzhistorická literatura, ale i pravidelně se dodávaly umělecké časopisy v několika jazycích, takže byla k dispozici opravdu zájemcům už od prvopočátku. A postupně vlastně se navyšoval její stav až do dneška. V dnešní době ji ale nenajdete na Jurečkově ulici v Domě umění, ale v naší další správní budově na Poděbradově ulici. Je bezbariérová, je v přízemí a opravdu je to nejstarší knihovna zabývající se umělecko-historickou literaturou tady u nás v kraji. V podstatě máme otevřeno pro veřejnost 2 dny v týdnu, pondělí, čtvrtek, od 9 do 4 nebo do 5 hodin. Samozřejmě lze se domluvit jakkoliv i jinak, ale předem buď na mailu nebo telefonicky přímo se mnou. A myslím si, že je to knihovna, která opravdu má co nabídnout, protože máme přes 34 tisíc akvizic, což je úctyhodné číslo. Jsou to nejen knihy, ale i katalogy výstav, a to nejen výstav, které proběhly u nás v Domě umění, ale samozřejmě v rámci celé republiky, protože spolupracujeme s jinými galeriemi a máme i cizojazyčnou literaturu. Takže opravdu je z čeho vybírat a myslím si, že já v dnešní době studovat dějiny umění, tak tady trávím spoustu času.
0: Tak pozvánka do knihovny už zazněla. Jak je to s možností návštěv Domu umění v Ostravě? Nějaká otevírací doba a jak je to s tou bezbariérovostí?
1: Dům umění je otevřen mimo pondělí, každý den od 10 hodin do 18 hodin. Bohužel bezbariérový přístup zde není, to se ještě nepodařilo způsobem vyřešit, ale samozřejmě je možné vždy, pokud přijde handicapovaný návštěvník, tak mu někdo pomůže ze zaměstnanců, aby se do Domu umění dostal. Je to záležitost ale spíše těch dolních sálů než horních sálů. Nicméně snažíme se to možná vynahradit tím, že na našich webových stránkách, které jsou www. www.gvu.cz je možnost virtuální prohlídky některých výstav, prostor k historii. Vlastně vznikuje tam velmi zajímavý projekt, takže i to je jakási taková možnost zprostředkovat člověku, který se nemůže přímo účastnit těch výstav v Domě umění. Ale na těch webových stránkách je samozřejmě daleko více informací. Je to možnost animačních programů, které zde vznikají velmi kvalitní a jsou velmi zajímavé pro školy, pro školky, ale i pro seniory. Jsou to různé doprovodné programy, jako jsou workshopy s umělci, dílny přímo s umělci, které prostředkují zase ten umělecký zážitek z jiného pohledu, takže na těch webových stránkách se člověk dozví opravdu mnoho informací o přednáškách, ale i o akcích, které spolupořádáme s jinými institucemi, jsou třeba literární čtvrtky, nebo spolupracujeme s ostravskými uměleckými školami, s fakultou umění, případně s Protimluvem, který zde má velmi často svá literární čtení, představuje vlastně svou činnost. Takže ten život je velmi bohatý a na těch webových stránkách každý, kdo hledá nějakou další informaci, se o nich dozví.
2: Já bych jenom možná doplnila, když jsme mluvili o těch animačních programech a o handicapech, takže my se specializujeme už opravdu poměrně dlouhou dobu, snad od roku 2005-2006, právě na animační programy věnované lidem s handicapem. A máme tady proškolenou pracovnici, která opravdu skvělým způsobem umí s těmito lidmi spolupracovat. Jsou to lidé nevidomí, slabozrací, mentálně postižení, prostě široké spektrum postižení fyzického i duševního charakteru. A myslím si, že v tomhle máme velký primariát v kontextu s jinými galeriemi celé republiky, protože opravdu jsme s tím začínali. Velmi dobře se to ujalo a potom to začaly přijímat i jiné galerie, které se této oblasti teď věnují, a myslím si, že to je moc dobře.
0: Na webových stránkách jsem nalezl také informace o digitalizačním centru. Co si pod tím můžeme představit? Digitalizační centrum.
2: Digitalizační centrum, představte si jako obrovský skener, který používáme ke své práci už od roku 2017, a je to neskutečná pomoc, protože dokážeme ve velmi vysokém rozlištění naskenovat obrazy, které potom slouží k badatelské činnosti, a tím pádem vlastně zpracováváme naše vlastní sbírky, ale dokážeme spolupracovat i s jinými institucemi našeho kraje a pomáhat jim v tom smyslu, že nám tady vozí obrazy, kresby, grafiky, a my jim děláme tyto skeny, které následně oni potom využívají ke své vlastní odborné činnosti. Takže v tomto směru ten sken je neskutečná pomoc a je to opravdu do budoucna, si myslím, má obrovský potenciál v mnoha směrech.
1: Já bych možná ještě k tomu doplnila, je to jednak ta sféra badatelská, ale ještě je tam důležitý aspekt, protože samozřejmě je to i ochrana sbírek, tak nežijeme v ideálním světě, takže vlastně to slouží i jako databáze pro policii a pro tyto složky, kdy vlastně čím větší kvalita, tím větší možnost ošetřit při případných krádežích, poškozeních a dalších nepříjemných situacích. I tohle je velmi, velmi důležitý moment, který tu sehrává roli.
0: Já vám oběma moc děkuji za tolik zajímavých informací i za pozvánku do Domu umění nebo i do knihovny, a věřím, že i tímto pořadem pomůžeme propagaci kultury v městě Ostravě. Hosty pořadu byli kurátorka výstav Renata Skřepská, naschranou.
1: Naschranou.
0: A dokumentátorka knihovnice Gabriela Pelikánová, naschranou.
2: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa, 19. srpen 2026. Na Proglasu vysíláme komorní hudbu. Nejprve zazní 2 díla Bohuslava Martinů, a sice trio pro flétnu, violončelo a klavír a sonáta číslo 3 pro violončelo a klavír z roku 1952. První skladbu zahraje Sebastian Trio ve složení Helena Hubená, flétna, Alice Voborská, klavír a Tomáš Strašil, violončelo. Sonátu pak zahrají violončelista Jiří Hanousek a klavírista Pavel Kašpar. Příjemný poslech.

Dozněly dvě díla Bohuslava Martinů, a sice trio pro flétnu, violončelo a klavír, které jsme slyšeli v podání Sebastian Tria, a sonáta číslo 3 pro violončelo a klavír, kterou zahráli Jiří Hanousek a Pavel Kašpar. Dále si vyslechneme smyčcový kvartet opus 9 Vítězslavy Kaprálové. Zahraje Janáčkovo kvarteto ve složení Bohumil Smejkal a Adolf Sýkora housle, Jiří Kratochvíl viola a Karel Kafka violončelo.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet opus 9 Vítězslavy Kaprálové v podání Janáčkova kvarteta. Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Třídní talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě, Elim, hlavní vedoucí skautského oddílu a český rekordman ve vázání uzlu, jehož rekordy ještě možná stále platí. Tome, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky, Vojte.
2: Pojďme krátce k těm uzlům. Co to je za uzly? Jak ses k tomu dostal? To je něco, co jsem o tobě neznal, teď tě znám v dobu.
3: Já jsem od dětství chodil do oddílu, byť ne skautského, ale velice podobně fungujícího, a my jsme začali jezdit na závody ve vázání uzlů. Vázalo se na rychlost 6 základních uzlů, pokud tě zajímají jaké, tak lodní smyčka, ambulák, škoťák, dračák, zkracovačka a rybářská alias autíčka. No a my jsme měli vedoucího, který tehdy vymyslel úplně nový a unikátní systém vázání poloviny těch uzlů a byl extrémně rychleji ve srovnání s jakýmkoliv jiným. Takže my jsme přijeli první rok a už první rok jsme obsadili první a druhé místo, protože ten náš způsob vázání uzlů zkrátka přebyl všechny ostatní. No a já pak jezdil dál a držel jsem, možná stále držím, nevím, rekord v rychlosti vázání těch 6 uzlů.
2: Pojďme dneska pokračovat v tom našem rozhovoru o vedení dětí, který jsme začali v minulém díle. Ty jsi hlavní vedoucí skautského oddílu. Jak vypadá taková skautská schůzka? Jaký je třeba rozdíl proti dorostové schůzce?
3: To strašně záleží na tom, jak funguje daný dorost, protože v některých případech bys rozdíl viděla až jako minimální. Ale já ti povyprávím o rozdílu mezi dorostem, který jsem já vedl před těmi 20 lety, 25 lety, a tou skautskou schůzkou, jaký děláme dnes. Ta naše dorostová schůzka typicky vypadala tak, že jsme se potkali, pozdravili s dětma a pustili jsme se do her. Typicky, řekněme, 3/4 hodiny her. Když bylo hezký počasí, byli jsme venku, hráli jsme akčnější hry, když bylo hnusně, museli jsme si poradit někde v klubovně a vymyslet něco, co ty děti bude bavit. Poté, řekněme, 3/4 hodiny, přišel čas na písničky, takže bylo pár písní, křesťanských písniček, a kdy vlastně ani ta snaha nebyla úplně děti vést ke chvalám, to jsme asi tehdy ani pořádně neuměli takhle přemýšlet, ale vlastně trošku sklidnit a trošku je i naučit na to, že v tom církevním světě zkrátka písničky hrají svoji důležitou roli. No a potom bylo nějaké slovo. My jsme se snažili tehdy mít ty slova nějak v sériích, nějak provázané nějakým tématem, takže třeba byla plavba po moři a různé věci nám sloužily jako ilustrace k něčeho. Takže kapitán, Pán Ježíš v našem životě, kormidlo, plachty, vždycky jsme to využili k něčemu, o čem jsme potom mluvili. No a na konci toho slova se pomodlíš a pak zase vezmeš děti do nějakých těch her. Někdy jsou to obyčejné hry, někdy je to něco většího, jak se něco podevede, ale pak po těch hrách vlastně se rozcházíš a odcházíš s dobrým pocitem fajn stráveného času. No a když jsme se rozhodli, že chceme začít dělat skauta, měli jsme se podívat do Brna na schůzku Rybek. Já jsem odjížděl ohromený tím, co tam oni dělají a jak dokážou fungovat. To bylo úžasné. To, co se stalo, je, že po úvodu a nástupu mělo první hru připravené jedno z jejich dětí. Ne vedoucí, jedno z jejich dětí. Nepokračovalo se další 3/4 hodinou různých her, běhacích her, ale pokračovali velkou aktivitou, kdy ty děti rozdělili do dvou skupin, každá měla úkol. Jedna z nich měli na stromě rozvěšené lístky, které měli sundat. No jo, ale strom. Ne malý stromeček, ale strom. Vysoký, nebezpečný. Takže měli natažený lano a dali úvazek